0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
0: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
3: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: podzávějí. Podzávějí. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
4: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi je snědla sama se všema jadýrkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mé to nestačily.

do děvčka vnikl bac v roztrhaným kabátku a ten bacil vzal si za cíl močit naši agát.

probacila nepříjemná

0: Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: víťaznou.
1: Rádio Junior.
2: Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap.
3: Jedna tlapka, druhá tlapka.
2: Ťap, ťap.
3: Posloucháme ticho šlápka.
2: Ťap, ťap.
3: Jak si tady tiše šlapka.
2: Ťap, ťap.
3: Jedna tlapka, druhá tlapka.
2: Ťap, ťap.
3: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
2: Ťap, ťap.
3: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
2: Ťap, ťap.
3: Snad ti na ní roste peří.
2: Ťap, ťap.
3: Tomu se však těžko věří.
2: Ťap, ťap.
3: Snad máš na ní vátičku.
2: Ťap, ťap.
3: Bys nevzbudil mátičku.
2: Ťap, ťap.
3: A nebo květy pampeliší.
2: Ťap, ťap.
3: Ty jsou možná ještě tiší.
2: Ťap, ťap.
3: Jedna tlapka, druhá tlapka.
2: Ťap, ťap.
3: Posloucháme ticho šlápka.
2: Ťap, ťap.

začneme jemně. Vítám tě, země.

0: Sáhni si na ni.
1: Au, to bolí.
2: Tá se střece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence míněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

kdo nechce být odplaven tím rozlitým kakaem, ať nešlape do louže, ani se v ní neklou.

0: Posloucháš? Rádio Junior.
1: Hádala se paraplata, které je víc do kulata. Povídalo

nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu.

יש קרב, היה זה כמה ביט.

zataženou cévu a nervový tik.

0: jsem se probudila, ej.
1: Hned jsem se tím unavila, ej.
2: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
2: Kouzlí kránu.
0: Otevírám peklo bránu.

0: 身是龙 buff 骑士。
1: Radio Junior

náš pravý les. Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo na přetřes. Tam, kde kvet zrovna veřes.

Rádio Junior. Astro.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden zajímavý vědec, Christian Birkeland. Viděli jste už někdy polární záři? Vsadila bych se, že většina z vás ji zná jen z videí. Tenhle nádherný barevný úkaz na obloze je totiž vidět hlavně v polárních oblastech. Jen velmi vzácně ji lze zahlédnout i u nás. Polární záře je světelný jev, který probíhá v horních částech atmosféry ve výšce nějakých 100 a více kilometrů. Když ji spatříte na severní polokouli, tedy hlavně v Arktidě, říká se jí odborně aurora borealis. Když ji pozorujete na jižní polokouli, zejména tedy v Antarktidě, nazývá se aurora australis. Tohle latinské pojmenování je odvozeno od římské bohyně úsvitu aurory. Nejčastěji má zelenou a červenou barvu a je to opravdu krásná podívaná. Jako byste sledovali zářící barevná oblaka, která se všelijak kroutí a mění svůj odstín. Nejlépe je vidět na noční obloze a většinou trvá jen krátce a pak zmizí. Některé národy si o ní mysleli, že jsou to duše mrtvých. Nikdo dlouho nevěděl, co ji skutečně způsobuje. Přišel na to až norský fyzik Christian Birkeland. Dlouho mu ale skoro nikdo nevěřil. Narodil se v roce 1867 v dnešním Oslu. Už jako malý byl zvídavý a své první úspory prý použil na nákup magnetu. Stal se profesorem na univerzitě a do písmenka naplňoval obecnou představu o excentrických vědcích. Byl výstřední, neorganizovaný a byl přímo posedlý svou prací. Byl tak roztržitý, že si prý dokonce domluvil na den, kdy se měl ženit, přednášku a na obřad tak uhánil přímo z univerzity. Není divu, že manželství dlouho nevydrželo. Kvůli pozorování polární záře neváhal vyrazit do mrazivých horských oblastí. Během první výpravy jeho tým málem umrzl ve Vánici. Díky různým měřením, pozorováním a bádáním Birkeland zjistil, že polární záře souvisí s takzvaným slunečním větrem a magnetickým polem Země. Slunce vysílá do okolí proudy nabitých částic, které dorazí až k naší planetě a narážejí do atomů kyslíku a dusíku v její atmosféře. Tím vzniká zvláštní světlo. A proč ho vidíme nejčastěji nad zemskými póly? Protože magnetické pole naší planety tyto částice stahuje právě tam. Byl to velký objev, který říkal, že to, co se stane na vzdáleném slunci, může přímo ovlivnit dění na naší planetě. Určitě byste čekali, že se tím Christian ihned proslavil. Omyl. Většina vědců jeho teorii nevěřila. Byla na tu dobu odvážná a neověřitelná, i když se jí Christian snažil demonstrovat na takzvané terele, což je zmagnetizovaná koule představující Zemi umístěná ve vzduchotěsném skleněném válci. Důkaz, že měl pravdu, jsme získali až o nějakých 65 let později díky družicím, které mohly měřit částice přicházející od slunce. Aby si vydělal na výzkumy, začal Birkeland vynalézat. I to dnes zapadá do jeho obrázku lehce potrhlého vědce. Přišel totiž s opravdu sci-fi vynálezem, který předběhl svou dobu. Sestrojil něco jako elektromagnetické dělo. To sice při pokusech jakž takž fungovalo a dokázalo trefit cíl, zároveň ale při svém předvedení selhalo a vytvořilo prý spektakulární elektrický oblouk umocněný ohromným randálem a plamenem. Tahle neplánovaná podívaná samozřejmě přihlížející investory příliš nenadchla. Christianovu pozornost ale v tu dobu upoutal jiný projekt. Když si před ním jeden podnikatel povzdechl, že by pro jistý experiment potřeboval silný elektrický výboj, Birkeland nadšeně odpověděl, že to se dá zařídit. A tak vymyslel, jak vyrobit umělý ledek, který byl důležitou součástí hnojiv. Nechal si zapsat 60 patentů. Byl také členem skupiny, která zkoumala nadpřirozené jevy. Odhalovali triky a podvody spiritistických médií, tedy lidí, kteří tvrdili, že umí mluvit s duchy. Kristián dokonce prý vtipkoval, že je sice proti upalování čarodejnic, ale takoví lidé by si nějaké to maličké upálení zasloužili. Přes všechny své úspěchy trpěl depresemi, změnami nálad a nespavostí. V pouhých 49 letech nečekaně zemřel během návštěvy Japonska. Stal se jedním z největších norských vědců, byl sice několikrát nominován na Nobelovu cenu, nikdy ale nedostal. Snad by ho aspoň potěšilo, že se jeho portrét objevil na norské 200-korunové bankovce. Historie nám hold ukazuje, že věda vyžaduje velké odhodlání.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách. Zas utíkám.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na Fun Facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ilvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Hlídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky a kluci, máme tu další díl Zvídavce. Tak jakou zajímavost se dozvíme dnes? Všimli jste si někdy na dovolené v Řecku, v Bulharsku nebo třeba v Turecku modrých očí, které jsou všude zavěšené, nebo je místní nosí jako přívěšky? Jde o symbol modrého oka, který má chránit majitele před zlou mocí. Pokud je pověšeno na domě, chrání celý dům. Může být na stěně budovy, v dopravním prostředku nebo jako součást šperku. V Turecku se mu říká Nazar a jde vlastně o boží oko, které ochraňuje. Různé podoby božího oka se vyskytují v mnoha kulturách napříč kontinenty. V křesťanství, v židovství, v islámu, buddhistických i hinduistických kulturách. Dokonce existuje víra, že každý člověk má takzvané třetí oko, kterým vidí i běžně nepostřehnutelné. Ale zpět k modrému oku. Slovo Nazar má arabský původ a znamená pohled. Modré je proto, že se věřilo, že Nazar je okem boha nebe a jeho oči byly azurově modré. Místní věří, že amulet vstřebává negativní energie, takže pokud na vás někdo vrhne takzvané zlé závistivé oko, nebude vás pronásledovat neštěstí, ale budete chráněni. Historie modrobílého oka sahá až do starého Egypta. Lidé totiž vždy věřili moci symbolů a amuletů. Typický Nazar je vyroben ze skla a tu nejtradičnější ruční výrobu můžete obdivovat třeba v okolí tureckého města Izmir. Víra v sílu modrého oka se nám může zdát úsměvná, ale pro místní obyvatele jde o neoddělitelnou součást života a modrobílý amulet uvidíte doslova na každém kroku. Amulet modrobílé oko by měl být darován z lásky. V Turecku jde o první dárek pro každé novorozeně a každá rodina musí mít amulet doma. A přestože dnes mnoho lidí tvrdí, že už na sílu symbolů nevěří, mají modrobílé oko stále u sebe nebo ho mají aspoň doma. Prý pro štěstí nebo zachování tradice. S modrobílým okem pak souvisí ještě víra v to, že amulet je schopen odrazit zlý pohled nebo negativní energii tím, že praskne. Pokud talisman praskne jen tak, zdánlivě bez příčiny, zřejmě vás právě před něčím ochránil. Následující postup je takový, že je třeba ho hned vyhodit a nahradit novým. Jestli jsou všechna tvrzení kolem modrobílého oka neboli Nazaru pravdivá, vám nepovím. Každopádně jde ale o hezkou tradici, a vy už aspoň budete vědět, proč tento symbol pořád potkáváte a co pro místní znamená. Moji milí zvídavci, pokud chcete o symbolu modrobílého oka někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju, pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Ve městě Praze je kopec Petřín. Na jaře tam svítí kaštany, voní střemcha a akáty a stojí tam slavná rozhledna, co se za úplňkových večerů chodí koupat do Vltavy. Pod vrchem Petřínem najdeme chaloupku s komínem na šišato a v té chaloupce hospodaří pejsek Gulík s kočičkou Jepinkou. Kdybyste je někde potkali, určitě je poznáte. Pejsek má kudrnatá ouška a kočička sametové mňoukání. Právě teď sedí proti sobě za stolem a jsou tuze zamyšlení.
1: Snad se ti nechce spát, pejsku.
2: Co tě nemá, kočičko? Přece přijde návštěva.
1: Nepřijde, pejsku. Všichni už u nás byli.
2: A strážmistrovec Lousk?
1: Byl.
2: A co ten pes s placatýma ušima a křivýma nožkama? Pošmistrovec Fruti?
1: Ten taky. Před minulou neděli jen si vzpomeň, pejsku.
2: To bude nuda. I s Bleškou bych se spokojil, kdybych se s ním mohl povídat.
1: Ani Bleška nebude, pejsku. Včera jsme se koupali, tak máme kožíšky čisté.
2: A já se tolik těšil na neděli.
1: Nebuď smutný, pejsku. Sednu si na židli pro návštěvy sama a budu dělat hosta. Vidíš? Už tu sedím. Tak. Dobrý den, pane sousede.
3: Dobrý den, paní sousedko. Co pak je u vás nového?
1: Včera se k nám na zahrádku přistěhoval ježek. Celou noc obcházel okolo domu, dupal, že jsem oka nezamhouřila.
3: No ne.
2: Kočičko, máme souseda. Čerstvého jako zrovna upečený koláč a málem jsme na něho zapomněli. Skoč a pozvi pana Ježka na kafičkovou besedu.
1: Mňau, mňau, spíš na jablíčkovou, pejsku, jablíčka on radši.
0: Kočička dořekla, skočila, myhla se a peláší dolů na zahrádku. A pejsek zatím připravuje svačinu. Kávu se smetanou pro sebe a pro kočičku, 3 jablíčka pro návštěvu. Sotva to všechno uchystal a nachystal, byla tu kočička zpátky i se sousedem Ježkem. A jak se na tu návštěvu vystrojil? Na nohy obul nejměkčí bačkorky, aby nedupal. A na každý pichlák, osten, jehličku i bodlinu napíchl kousíček korku, takový špuntík, to, aby kočičku s pejskem nepopíchal.

0: Přeju dobré odpoledne. Mé jméno je Dupal.
1: Haf. Já jsem pejsek. Gulík.
2: Mňau. A já kočička Jepinka. Pojďte se u nás posadit, pane sousede, a poslužte si. Máme pro vás jablíčka. Jedno je panenské.
1: Haf.
2: Druhé malináčové.
1: Haf, haf.
2: A třetí docela obyčejné.
1: Haf. Ale dobré bude taky. Prosím, ke stolu.
0: Já bych radši postál, pejsku.
2: A nechcete si odložit ty špuntíky? Budete mít větší pohodlíčko.
0: I to ne, kdepak. Mohli byste se o mne píchnout.
2: Nic se neostýchejte a jen si odložte. Pojď, pejsku, pomůžeme panu sousedovi.
3: I schodil pan Ježek s nohou tlusté bačkůrky, sundali z ostnů špuntíky. A všichni se pustili do dobré svačiny.
0: Mlask, mlask, to je dobrota.
2: Mňau. K jablíčkům a ke kafíčku by se hodila nějaká veselá hádanka, co říkáš, pejsku? Hádanky jsou totiž pejskovi nejmilejší na světě hned po morkové kosti.
1: Jednu bych věděl.
2: Veselou, pejsku.
1: Náramně veselou, kočičko. Zrovna k popukání.
2: Pověs nám ji, pejsku.
0: To jsem věru zvědav.
1: Tak dobře, poslouchejte. Které zvíře je na světě nejdelší?
2: Krokodýl.
0: Hrozníš, ten had.
1: Ne, ne, ne.
2: Slon.
1: Taky ne.
2: Velryba. Kde pak?
0: Tak které?
2: Prozraď, pejsku.
1: No přece. Žížala.
2: Ty nás šidíš, pejsku.
1: Doopravdy žížala. Ocásek má na samém začátku abecedy a hlavičku až na konci. Každá žížala je dlouhá od A až do Ž.
2: To je mi povedená hádanka, pejsku.
0: To až povím, paní žížale. Tak veselou hádanku jsem ještě neslyšel.
3: Ježek se smál. A jak se smál, jak sebou vrtěl a natřásal bříško, najednou bum. Stoličce ujeli nohy a neštěstí bylo hotové. Měli pejsek s kočičkou v kuchyni podlahu z měkkých prken a Ježek, pane, ostny ostré jako hřebíky a ty tvrdé ostny se zabodly hluboko do dřeva. Leží teď pan soused na hřbítku, nožky má nahoře. Hnout sebou nemůže, jenom tlapkami třepe a vzdychá.
0: Mankote, pomozte, pejsku, kočičko.
2: Pejsku, gulíku, tvá hádanka porazila pana souseda, co teď?
1: Musíme ho vytáhnout, kočičko, popadnem ho za tlapky a taháme.
2: Hej.
1: Hop.
2: Hej.
1: Hop.
0: Hop.
2: Táhej, pejsku, táhej, co můžeš.
1: Uf. Uf.
0: Nejde to.
1: Jako by ho k podlaze přibyl hřebíky.
2: A hluboko nejmí napít. Co teď, víš to, pejsku?
1: Nevím, kočičko.
0: Nejste vůbec siláci. Bodlinky povylezly jen o kousek.
2: Jsme jenom dva, pane sousede, potřebovali bychom nějakou posilu.
1: To je nápad. Zavolám na pomoc pejska Klobáka. To je přece silák na ciláky.
2: Neseženeš ho je neděle, to on vždycky chodí na procházku.
1: No jo. Budete to muset zůstat, pane Ježku.
2: Už je to tak, ale nic si z toho nedělejte, zle vám u nás nebude, každé ráno dostanete mlíčko.
1: A možná, že zbyde i kousek vůřta nebo slupička ze salámu.
0: Nechci mlíko, nechci vůřta, chci domů na zahrádku k paní Žížale. Žížala, to je nápad. Honem utíkejte na zahrádku a poproste paní Žížalu, aby přišla na pomoc.

0: pejsek s kočičkou sebou mrskli a uháněli na zahrádku rovnou k žížalý hromádce. Dlouho tu dupali, hrabali a prosili, aby paní žížala pomohla. Jenže ta dělala velikánské drahoty.
1: No, já si to ještě rozmyslím. Přijďte zítra touhle dobou a uvidíme.
2: Ale to nejde, paní žížalo, Ježek moc pospíchá.
1: Ať je rád, že je pod střechou, stejně bude pršet. Do zítřka pěkně počká a já si zatím schrupnu.
3: Kde pak nepočka? Má na starosti moc důležitou věc.
1: Jakou?
3: Musí vám povědět hádanku.
1: Hádanku? A o čem?
2: Kdybychom vám ji prozradili, tak by to nebyla žádná hádanka.
1: A když ji neprozradíte, nejdu nikam.
2: Tak to my ji radši prozradíme, viď, kočičko?
3: Prozrad ji rychle, pejsku, mě už káplo na čumáček.
2: Dobře, ale Ježkovi o tom ani muk.
1: Ani muk?
2: Tak poslouchejte, paní žížalo.
0: A pejsek pověděl hádanku o tom, že je žížala od ocásku až k hlavě dlouhá jako celá abeceda. Líné tetce se pejskovo povídání zalíbilo. Přestala se vymlouvat, mrskla sebou a dřív než pejsek s kočičkou byla v kuchyni. A tak společně táhali, táhali, až Ježka z podlahy vytáhli. Ježek se převalil na bříško, udělal krok a bylo potrápení. Už se v kuchyni nezdržoval, pospíchal na zahrádku a cestou vyprávěl paní žížale pejskovu hádanku. A věřte nebo ne, žížala si tu hádanku poslechla ještě 8krát.
2: Kafičko je studené jako můj čumáček.
3: Tvoje vina, pejsku Gulíku. Pro příště si pamatuj, až budeš zase dávat hádanky, musíš všechny chytnout. Za tlapky, tak nás hádanka neporazí. Nezapomeneš na to?
2: Nezapomenu. Na tohle už nikdy nezapomenu. Kočičko je pinko.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

nevyhraješ, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

0: Rádio Junior.
1: 1, 2, 3.
2: Jo, bagr mal žíci, přece aby se nadlá v země. No a mně se zdálo o bagrovi, co dostal chuť na mě.

0: aje. Na nic jsem nečekal a čepici jsem popad. Aje. O, jak jsem byl v pyžamu, tak jsem rychle vypad. Aje.
1: Aje.
0: Zdrhám, slyším bagra, jak se z okna dere. Otočím se a on toužící, všechno kolem žere.

V lednici jsem našel jogurt, konflikty na polici. No a jak si plním tou snídaní svou chytrou balici? Došlo mi, proč já i bagr fungujeme se lžící. Chápeš? No tak doufám, že vám už to došlo taky.

0: Koloběžka, bubáci a hastrmani,
1: zlatovláska, sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte všichni v mé tady ušou nově pohádkové školce, kde dneska budeme pomáhat a chránit.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušou nerušoun.
0: Ne, dneska jsem Polda ušoun.
1: Ty ses trošku přejmenoval.
0: Ne, Polda jako Leopold, ale Polda jako pan policista.
1: Jo, aha, jasně, tak pane policisto, zrovna vás moc potřebuju, ztratil se mi totiž můj miláček.
0: No tak to mě budete muset, paní, nejdřív zavolat.
1: Dobře, ušou ne.
0: Ale ne, takhle ne, myslím telefonem přeci.
1: Tak telefonní číslo na policii je...
0: Holky a kluci, poraďte Janě, jaké číslo voláte, když potřebujete policii. No, výborně, ano, 158, jednička, pětka, osmička.
1: Já si to ne a ne zapamatovat, vždycky je to 1, 5 a potom si pletu, jaké číslo mají hasiči a policisti a záchranka. Vždycky to začíná 1 a 5.
0: No a potom je nejlepší si to pamatovat podle poslední číslice, čemu je podobná.
1: Jak to jako myslíš?
0: No takhle, 8 vypadá jako pouta na zločince, takže 1, 5, 8, voláš policii.
1: A jo!
0: No, vidíš, a potom 0 vypadá jako stočená hasičská hadice nebo jako rybníček, takže 150, 1, 5, 0, když voláš hasiče, jo, 1, 5, 0, to jsou hasiči.
1: Už si to pamatuju.
0: A záchranka má na konci 5.
1: A to si zapamatuju jak?
0: Protože 5 vypadá jako vozíček, na kterém sedí někdo zraněný. Jo, jako takové to kolečkové křeslo. Takže záchranka má číslo 1, 5, 5, 155. 1, 5 a 5.
1: Tak to je super. Podle toho si to už budu vždycky pamatovat.
0: A teď už si dáme nějakou pěknou policejní písničku, ale až potom, co udělám houkačku. Poslouchej. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. A já už vím, že když potřebuju policii, volám 158. A pamatuju si to podle osmičky na konci, protože ta osmička vypadá jako pouta pro zločince.
1: Správně, správně.
0: A když volám hasiče, volám 150. A pamatuju si to podle toho, že nula na konci vypadá jako smotaná hasičská hadice nebo jako rybníček.
1: Přesně tak, prostě voda.
0: A když potřebuju záchrannou službu, volám 155. A pamatuju si to podle toho, že pětka na konci vypadá jako vozíček pro pacienta.
1: Ano, pro zraněného člověka, takové to kolečkové křeslo. Teda Janino, výborně, to chce fanfáru trám, tadadá. Výborně, holky a kluci, zase fanfára trám, tadadá.
0: Hele, už jo ne, co když třeba někdo neví, jestli má volat hasiče, nebo policii, nebo záchranku, protože někdy jsou potřeba všichni.
1: No to je jednoduché, v takovém případě holky a kluci zavolají na 112. Jo, to je jednička, jednička a dvojka. A na tomhle čísle sedí člověk, který moc dobře ví, koho má za tebou poslat.
0: Jasně, takže další číslo, které si pamatuju, je 112. 112.
1: A tohle číslo je dobré i pro zapomnětlivé. Když se ti totiž náhodou ta první tři vykouří z hlavy, tak jednička, jednička, dvojka ti úplně stačí.
0: Paráda, tak já volám. Crrrr,
1: crrrr. Halo, halo, tady policista Ušoun Rušoun. Co si přejete, prosím?
0: Prosím, dobrý den, ztratil se mi můj miláček. Můžete mi pomoct, prosím?
1: Samozřejmě, hned jsem u vás. My policisté máme totiž v popisu práce pomáhat a chránit.
0: Tak já tady na vás, pane policisto, čekám a holkám a klukům zatím pustím naši dnešní pohádku.
1: Ušounova pohádka.

Jednou po ránu se začala vrtět bílá kulička zavěšená v síťové kolípce. Jako první se z prasklého vajíčka narodil pavouček, o kterém si budeme vyprávět. A do večera se kolem pavoučí maminky batolilo 20 kloučků a holčiček. Malí pavouci, jen co se vykulí z vajíček, už se mají k světu. Jestli se bude mít taky svět k ním, to se teprve pozná. Cupitají a poskakují, vrtí se a pošťuchují, strkají se a kutálejí kolem své mámy a uhlídat je to dá práci. Právě teď jen tak, že chytla pavoučka, který se do něčeho zapletl a málem upadl. Zrovna toho, co se první vyklubal na svět. Do čeho ses to zamotal? Nevím, co to je, ale nechce mě to pustit, povídá pavouček. Ale vždyť je to provázek, ty můj provazníčku. A jméno bylo na světě. Teď ještě máma pavoučice musí vymyslet stejně hezká jména i pro ostatní pavoučí robátka. Na zítří už je nebaví hrát si s míčem, který jim maminka umotala, ani se přetahovat lanem, ani jezdit na skluzavce z jitrocelového listu. Škemrají, mami, maminečko, že nás chvilku povozíš. Vlezte mi na záda, vzdychne ustaraná pavoučí maminka. Tu ránu se všechna pavoučata začnou předhánět, kdo dřív vyšplhá na maminčina široká záda. Kdo se uvelebí uprostřed, ten se povozí nejdéle, ti, co jsou na kraji, nejdřív sklouznou. Když řekne člověčí maminka, vlezte mi na záda, to už musí být pořádně nazlobená. Naštěstí u pavouků to nechodí jako u lidí. Povozit se na maminčiných zádech je lepší, než se svést na lochnesce, houpačce a tobogánu dohromady. Maminka z pavoučátky se natřásá, točí, skáče a houpe ze strany na stranu. Když se na chvíli zastaví, aby si odpočinula, hned pavoučátka volají, ještě, mami, ještě! Přidávám poslední jízdu, hlásí maminka, a pak hajdy domů, tamhle nad polem už se sbírají mraky. A pavoukům déšť nesvědčí. Všichni pavouci bydlí v takovém domečku, jaký máme my, vyzvídá Vlásek. Náš domek je vlastně kočárek pro člověčí miminko. Tomuhle upadlo čtvrté kolečko a místo, aby ho lidé spravili, tak ho raději vyhodili sem, k lesu. Naštěstí spadl tak, že nodě ho neprší a fouká jen málo. A jak to všechno víš, maminko? Diví se provazníček. Já se narodila na půdě jednoho domku ve vsi. Tam měli podobný kočárek a vozili v něm svoje děťátko. A maminka začala vyprávět, jaké to bylo u lidí, když u nich bydlela, dokud nevyrostla a nevydala se do světa. Od toho odpoledne mockrát zapršelo a ještě víckrát svítilo sluníčko. Tráva, co rostla kolem, se vytáhla, stejně jako pavoučí děti. Zajdu za panem učitelem Plachetkou, aby hned zítra přišel, řekla maminka. Nejvyšší čas začít se školou, abyste se naučili pavoučímu řemeslu a uměli něco pořádného do života. Ale proč, kaboní se provazníček, nám stačí, co nás naučil tatínek. A Vlásek s Uzlíkem, pavučinka, Cívečka i ostatní bráškové a sestřičky horlivě souhlasí, ale maminka je neoblomná. U lidí je zvykem, že do školy chodí děti z celého okolí. U pavoučků je to jinak. Každé ráno přijde škola za svými žáky. Pan učitel Plachetka si na zítří ráno stoupl na velký oblázek, zadrnčel na pavoučí vlákno, bzm, bzm, a vyučování začíná. Venku pod širým nebem. Lidé, co mohou, to od přírody odkoukají. Od klokanů boxování, od krtků metro a od pavouků, kromě tkaní, taky školu v přírodě. Pan učitel Plachetka od rána až do oběda ukazuje, jak se budoucí pavučina vyměřuje, zavěšuje, odkud kam natáhnout lana, kde uvázat provazy, kudy vést první, druhé a třetí vlákno a jakým chybám se vyhnout. Taková pavučina, říká, je největší chloubou nás křižáků. Ostatní příbuzní nám nesahají ani po kolena.
Příští týden pan učitel vysvětluje, jak se navléká jehla. Všichni se velice snaží, jen provazníček má hlavu vyvrácenou vzhůru. Kam pak se koukáš? Napomenul ho pan učitel. Tamhle, píchne provazníček jehlou nad sebe. Vysoko na obloze se sama od sebe protahuje bílá čára. Kdo to tam souká tu bílou nit? Já myslel, že vyhlížíš divoké husy, odvádí řeč pan učitel. Co má plést pavoučkům hlavu vynálezy, jako jsou třeba letadla, se kterými si lidi nedají pokoj? Divoké husy? Zajímá se hned provazníček. A odkud přiletí? A proč? A nešlo by zařídit, abychom taky uměli létat? Třídou proskočilo chichotání. Však se k létání ještě dostaneme, i bez křídel, slibuje pan učitel. A husy jsou ptáci tažní, protože na podzim táhnou, tedy odlétají do teplých krajin za potravou. Tady tráva uschne a někdy zapadá i sněhem. Koncem zimy se husy zase vracejí. A teď mi ukaž, provazníčku, jak navlékáš jehlu. Špatně. Co jsem před chvílí říkal? Jehla je... No... Je lesklá, vyhreknul provazníček snaživě. Je nehybná, opravil ho pan učitel. Kdežto nit se... Kroutí, odpověděl popravdě pavouček. Přibližuje se i s rukou k oušku. Jakmile pavoučci uměli navlékat jehly, jak se patří, pan učitel jim ukazoval, jak se na spodní okraj pavučiny přivazují kamínky a kousky dřeva, to aby neulétla, až bude foukat vítr. Když skončil výklad, zase je pečlivě odvázal, aby pavučinu zbytečně nepřetížil. Pane učiteli, jak poznáme, kdy bude foukat? Chtěla vědět pavučinka. Podle červánků na obloze, děti. Prosím, když je obloha červená, tak jsou červánky, ověřoval si provazníček. A když je modrá, tak jsou modránky a naše divé jsou šedánky. Pleteš páté přes deváté, odbil ho učitel plachetka. Nepletu, podívejte, a natáhl před sebe prázdné ruce. Říkal jste, že pletení se naučíme až za týden. Přestávka, zamumlal pan učitel z posledních sil. Příští den ráno, sotva se provazníček probudí, jde se podívat na nebe. Je skoro červené. Bude vítr, bleskne mu hlavou a už peláší k pavučině. Musí ji přece zatížit. Dnes pan učitel názorně předvádí, jak se běhá po pavučině. Stoupne na první příčku, pavučina se prohne, na druhé se zakymácí a na třetí udělá křup. A utrhne se. Ještě včera mě unesla, úpí pod pavučinou. Pavoučátka ochotně pomáhají s vyprošťováním, ale nadělají víc zmatku než užitku. Kdo to na mě narafičil? Zlobí se učitel a ukazuje na přivázané kamínky. Ale já chtěl... Já vlastně nechtěl... Koktá vyjeveně provazníček. Ráno byly červánky a ty přinášejí vítr. Neříkal jsem, že červánky se dělají hlavně večer. Ty jsi tu pavučinu přetížil. Já? Provazníček vykulil oči překvapením, ale pak raději spolkl, co chtěl říct. Že na pavučinu lezl pan učitel a ne on. A že mu hrozně křivdí. Myslel to přece dobře. A zatím všechno dopadlo opačně.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které mi právě Polda Ušoun pomohl najít mého miláčka.
1: Holky a kluci, hledali jsme totiž plyšáka miláčka a naše pátrání bylo náročné, ale dobře to dopadlo.
0: Děkuji, pane Poldo Ušoune, mohu se vám nějak odvděčit?
1: Ale jistě, jistě. Policisti totiž musí být pořád v kondici.
0: Cože, v konvici?
1: Ale ne, je vidět, že je tu čas na překlad z dospěláčtiny. Ušounův překlad z dospěláčtiny. Kondice, ne konvice, ale kondice, neboli také kondička, znamená, v jakém stavu je vaše tělo, jak funguje.
2: Tak to já jsem ve skvělé kondici.
1: Jo. A policisti taky musí být ve skvělé kondici. Hodně běhají a cvičí, jo? Aby mohli chytat lumpy.
0: Takže si spolu zacvičíme.
1: No, přesně tak. Dáme si policejní cvičení. Ušounovo cvičení.
0: Dobře, a začneme dřepy. Hned 10.
1: 1, 2, 3, 4, 5. No tak ještě pojď.
2: 6, 7, 8, 9, 10.
1: No vidíš, jak si to pěkně zvládla. A teď se pěkně proběhneme a já budu, holky a kluci, chytat Janu.
0: Já utíkám!
1: Jo.
0: A teď budu, Ušoune, zase honit já tebe.
1: Jo, já utíkám. No a pozor. Ten, kdo je u rádia doma sám, může chytat třeba zlobivé panenky nebo auťáky, nebo může chytat někoho jako že někoho chytáš.
0: Třeba panenku.
1: No tak pozor. Ne. Tak. A mám vás. Zatýkám vás.
0: A pustíš mi k tomu nějakou další policejní písničku?
1: Jo, no proč ne?
3: Tak, pane řidiči, něco jste pil? Ale to jste nás opravdu nepotěšil. A jak pak vypadá lékárnička?

0: Holky a kluci, právě skončila písnička a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. A dneska je tu s námi Polda Ušoun.
1: Ano, ano, je to tak, paní řidičko. Ukažte mi váš řidičský průkaz a doklady od vozidla.
0: Tady prosím.
1: Ano, ano, vypadá to všechno v pořádku. Ale vysvětlete mi, jak to, že řídíte vůz, do kterého se ani nevejdete?
0: No, ale pane policisto, to proto, že jsem u nás v Ušounově pohádkové školce a tady se dějí hodně zvláštní a kouzelné věci.
1: Jen se nevymlouvejte, paní řidičko, dostanete pokutu.
0: Pokutu?
1: Ano, ano, pokuta rovná se jedna písnička lidová.
0: Takovou pokutu velice ráda zaplatím, pane policisto.
1: To jsem si myslel. No tak dobře, paní řidičko. A příště račte řídit vůz, do kterého se vejdete.
0: Slibuji, že už se to nestane, pane policisto. Příště najdu větší autíčko ve školce. Policisti se musí poslouchat, protože je můžeme potřebovat, třeba když se potkáme se zloději.
2: Ušounovo zpívání.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušou novou policejní pohádkovou školku.
1: A jestli pak víte, pane policisto, co nás teď čeká?
0: No samozřejmě, já jsem chytrý policista. Totiž čeká nás hádanka.
1: Tedy, pane policisto Ušoune, vy toho víte.
0: Ušounova hádanka.
1: Tak, holky a kluci, nastražte uši. Pozor, uslyšíte tajemný zvuk. Holky a kluci, zase si to odpočítáme a řekneme to všichni pěkně najednou. 3, 2, 1...
0: Houkačka! Jo, a to může být totiž houkačka policejní, hasičská i sanitková, viď? To jsme to dneska pěkně zařídili.
1: Krásně jste to všichni uhodli.
0: Hurra, hurra, no tak dobře, ale už se musíme loučit.
1: Zase máte pravdu, pane Poldo Ušoune.
0: Ano, ano, a teď už zbývá jediné.
1: Poprosit kamarády o obrázky.
0: Jo, jo, holky a kluci, namalujte nám policistu, nebo policistku, nebo policejní auto, jo?
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRadio.
0: No, oni už přesně budou vědět, co s tím obrázkem mají udělat. A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A pamatujte si, když potřebuju policii, volám číslo 158.
0: To znamená 1, 5 a 8.
1: A ta osmička vypadá jako pouta pro zločince.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: Když volám hasiče, volám číslo 150.
0: To znamená 1, 5 a 0.
1: A pamatuju si to podle toho, že 0 na konci vypadá jako smotaná hasičská hadice.
0: A nebo jako rybníček.
1: A když potřebuju záchranou službu, tedy sanitku, volám 155.
0: Jo, a to si pamatujeme podle toho, že 5 na konci vypadá jako takový ten vozíček, to kolečkové křeslo, na kterém se vozí kdo?
1: Nějaký zraněný člověk nebo pacient.
0: Přesně tak. No tak ahoj, teď to řeknu jako policista, jo. Zítra se na vás zase moc těší. Ale já to řeknu jako Ušoun, teď už zase.
1: Jasně, jasně.
0: Loučí se s vámi váš Polda Ušoun Rušou.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si pustíme písničku 3 strážníci a zaspívá nám ji Jiří Suchý a Jitka Molavcová.
0: Jo, to je moc velká legrace.

0: kdo se hádá?
1: Já to nejsem.
0: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši razím jednu hned.
1: Přes huby.
0: Kdo tam půjde?
1: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
1: Ať tam jde on.
0: Ano, tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
1: Nebudu.
0: Ano, tak paní, tak se o tom dohodneme, pokud.

0: pozor.
1: A nehádejte se prosím nás.
2: Nehádejte se prosím nás.
1: A nehádejte se prosím nás teď. A kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přes hubu.
1: A kdo tam bude?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: Ať tam jde on.
1: No tak půjdeš nebo nepůjdeš?
2: Nebudu.
1: Ano tak paní, tak se o tom dohodne.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Jednou. A po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost.

0: Petrem Ševčíkem.
1: Ahoj všichni, doufám, že se máte dobře a taky, že se těšíte na další část našeho společného putování po severu. Už jsme probrali spoustu zajímavých, často hodně chladných míst, země jako Norsko, Finsko, Aljašku nebo třeba Arktidu. A kam poputujeme tentokrát? Přátelé, vydáme se na Sibiř a bude to hodně zajímavé. Dozvíte se třeba o tom, co to byla takzvaná tunguská událost a proč bylo velké štěstí, že se to celé odehrálo právě na Sibiři. Jaké teplotní rekordy drží právě Sibiř a hlavně jak vypadá běžný život v takových podmínkách. Probereme taky nejúchvatnější dopravní stavbu a nejdelší železnici na světě, takzvanou Transsibirskou magistrálu, což bude něco pro milovníky vlaků. Podíváme se, čím je zajímavé jezero Bajkal, jenom na okraj drží hned dva světové rekordy. A samozřejmě chybět nebude ani povídání o zvířatech. Věděli jste třeba, že takový 25-kilový rosomák si klidně troufne i na 500-kilového losa? No, o tom a o spoustě dalších zajímavostí si budeme rozhodně povídat. Jako každý díl Expedice Sever i tento bude opravdu našlapaný, tak přeju fajn poslech a pojďme na to.

0: Holky a kluci, naše putování začneme i tentokrát trochou informací od Karoliny Lašákové, které vás rychle uvedou do děje.
1: Vydáváme se na jedno z nejchladnějších míst na světě, na Sibiř. Sibiř není samostatný stát, je to obrovské území v Rusku, které pokrývají nekonečné jehličnaté lesy zvané tajga. Najdete tu jezero Bajkal, které je nejhlubším a zároveň nejstarším jezerem na světě. V zimě zamrzne tak silně, že po jeho ledě mohou jezdit i těžké kamiony. A protože je led neuvěřitelně průhledný, můžete pod sebou zahlédnout ryby hluboko pod hladinou. Na Sibiři leží také vesnice, která je nejchladnějším trvale obydleným místem na Zemi. V zimě tam teploty klesají až k minus 70 stupňům. Dětem venku okamžitě namrzají řasy a škola se tu ruší teprve tehdy, když je opravdu extrémní mráz. A představte si ještě jednu věc. Když tam v takové zimě vyhodíte do vzduchu hrnek horkého čaje, promění se téměř okamžitě v ledovou mlhu. Pro Rádio Junior Karolína Lašáková.

Přátelé, na úvod bychom si určitě měli říct něco o tom, co je to vůbec Sibiř, jak si tuhle oblast představovat a čím je dost specifická. Tak předně, Sibiř je část Ruska, ovšem když říkám část, myslím velká část, respektive většinu Ruska tvoří Sibiř. A asi víte, že Rusko samo o sobě je obrovská země. Pojďme si to dát trošičku do kontextu. Sibiř zaujímá rozlohu asi 13 milionů kilometrů čtverečních. Pokud to máte podobně jako já, tak tohle číslo vám teda vůbec nic neřekne, ale když zmíním, že celá Evropa má zhruba 10,5 milionu kilometrů čtverečních, no tak to už si člověk dokáže trošičku představit. Záměrně to srovnávám s Evropou a ne s Českou republikou. Nebo takhle, pro zajímavost, Sibiř je 166krát větší než Česká republika, ale to vám asi v té představě moc nepomůže. S tou Evropou jsme rozhodně byli o dost blíž. Takže Evropa 10,5, Sibiř 13, to už je docela srovnatelné, ale vemte si, že v Evropě žije 744 milionů lidí, kdežto na Sibiři 37 milionů. Z toho jasně vyplývá, že Sibiř je obrovská plocha, kde většinou není nic jiného než příroda. Většina lidí navíc žije ve větších městech, takže těch neobydlených míst je tam opravdu hodně. Takovým neoficiálním hlavním městem Sibiře je Novosibirsk, kde žije 1,6 milionů obyvatel. Je to zároveň třetí největší město Ruska, a to po Moskvě a Petrohradu. Ono se ani není co divit, že na Sibiři nežije tolik lidí jako třeba v Evropě. Ten důvod je naprosto logický. Podmínky pro život jsou tam prostě o dost náročnější. Už jenom to, že velkou část území tvoří trvale zmrzlá půda, neboli takzvaný permafrost, který roztává jenom během krátkého léta, a to navíc jenom trochu, respektive do malé hloubky. Takže něco tam vypěstovat je docela umění. Samozřejmě dneska už jsou na to technologie, jak i na Sibiři, zejména teda na jihu, pěstovat spoustu plodin, ale v minulosti se tam zkrátka lidi moc neusazovali, protože by tam nepřežili. To je jedna věc, a druhá, která s tím souvisí, je, že jsou tam šílené teploty. Teplotním rekordům věnujeme ještě část dnešního povídání, takže to si ještě necháme na později. Krátce pojďme zmínit ještě jednu věc, která je typická pro Sibiř, a to je nedostatečná infrastruktura. Prostě je tam celá řada míst úplně odřízlých od zbytku světa. Nebo jsou tam třeba vesničky, ze kterých vede jedna cesta nebo silnice. Já jsem si jen tak pro zábavu na mapě náhodně vyzvětšoval různá místa na Sibiři. A opravdu tam dost často není kam jet. Nebo je, ale abyste se dostali někam do civilizace, tak musíte ujet stovky a někdy i tisíce kilometrů. Zářným příkladem této izolace je město Norilsk, kde je teda mimochodem 100 000 lidí, protože se tam těží nikl, ale jinak je to město úplně odřízlé od zbytku světa. Prostě neexistuje způsob, jak se odtamtud dostat, kromě letadla nebo lodě. Ale autem dojedete tak maximálně na konec Norilsku. Takže zkráceně, Sibiř je obrovská plocha v Rusku, kde je extrémní počasí, málo lidí, nepředstavitelné vzdálenosti a často drsná izolace od zbytku světa. Na druhou stranu to dává hodně prostoru přírodě a i o tom si budeme povídat.

Přátelé, pojďme si teď už říct něco o takzvané tunguské události, nebo též tunguské katastrofě. Bude to příběh o tom, jak na Sibiři vybuchlo něco tak silného, že to zaznamenali vědci po celém světě. Tentokrát putujeme do 30. června roku 1908 k řece, které se česky říká Podkamenná Tunguska. Je v podstatě uprostřed Sibiře, nebo říká se správně v centrální Sibiři. A právě tehdy, v tom roce 1908, se zde ozvala obrovská rána. Výbuch jehož síla je odhadována na 10 až 30 megatun, což znamená, že šlo o výbuch zhruba 2000krát silnější než ten, který nastal v Hirošimě. Když uděláme malou odbočku do historie, tak na japonské město Hirošima zhodili Američané atomovou bombu s názvem Little Boy a ta napáchala v této oblasti nepředstavitelné škody a především ztráty na životech počítané v desítkách tisíc. Mimochodem, Japonsko na základě toho kapitulovalo a skončila druhá světová válka. Ale proč to říkám? No, tunguská katastrofa na Sibiři byla 2000krát silnější z hlediska výbuchu. Nešlo ale o bombu. Výbuch způsobilo kosmické těleso o velikosti 50 až 190 metrů, které se dostalo do naší atmosféry a explodovalo ve výšce 5 až 10 kilometrů nad zemí. Proto nevznikl takový ten klasický kráter, který si člověk představí, když se řekne pád meteoritu. Tady prostě nestihl dopadnout na zem a to je asi docela štěstí, protože jinak by napáchal ještě větší škody. I tak, tlaková vlna z výbuchu tehdy vyvrátila přes 80 milionů stromů na ploše zhruba 2150 kilometrů čtverečních. To je bezmála plocha celého Lucemburska. Ale vlastně jako zázrakem prý skoro nikdo nezemřel. Jde totiž o extrémně izolovanou, prakticky neobydlenou oblast, kde se ani moc dobře žít nedá. Ale i když oficiálně žádné ztráty na životech přiznány nebyly, pozdější historické výzkumy ukázaly, že zemřeli prý nejméně 3 lidé, přičemž šlo o příslušníky kočovného kmene Evengů, kteří tábořili v širším okolí. Zkáza to ale byla pro celou tamnější přírodu. O život přišly tisíce zvířat a hodně dlouho se z této události příroda vzpamatovávala. Ovšem, pokud byste se po stopách této události vypravili dneska, po 118 letech, tak byste si asi ani ničeho nevšimli. Totiž celá příroda se kompletně za tu dobu obnovila. Zajímavostí ale je, že prý tamnější stromy rostou neobvykle rychle. Připisuje se to velkému množství živin v půdě, které pocházejí z popela, spálené tajgy a také se to připisuje uvolněnému prostoru pro sluneční svit. Jo a ještě jedna dost děsivá zvláštnost. Vědci spočítali, že kdyby si to kosmické těleso naplánovalo cestu na naši planetu jenom o 4 až 5 hodin později, pak by výbuch nenastal nad neobydlenou oblastí, ale právě naopak. Takže vlastně to bylo takové štěstí v neštěstí. Vzhledem k tomu, že šlo o tak výraznou událost, tak se samozřejmě mnohokrát dostala do filmu nebo literatury, takže celkem lehko si o tunguské události můžete zjistit více, pokud by vás to zajímalo.

Asi není možné bavit se o Sibiři a nezmínit počasí. Pokud bychom se bavili obecně, tak teploty na Sibiři jsou fakt extrémní. A tak se není co divit, že právě na Sibiři najdete obec, takovou menší vesničku zvanou Oymyakon, která drží světový rekord. Je to totiž nejchladnější trvale obydlené místo na Zemi. A když říkám nejchladnější, tak prosím vás, zima na Sibiři není jako u nás v Česku, když jako jsme tady všichni vyděšení, když teploměry ukazují minus pár stupňů. V Oymyakonu se teploty v zimě běžně pohybují kolem minus 50 stupňů Celsia. Je asi jasné, že tyhle podmínky nezvládne jen tak někdo. Obec ale i tak má 600 stálých obyvatel, což mi přijde fakt hodně. Ten život je tam totiž hodně specifický. Například není možné v obci právě kvůli mrazům vybudovat kanalizaci, takže i v 21. století tam mají lidé latriny, prostě hezky postaru. Mraz ale hodně ovlivňuje taky dopravu. Například pokud tam vlastníte auto, tak ho musíte parkovat ve vyhřívané garáži a pokud se rozhodnete zaparkovat venku, tak ho musíte nechat nastartované, protože jinak by se klidně mohlo stát, že benzín v nádrži zmrzne a už nenastartujete. Benzín mimochodem mrzne při minus 40 až minus 45 stupních Celsia, což je v Oymyakonu v zimě zcela běžná teplota. K dalším perličkám života v Oymyakonu patří třeba i to, že když teploty klesnou pod minus 52 stupňů Celsia, tak se ruší škola. Upřímně, docela by mě zajímalo, kdo stanovil tu přesnou teplotu minus 52 stupňů a hlavně na základě čeho? Jakože při minus 52 stupních Celsia už děti přimrzají k lavicím, nebo jako se škola nedá vytopit, nebo zmrznou várnice z obědy, nebo jako proč to není třeba minus 51? Fakt netuším. Ale při těchto teplotách běžně lidem v ústech zmrzají sliny a řasy na očích, což zní docela vtipně, ale příjemné to asi úplně nebude. Aby to nevyznělo tak strastiplně, že život v Oymyakonu se nedá zvládnout, tak nutno dodat, že tam není zima neustále. Takové oymyakonské léto je prý dost podobné na naše jaro. A když jsem se díval na aktuální předpovědi, tak třeba teď v srpnu je to kolem 10 až 15 stupňů Celsia, což vlastně není až tak zlý na to, že se bavíme o Sibiři. A z toho vyplývá ještě jeden další zajímavý rekord, za kterým se přesuneme ještě na jiné místo na Sibiři.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Přátelé, pokud by existovala soutěž v tom, kdo má ten největší šatník, pravděpodobně by v této kategorii zvítězili lidé z vesničky na Sibiři jménem Verchojansk. A rozhodně nejde o to, že by byli lidé marniví a nakupovali nesmysly jenom tak, u nich je to prostě nutnost. Ten důvod vás možná překvapí. Verchojansk se v roce 2020 zapsal do Guinnessovy knihy rekordů, když tam padlo 38 stupňů. Jasně, tady v Česku máme 38 stupňů i několikrát za léto a poslední dobou dost pravidelně, ale bavíme se tady o malém městečku na Sibiři, pro představu, že je tam asi 750 lidí, takže spíš taková vesnička. 38 stupňů, ale v téhle vesnici, to jako v takové oblasti, to je asi jako kdyby u nás padlo 50 stupňů Celsia. Prostě všichni si mysleli, že to nemůže nastat, ale nastalo. A proč to tak zdůrazňuju? Totiž v zimě je ve Verchojansku podobně jako ve zmiňovaném Ojmjakonu. Prostě minus 50 je tam standard. Ovšem rekord je téměř minus 68 stupňů Celsia, což když si tyhle dvě čísla postavíte vedle sebe, plus 38 a minus 68, tak je asi jasné, proč je Verchojansk zapsán v Guinnessově knize rekordů. Je to prostě místo s největšími teplotními výkyvy na světě. Konkrétně ten rozdíl je skoro 106 stupňů Celsia, což je absolutní šílenost. Znamená to, že tamnější obyvatelé musí mít opravdu haldu nejrůznějšího oblečení, včetně pravé sobí nebo liščí kožešiny, ve které chodí během krutých mrazů, protože oblečení, které známe my, takové teploty vůbec nezvládá a velmi rychle praská. No, ty podmínky jsou tam zkrátka dost za trest a tak se ani není co divit, že právě tohle místo bylo v minulosti využíváno jako vyhnanství, kam tamnější režim posílal nepohodlné osoby, často z politických důvodů. Do toho se úplně pouštět nebudeme, je to hodně temná kapitola, ale jasně, když jste v minulosti chtěli někoho potrestat, poslali jste ho do Verchojansku, kde je strašná zima a je to místo úplně izolované od zbytku světa, takže utíkat skoro nemá smysl. Já jsem se schválně díval do mapy a i dnes odtamtud vede jediná cesta. A nejbližší vesnička je 35 kilometrů. Kdybyste se ale chtěli dostat jako doslova do civilizace, do nějakého velkého města, tak to v podstatě nejde. Není jak, není tam žádná cesta. Pojďme zakončit povídání o Verchojansku něčím pozitivním. To bude určitě zajímat úplně každého. V této oblasti chovají opravdu jedinečný druh koně. Říká se mu kůň jakutský, podle té oblasti, ona totiž celá široká oblast se jmenuje Jakutsko. A oproti koním, které známe běžně z Evropy, tak jakutský kůň je menší, zavalitý a má velmi huňatou srst. No a díky tomu je jediným druhem koně na světě, který dokáže přežít celou zimu venku i v 50 stupňových mrazech, bez jakékoliv stáje. Dokonce si umí sám kopytem vyhrabat trávu spod sněhu. No, prostě dokonalý domácí mazlíček, kterého podle mě odteď budete chtít úplně všichni. Pojďme obrátit list.

Na výletě Sibiří se musíme nutně zastavit u jedné dopravní zajímavosti. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak dlouho by trvala cesta vlakem přes celou Sibiř? Ne jako vážně, právě tam totiž je nejdelší železniční trať na světě, hlavní dopravní tepna Ruska, probíhající v délce 9288 kilometrů, a to z Moskvy, která je úplně na západě Ruska, až do Vladivostoku, který je úplně na východě. Abyste si to dokázali představit trochu lépe, tak obvod celé naší planety je asi 40 000 kilometrů, takže když se vydáte na tuhle trasu, je to vlastně jako kdybyste obkroužili čtvrtinu celé zeměkoule. Docela dobrý způsob, jak demonstrovat velikost transsibiřské magistrály, je taky představa, že celá trať zasahuje do 8 časových pásem. A stejně tak mi přijde nepředstavitelný, že se stavila jenom 26 let, a to od roku 1891. Jako to tempo muselo být naprosto šílené. 9288 kilometrů. To je mimochodem zhruba stejně, jako kdybyste u nás v Česku sečetli všechny železniční tratě dohromady a fyzicky je naskládali za sebe. Transsibiřská magistrála je prostě stavební úkaz. Ale pojďme na to trošičku prakticky. Kdybyste si celou magistrálu chtěli projet, tak zaprvé počítejte s tím, že celá cesta trvá asi 7 dní a lístek stojí mezi 3,5 tisíci a 12 tisíci korunami v závislosti na tom, jakou třídu zvolíte, jestli jako luxusní, standardní nebo low cost. Každopádně, jak jsem sledoval různá videa, tak většina cestovatelů využije toho, že cesta spojuje významná města, po cestě nějakých 60 velkých stanic a stovky menších zastávek. Mezi nejvýznamnější patří Jekaterinburg nebo třeba Novosibirsk. Takže dobrodruzi to většinou dělají tak, že si v některých těch velkých městech udělají jednodenní výlet a pak zase nasednou do vláčku a jedou dál. A samozřejmě vzhledem k tomu, že jako ve vlaku jedete fakt dlouho, tak se tam většina lidí v podstatě zabydluje. Takže i hned po nástupu si všichni dávají pohodlné oblečení, dost často se během cesty zbližují a hrají různé hry, jako třeba karty nebo šachy, a v podstatě se stávají takovou jednou velkou cestovatelskou rodinou. Ale teda, co vás asi překvapí, tak vlaky jsou na této trase překvapivě dochvilné. Prý je to ale částečně umožněno tím, že jízdní řády mají obrovskou časovou rezervu. To buď to využijí, když se něco stane, když se něco pokazí a potřeba to spravit, nebo ji spálí uměle, když stojí v nějaké stanici prostě o trochu díl. Je to asi jako kdyby vám někdo řekl, že z Brna do Prahy vlakem pojedete 4 hodiny. Jako jasně, 99,9% všech vlaků to určitě stihne, takže jupí, je to podle jízdního řádu. Ale na druhou stranu je vám asi jasné, že se to dá stihnout za 2,5 hodiny. Takhle nějak asi funguje i transsibiřská magistrála. I když samozřejmě je to obří železnice, takže i s rezervou se tam musí prostě počítat. Mimochodem, po cestě transsibiřskou magistrálou je také jezero Bajkal. I to rozhodně stojí za zmínku. Daydreams never tasted so sweet when I realized I'm living up.

Přátelé, když se řekne Sibiř, tak si asi každý vybaví všudy přítomnou zimu a led. Sibiř je ale domovem i toho nejstaršího a nejhlubšího jezera na světě. Pojďme se nejdřív mrknout na ty rozměry. Jezero Bajkal má na délku 636 kilometrů. To je mimochodem víc než celá Česká republika, ta má jenom necelých 500 kilometrů. Na druhou stranu, Bajkalské jezero je spíš taková nudle, na šířku tak má v uvozovkách jenom 27 až 80 kilometrů. Což je ale pořád strašně moc, když k těmto rozměrům připočteme to, že je to fakt hluboká vodní plocha, totiž Bajkal je na rozhraní dvou tektonických desek, takže díky tomu má jezero hloubku až 1642 metrů. A to všechno nám dohromady dává naprosto šílenou informaci. V Bajkalu se nachází 1/5 veškeré sladké vody na naší planetě. Pětina, nebo 20%, to je neuvěřitelné množství. Tamnější obyvatelé proto o jezeře často mluví jako o moři. Tou velikostí to rozhodně sedí víc. Bajkal je ale zajímavý z mnohem více úhlu pohledu. Třeba už jenom to, jak staré tohle jezero vlastně je, uvádí se, že vzniklo před 25 až 30 miliony let. To je naprostý unikát. Pro lepší představu, drtivá většina jezer, které dneska známe, je stará jenom pár tisíc let a i to má svůj důvod. Přirozeně totiž jezero za několik tisíc let zaniká třeba kvůli tomu, že v podstatě zaroste, nebo se zanese sedimenty, anebo prostě vyschne. Bajkal je tady až 30 milionů let, a to i díky tomu, že se vlastně jeho prostor neustále zvětšuje. Jak už zaznělo, Bajkal leží v příkopové propadlině a ta se neustále zvětšuje, rychlostí přibližně 2 cm za rok. Jezero se tak stává hlubším a širším rychleji, než se stíhá zanášet sedimenty a řasami. A díky tomu, že jezero existuje tak dlouho, tak hostí i zcela unikátní ekosystém. V jezeře žije asi 1200 druhů živočichů, z nich 3/4, nějakých 75%, jsou endemité. To znamená, že se vyskytují pouze v této lokalitě a nikde jinde na světě. Například na Bajkalu žije golomjanka, nebo též holomněnka, pravděpodobně nejpodivnější ryba na jezeře. Její tělo je téměř průhledné, nemá šupiny ani plynový měchýř a až z 1/3 tuto rybu tvoří tuk. Díky tomu dokáže snášet extrémní tlaky v hloubkách přes 1 km. Navíc nerodí jikry, ale přivádí na svět živá mláďata. A pokud ji vytáhnete na slunce, její tukové tělo se doslova rozpustí a zbude z ní jen kostra. Také zde žije tuleň bajkalský, jediný druh tuleně na světě, který žije výhradně ve sladké vodě, což je mimochodem obrovská záhada. Tuleň totiž normálně žije v moři, že jo? Nejčastěji se vědci kloní k teorii, že sem během doby ledové přicestovali tihle tuleni z Arktidy, a to proti proudu rozvodněných řek. A protože na Bajkalu nemají přirozené nepřátelé a navíc je to obrovská vodní plocha, takže spousta potravy, tak se jim tam prostě daří. A zajímavý živočich je také koryš epišura, toho byste si ani nevšimli, má totiž jenom 1 mm, ale přesto je nejdůležitějším tvorem celého jezera. A to protože funguje jako takový dokonalý biologický filtr. Miliardy těchto korýšů nepřetržitě filtrují vodu od bakterií a řas. A právě díky tomu má Bajkal tak křišťálově čistou vodu. A co se týče velkých ryb, tak byste zde našli třeba jesetera bajkalského, což je ryba, která může mít až 100 kg.

Pojďme ještě na chvíli zůstat ve zvířecí říši. Jak už vyplynulo, na Sibiři je opravdu málo lidí, což zvířatům dává spoustu životního prostoru, který potřebují třeba velké šelmy. Díky tomu najdeme na Sibiři prakticky poslední místo na Zemi, kde se ve volné přírodě vyskytuje tygr usurijský. Někdy se mu taky říká tygr sibiřský. Což je, holky a kluci, největší a nejmohutnější žijící kočkovitá šelma a po ledním medvědovi a medvědovi hnědém třetí největší suchozemská šelma vůbec. Odhaduje se, že jejich počet ve volné přírodě je kolem 800 jedinců, takže patří mezi velmi ohrožené druhy. Dneska už je to tak, že tygrů usurijských je ve volné přírodě méně než v zoologických zahradách, tam se to číslo pohybuje kolem tisícovky. Co mě na této kočkovité šelmě nesmírně zaujalo, je třeba to, že je vlastně dokonale přizpůsobená na život v takové zimě. Za prvé má delší a hustší srst, takže mu není zima, ani když je venku minus 40, a za druhé má velké tlapy, což je dobré nejenom na parádu, ale hlavně je to funkční záležitost. Díky tomu se vlastně neboří do sněhu. Ty tlapy fungují jako takové sněžnice. Dalším velice zajímavým zvířetem je třeba rosomák sibiřský. Je to vlastně největší zvíře z čeledi lasicovitých, což vám může trošičku napovědět, jak asi vypadá, ale stačí asi říct, že vzhledově je to takový malý medvěd. Nebo naopak by se dalo říct obří lasička. Na rosomákovi mě zaujaly dvě věci. Je vlastně fakt strašně silný a nebojí se nikoho a ničeho. Je zdokumentováno, že dokáže zdolat kořist i mnohem větší, než je on sám, třeba soba, jelena nebo dokonce losa, což mimochodem je zvíře, které může mít i 500 kilo. Oproti tomu rosomák má třeba 25 kilo a to už musí být teda opravdu urostlej kus. Rosomák má zkrátka obrovskou sílu vzhledem ke své hmotnosti. A druhá zajímavá věc je, že mají velice mastnou srst, což zní vtipně, ale je to hodně praktické. A rosomák, když vyleze z vody, tak je v podstatě hned suchý, protože ta srst je díky mastnotě takzvaně hydrofobní, tedy odpuzuje vodu a navíc je i mrazu vzdorná. Takže jako super praktická věc do takové divočiny. Strašně zajímavý je taky pamlok sibiřský, což je druh obojživelníka, který vyniká jednou zvláštní vlastností. Tento druh je známý tím, že přežívá hluboké mrazy, až minus 45 stupňů Celsia. V některých případech je známo, že zůstává zamrzlý v půdě po celé roky a po rozmrznutí opět ožívá. Jako kdyby se podle mě něco takového naučil člověk, tak by to bylo fakt super. Že byste se jako nechali zamrazit a řekli byste, probuďte mě za 100 let. Jako skvělý námět na sci-fi film, ale víte co, asi stejně myslím, že když se to naučila příroda, tak člověk na to prostě jednou přijde. No a ještě přidám jedno bonusové zvíře, a to mamuta. Ten sice na Sibiři dneska už nežije,

ale žil a pozůstatky tam lidé nachází dodnes. A to z jednoho prostého důvodu, permafrost. Jo, prostě ta zima mamutí pozůstatky zakonzervovala a tak odtamtud pocházejí jedny z nejdokonaleji zachovalých pozůstatků mamutů srstnatých. A to si představte, že vyhynuli před asi 10 až 15 tisíci lety. Samozřejmě dalších zajímavých zvířat je tam celá řada, medvědi, orly, pižmoni a tak dále, ale o tom zase někdy jindy.

0: Rádio Junior.
1: Přátelé, no, uteklo to jako voda. Já doufám, že jste se zase něco zajímavého dozvěděli. Měl jsem pro vás popravdě ještě jednu neuvěřitelnou zajímavost, ale ta už se nám do toho dnešního dílu bohužel nevejde. Ale není všem dnům konec, další díl už pro vás připravujeme a pokud se už teď nemůžete dočkat, pusťte si nějaký starší díl třeba o Švédsku, Kanadě nebo Islandu, stačí mrknout na naše webovky radiojunior.cz, kliknout tam na nápis Expedice Sever a hned máte k dispozici hodiny povídání o těchto zemích. Já sám miluji cestování a dozvídat se různé zajímavosti, tak to mě strašně baví, doufám, že i vás. Tak já se na vás budu těšit zase někdy příště u dalšího pokračování, tak se do té doby mějte suprově, užívejte ještě zbytek prázdnin a čau. Ahoj. Radio Junior.

0: autobuse chytat. Velký hlupák si a budeš k rybě zpátky, hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej tý rybě vyřídit, že chce všechno, rozumíš, všechno.

necky, potom zámek věci všecky. Nakonec rybářka směla, by vládnout rybce sama chtěla. Rybička se rozlobila, bohatá už dost si byla. Chtěla

0: Čudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudykuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

lásku světa. Většinou trefíme a někdy se snad spletem. Však ono stačí nechtít všechno hned. A naděje je velká jako svět.

0: Mami, mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký.

0: Na pořád, nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale...
1: Žádné ale a nebudeme se o tom dál bavit.
0: Ale já...

0: usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu Můj rozhlas.cz.

okýnek dlouhý. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: na čase být.
1: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
2: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
1: Každý všední den v odpoledním vysílání
2: na rádiu Junior.

0: Vlad, Prokope, běž a uklid si fokojičku, ano?
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Tentokrát zamíříme za ruskou národní pohádkou a cestovat se bude především vzduchem, společně se Sokolem, Orlem a Havranem, kteří se snaží pomoci svému švagrovi Ivanovi a jeho nevěstě Marie Carevně před zrádnými úklady baby Jagy i nesmrtelného Kostěje. Scénář a režie Jan Berger, účinkují Zlata Adamovská, Martin Zahálka, Marta Šolcová a další. Natočeno v roce 1986.

0: Slunce zapadá, bratři.
1: Naposledy se proletíme nad širým polem. Pak složíme křídla.
0: A budou z nás opět bohatíři.
1: Až do raního kuropění zůstaneme v lidské podobě. Pak se zas rozletíme nad stepí.
2: Příliš vesele to neříkáš, bratřičku Orle.
1: Proč taky? Tu, kterou bych nejraději uviděl, stejně nespatřím.
0: Olga.
3: Olga.
0: Hezké jméno.
3: I když zase...
1: Vím, bratříčku Sokole. Tvému sluchu zní lahodně jméno Irina.
3: Jakoby tisíc zvonečků vyzvánělo.
2: Ovšem nejkrásnější jméno je Anna. Anna, jakoby slza skanula do jezera.
0: Moji milí, marně tu vzdycháme, marně budem zas celou noc obcházet kolem zámku. Carevič Ivan hlídá své sestry přepečlivě.
1: Protože sám nepoznal, co je to láska.
2: Nepoznal. Ale kdo ví, třeba i on.
3: Nač myslíš, bratříčku Havrane?
2: Což mu takhle přivést nevěstu? Krásnější nad jiné. Bohatší a statečnější nad všechny carevny na světě.
3: Ty myslíš
2: na Mariu Morevnu?
0: Ach, ne, bratře. Maria Morevna jede v čele svého vojska. Poráží nepřátele.
1: Ta by si Ivana ani zrakem nezměřila. Třeba to byl carevič.
2: Kdož pak ví, po jakých cestách chodí láska?
0: Ach, marnou řeč vedem. Poleďte raději, bratři.
1: Správně. Co se trápit osudem Ivana Careviče? Poleďme raději k zámku. Pod okna Olky.
2: A Anny.
0: A Iriny.

0: Olio! Holubičko! Podívej se, jaký nový náramek jsem ti koupil. Byli tu kupci z dalekých zemí.
1: A ty jsi je do dvora nepustil? Nelíbí se mi tvůj náramek? Sama jsem si chtěla vybrat.
0: A tobě ano, nesu pláštěnku. Pohleď jen. Ze sobolích kožek. Je hebká jako samet.
2: Kde pak jsi ji dostal?
0: A tak, lovci šli kolem.
2: Lovci šli kolem? Přes ploty hodili.
0: Ne, koupil jsem ji.
2: A my jsme lovce ani nezahlédli. Nám si nedovolil, abychom si sami vybrali.
0: A tobě, Irino?
3: Ani mi neukazuj, co jsi mi koupil. Nechci to vidět, nechci a nechci.
0: Co to jen do vás vyjelo, sestry? Co jsem vám udělal?
1: Nic. Vůbec nic.
2: Jsi hodný.
3: Starostlivý.
1: Ani otec s matkou by se o nás nemohli starat líp.
3: Jídlo nám nosíš?
2: Div, že nás do lože neukládáš.
0: Však jsem věděl, co z těch řečí vzejde.
1: Nechceme zestárnout v zámeckých komnatách.
2: Nechceme stále jen vyhlížet přes plot, který si kolem našeho zámku postavil.
3: Chceme se bavit, smát, tančit.
0: Můžem se bavit spolu. Můžem si krásně čtyřhlasně zaspívat.
3: Přestaň, Ivánku, jaké pak s tebou zpívání? Bručíš jako medvěd.
0: I tančit můžem po libosti.
1: Jen nedělej, že nerozumíš. Což pak tobě není samotnému smutno.
0: Samotnému? Vždyť tu mám vás.
2: Proboha, bratře, nechtěj, abychom ti místo Ivan Carevič říkali Ivan Hlupáček.
0: Však já dobře vím, kam míříte.
1: Pak se tedy rozhodni.
3: I ten ptáček má svou družku.
2: Jen u nás nesmí ženich zaklepat.
1: Nejraději by nás posadil do věže.
2: Jen aby nás nikdo ani očkem nezahlédl.
0: Tak dost. Na mou věru dost. O prázdné huby ani olenochy snad nestojíte. A kde vzít opravdové ženichy? Nu? Mlčíte.
2: A stejně.
1: Však kdybys jen chtěl...
0: Nezlobte mne. Nebo vás vyvdám za prvního, kdo si o vás řekne.
3: Berem tě za slovo, Careviči.
0: Domů. Do zámku. V zahradě už je chladno. No tak, rychle, rychle. Teď na večer už sem stejně žádný ženich nepřijde.

0: chaloupě jsem se dal nachytat. Co kdyby? A carské slovo zpátky vzít nemůžu. Ach, zbytečně si lámu hlavu. Kdo by teď v pozdní večer?
1: Buď zdrav, Ivane Careviči.
0: Podivná návštěva. Oknem si vletí, sokolí peří roztřásá. Za ním hned druhý, na orlých perutích. A do třetice černý havran.
2: Dovol i mně, abych tě pozdravil, Ivane Careviči.
3: Buď je zdrav.
4: Buď zdrav.
2: Buď zdrav.
0: I vy, podivní hosté, buďte pozdraveni. Přicházíte-li v dobrém, povězte, čím bych vám mohl pomoci.
4: V dobrém přicházíme. Já sám jsem vládcem sokolů. Můj bratr je králem orlů a nejmladšího z nás poslouchají všichni havrani, co jich jen je nad širou stepí. Přišli jsme, Ivane Careviči, na námluvy.
0: Na námluvy?
4: Žádám o ruku tvé sestry Anny.
2: Ale co?
4: Tady pro bratříčka Havrana.
0: Ale jak by...
2: Neboj se. Bude si žít u mne v paláci jako carevna. Nedej se zmílit naším ptačím peřím. Ve dne poletujeme na čirou stepí, ale se západem slunce změníme se v mládence.
0: Ty jsi vládcem orlů?
2: Můj hrad je na vysoké skále. Žádný lidský tvor se k němu nedostane.
0: To bych nemohl svou sestru ani navštívit.
2: Tebe bych vynesl k paláci já sám.
0: A co ty, sokole? Ty také máš svůj hrad až v nadoblačných výšinách?
4: Můj hrad je, švagříčku...
0: Nějak pospícháš.
4: Promiň, Ivane. Můj hrad je v koruně vysokého dubu. Irina nebude od tebe daleko.
2: Dáš nám své sestry, Careviči?
3: Odpověz.
0: Moji milí, vdát sestry to není snadné rozhodnutí.
4: Ale z podvečera si dal své carské slovo, že je provdáš za prvního.
0: Nemusíš mi to připomínat. Jen tak mi slovo z pusy vylétlo. Co dělat? Vlastně, když si vzpomenu, jak na mne útočí, jak hej na kavek. A jen ženicha a ženicha. Vezměte si tedy každý tu, která je vám milá.
4: Teď už nám dovolíš, abychom ti říkali švagříčku?
0: A buďte šťastní.
5: Děkujeme ti, švagře Careviči.
4: A o svoje sestry neměj strach.
2: Ale co ty, Ivane?
0: Já? Nějak si zvyknu. I když mě tu samotnému bude smutno.
4: Bude-li ti opravdu smutno, tu máš jedno moje pírko. Vezmi je do ruky a řekni, kéž bych byl u Iriny.
2: Zde vezmi pírko i z mého křídla. Vzpomeneš-li si na Olgu, přiletím pro tebe, byť bych byl světakraj.
3: Můj černý brk ti poslouží stejným kouzlem. Stačí vzpomenout si na Anu. A moji havrani tě donesou až k její náruči.
0: Díky vám, švagři.
5: Buď zdrav, Ivane Careviči.

0: Ach, bože, jak je smutno v carském dvorci. Nikde ani hlásku. Kdybych alespoň na chvilku zaslechl vaše hašteření, sestřičky, nebo váš smích. Vlastně, proč se trápím? Stačí jen pohladit sokolí péro?
1: Co potřebuješ, švagře?
0: Vlastně nic, jen tak jsem vzal do ruky sokolí péro.
1: Opravdu?
0: Zastesklo se mi po sestrách.
1: A proč si tedy nevjedeš do stepy? Rozveselit se lovem?
0: Nemám chuť z Bůh darma projíždět stepí. Co bych tam taky uviděl?
1: Kdož pak ví? Třeba z to, co ti nejvíc chybí.
0: Nejvíc chybí?
1: Třeba tam cestou necestou projíždí krasavice, po které stůně tvoje srdce.
0: Taková není na světě.
1: Jen se neodříkej, careviči. Sestry si provdal, teď je řada na tobě.
0: Říkáš to, jako bys o nějaké nevěstě věděl.
1: Inu, vím, nevím. Znovu ti říkám, zkus vyjet do stepy. Tady v paláci nevěstu nenajdeš.
0: Posmíváš se mi?
1: Vůbec ne. Step tě zelenou trávou pohladí, svěžího větru se napiješ, slunce tě oslní.
0: K slunci se mohu otočit zády, aby mne do očí nebodalo.
1: A co když to nebude sluníčko?
0: Co jiného by mne mohlo oslnit?
1: Maria Morevna.
0: Kdo je to?
1: Nikdy jsi neslyšel o Marie Morevně? Nejkrásnější carevně?
0: Vyprávěj mi o ní.
1: Nejkrásnější, ale také nejstatečnější carevna. Sama své vojsko vede proti nepříteli. A stačí jen, aby mečem mávla, polovina nepřátel v hrůze prchá. A máchne-li po druhé, ani noha živá na bojišti nezůstane.
0: Žertuješ?
1: Přesvědč se sám. Vyjeď do stepy. Jistě ji tam někde potkáš.
0: Vlastně máš pravdu, sokole.
2: Hej, sedlejte mi koně. A luk mi připravte. A ostrý meč.
1: Jedeš snad na námluvy. A ne do boje.
0: Třeba mne nevěsta nebude chtít? Pak bude dobrý meč a luk, abych si ji vybojoval.
1: Mariu Morevnu? Tu silou nikdy nepřemůžeš. Spíš jako rybku na návnadu je na dobré slovo ulovíš. Tvůj kůň už čeká, Ivane.
2: Tak pojďme. Půjdeš se mnou?
1: Poletím napřed. A ještě něco. Vezmi si sebou pero z havrana. I pírko z orlí perutě. Kdož ví, jestli je nebudeš potřebovat?
2: Poháním koně ostruhami, co jen mohu, ale ten jas mi oslňuje zrak.
1: Opožeň koníka ještě víc. Tvůj cíl je nedaleko.
2: Už nemohu.
1: Nevzdychej. Zvedni se v sedle. Co vidíš, Ivane?
0: Ach, krásu nevýslovnou. Nikdy jsem půvabnější dívku nespatřil.
1: No tak, měj se k činu.
0: Což pak mohu?
1: Jen se neostýchej a jeď k ní. Mne už potřebovat nebudeš.
0: Počkej přece. Ach, kde je mu konec? Co teď? Poraď mi, orle.
3: Jeď dál, švagře. Mám tě snad dělat starosvata.

0: trpí? Přítel či nepřítel? Podívejme se, mládenec. Koně šlehá, ostruhami popohání. Pozor, mládenče, ať koně neschvátíš. No, co pak tu přede mnou stojíš, jako skamenělý? Ani slovíčko mi nepovíš?
1: Jak bych mohl? Ústa oněměla, nohy se mi třesou.
0: Jsi ty ale hrdina. Snad se nebojíš dívky.
1: Nebal jsem se ještě nikdy v životě. Ani z tebe nemám strach. To jen tvá krása mi oslnila oči.
0: Pěkně se poslouchají tvoje poklony.
1: Říkám čistou pravdu. Dovol mi, abych se směl ucházet o tvou ruku.
0: Ženeš útokem, spanilý mládenče. Jenomže mne čeká jiný boj. Nepřátelská horda se blíží. Rozlučme se. Obrať svého koně a pospíchej odtud. Skončil čas povídání. Teď půjde o život.
1: Zůstanu s tebou. Po tvém boku.
0: Ach, Ivánku Careviči. Bylo by škoda tvé hlavy, kdybys tu měl v širé stepy padnout.
1: Zbytečně mluvíš, krasavice. Přišel jsem, abych tě požádal o ruku. Odpověz. Chceš být mou ženou?
0: Není čas na námluvy, Ivane.
1: Stačí jen slův.

0: pověz. Chceš?
1: Slyšíš, jak dupají tatarští koníci? Slyšíš, jak meče sviští?
0: Chci slyšet jenom jedno. Budeš mojí ženou?
1: Jako bouře hučí nepřátelské vojsko. Můj meč netrpělivě poskakuje.
0: Pověz! Pověz!
1: Prchej, Ivane, prchej, jde o tvůj život!
0: Zde po boku ti budu stát. Můj meč bude nad tebou kroužit. A běda tomu, kdo se k tobě přiblíží se zlým úmyslem.
1: Vidím, že jsi mi byl určený osudem. Nuž tedy dobrá. Zvítězíme-li, stanu se tvou ženou.
0: A já tě v náručí odvezu k sobě domů.
1: Ne. Svatbu vystrojíme u mne.
0: Dobrá. Tak tedy do boje!
2: Co asi dělá bratříček Ivan? Po carských komnatách bloudí? Nebo se jen tak prochází po nádvoří?
3: Nebloudí po komnatách, ani po nádvoří. Nevěstu si v náručí nese.
2: Nevěstu?
3: Carevnu Mariu Morevnu. Nepřátelskou hordu společně porazili. Teď v paláci Marii Morevny veselí se a hodují.
1: Už 14 dní hrají guslaři na tvoji počest, Ivane. 14 dní se stoly v hodovní síni prohýbají.
0: Zdá se mi to jako včera.
1: 14 dní uplynulo od chvíle, kdy jsem se stala tvou ženou.
0: Ani hodinka to ještě není, co tě držím v náručí.
1: Nežertuji, Ivane. Musím ti něco vážného povědět. Po celou dobu jsem byla po tvém boku. Můj meč zlenivěl. Kůň ve stáji je už neklidný. Musíme se rozloučit.
0: Ne, nechci.
1: Jenom na pár dní, můj milý. Pak se zase shledáme. Tady máš klíče od všech komnat v paláci. Všechno stříbro, zlato, drahokamy můžeš po libosti utrácet. Sezvi si hosty z jednej muzikanty.
0: Bez tebe? Vždyť by to bylo jak pohřební hostina.
1: Počkej, nech mě domluvit. Tak tedy všechny komnaty můžeš otevřít. Jen tu, od které je železný klíč, vynech. Ani s kulinou do ní nenahlédni. Nebo se nám oběma zle povede.
0: Dobrá. Ale pověz mi...
1: Neptej se, Ivane. A věř mi, že ti dobře radím.
0: Ne, neodcházej ještě.
1: S Bohem, Ivánku. A pamatuj, co jsem ti radila.

0: Dobře, že jsi přiletěl, Orle. Zdál se mi dnes kránu divný sen.
1: O čem pak?
0: O Ivanovi.
1: Ach, ten. Po chodbách bloudí, komnaty jednu po druhé otvírá. V jedné je až postrop stříbrňáků, v druhé zlaťáky a v jiné zase plno drahokamů.
0: A on?
1: Jen zlaťáky po horstích přehazuje, nebo drahokamy v dlaních přesýpá.
0: A je smutný.
1: Má dlouhou chvíli. Jen aby...
0: Co?
1: Nezašel ke komnatě, k níž patří klíč ukutý ze železa.
0: To ne. Má přece Mariu rád.
1: Má, milá. Zvědavost a nuda jsou zlé rádkyně.
2: Jak náměsíčný tu bloudím. Ach, bože, to je k nepřečkání. Kdypak se asi vrátí Maria Morevna? A proč mi vůbec zakázala nahlédnout do téhle komnaty? Co pak v ní asi skrývá? Ticho. Nikde nikdo. Co kdybych aspoň... Ne, Ivane, dal jsi přece slovo. Ale zase ten klíč mne zrovna pálí v ruce. Vlastně bych mohl jenom nahlédnout. Tak, ode dveří. Do komnaty bych ani nevkročil.

0: osmi, člověče. Ať si kdokoliv.
1: Kdo je tu? V tom šeru bych řekl, že je to lidská postava.
0: Pomoz mi. Pomoz. Dej mi napít.
1: Mé oči si už zvykly. Ano, je to člověk. A upoutaný třemi obručemi.
0: Smiluj se. Aspoň krůb jej vody. Jinak zahynu.
1: Podivné. Stařec v železech. Je tak zesláblý, že by ani stéblo nedokázal přelomit. Počkej chvilku. Přinesu ti napít. Ta sklenka vody ti snad uleví.
0: Ještě.
1: Kdo jsi? A proč jsi v okovech?
0: Neptej se, mládenče, jsem příliš zesláblý, abych ti mohl vyprávět, proč jsem tu uvězněný. Přines mi ještě sklenku vody, pak ti to povím.
1: Já nevím, ale...
0: Umírám, pomoc, smiluj se.
1: Tak dobrá, ještě sklenku.
0: Máš u mne už dva životy.
1: Tak povídej, kdo jsi?
0: Nemohu. Jazyk se mi lepí na patro. Alespoň doušek ještě. Je to dlouhé povídání.
1: Mám? Nemám? Ale povíš mi pak určitě...
0: Šetřičko, věř mi. Všechno, všechno. Dej mi pít.
1: Tady máš sklenku. A teď povídej.
0: Děkuji ti, care Ivane. Konečně volný, zbaven okovů.
1: Počkej, to jsme si nedojednali. Stůj, už ani krok.
0: Máš u mne k dobru tři životy za ty tři hlty vody, co jsi mi daroval.
1: Ne, tak jsme se nedohodli.
0: Bláhový, na mne se odvažuješ tasit meč. Víš, kdo jsem? Kostěj nesmrtelný. Ale budiš. Daruji ti první život. A teď mne poslouchej. Jsem nejmocnější z mocných. Nikdo na světě mne nedokáže pokořit. Jen Maria Morevna mne obelstila. Jen ona mne svým mečem přemohla a v pouta svázala. Ale teď se jí pomstím. Tentokrát už mne oklamat nedokáže.

0: Sokole, muži, co dělá bratr Ivan? Ještě bloudí komnatami? Nebo se už jeho Maria vrátila?
1: Ach, kde to je konec? Letěl jsem za Kostějem, když ji odnášel. Ale jeho kůň je mnohem rychlejší než já. Ivan sedí na prahu komnaty, tiskne hlavu v dlaních a neví, co dál.
0: Pomoz mu, sokole. Moc tě prosím.
1: Rád bych, ale jak?
0: Svolej své bratry, poraďte se. Snad na něco přijdete.
1: Máš pravdu, Irino.
2: Hej! Bratře Orle! Bratře Havrane!
3: Čekal jsem, že zavoláš, bratříčku sokole.
4: Byl jsem na cestě k vám. Ach, samotného mne nic nenapadá, bratři.
1: Viděl jsi Kostěje, když odnášel Mariu?
4: Viděl a sledoval, kam až jsem jen mohl.
1: Víš tedy, kde je jeho zámek?
4: To právě nevím. Jeho kůň je rychlejší než má křídla.
3: Za to já vím, kde je zámek Kostěje nesmrtelného.
4: Kde? Pověz, Orle.
3: Vysoko jsem letěl. Kostějův kůň se míhal ve stepi jak nepatrná tečka. Zaběhl až do Železných hor.
1: A tam?
3: Snesl jsem se níž a viděl zámek, celý ze železa. Pevný, nedobytný.
0: Chudinka Ivan, jak se tam dostane?
3: Jen ho nelituj, sám si všechno zavinil. Ale my ho v nouzi nenecháme. Co říkáte, bratři?
1: Pomohu, jak jen budu moci.
4: Já jsem připraven.

0: Ivane.
1: Švagře.
2: Už víte, co se stalo?
3: Co se stalo, stalo se. Ale teď bys tu neměl z Bůh darma vysedávat.
2: A co mám podle vás dělat?
1: Jít za Kostějem. Vysvobodit Marju.
2: Vám se to lehko řekne. Jsem snad pták, abych se vznesl na to oblaky.
3: Ne. Na to jsme tu my, tví švagři. My ti pomůžeme. Ale vybojovat si ji musíš sám.
2: Jste hodní. Tak rychle.
3: Jen tolik nepospíchej. Napřed uvažujme, jak Kostěje přelstít. Kdybys i Mariu ze železného zámku vyvedl, co bude dál?
2: Vsednu s ní na koně?
1: A než se naděješ, Kostěj tě dostihne. Jeho kůň není jen tak obyčejný ryzáček. Takový je jen jeden na světě.
0: Pane, dva jsou. Dva. A jsou to bratři. Toho druhého si chová Baba Jaga. Mít ho bylo by všechno lehké jako obláček.
3: Můžem ho mít. Půjde-li Ivan k babi do služby?
2: Rád. Třeba hned.
0: Počkej, splašený. To nebude leda jaká služba. Baba Jaga má ve svém dvorci kobylku. Jen jednu ale vydá za tisíc jiných. Tu kobylku ti svěří, abys ji napásl. Jestli ji na pastvě uhlídáš, dá ti koníka, o nějž si řekneš. Neli? Budeš o hlavu kratší.
2: Jsem snad malý, abych nesvedl uhlídat.
1: Nebude to tak snadné, jak si myslíš. Ale až ti bude zle, vzpomeň si na nás. Pomůžeme ti. A

0: Dceruško moje, divně je mi, jako by se mělo dnes něco přihodit.
1: Mraky se zhlukují, přijde bouře. Ve vzduchu voní blesky a síra.
0: To není bouře, spíš slyším dusot kopit. Někdo k nám jede na návštěvu.
1: Snad zbloudilý poutník.
0: Kdož pak ví. Vidíš? Kůň a na něm...
1: Mládenec.
0: Člověk! A od lidského plemene nečekám nikdy nic dobrého.
1: Proč, matko?
0: Protože všichni ti lidé jsou falešní, jen za vlastním prospěchem se ženou slovo držet nedovedou.
1: Tenhle ten se zdá jiný.
0: Nedej se zmást hezkou tvářičkou.
1: A co chceš dělat, matko?
0: Nejraději bych svou chaloupku na kuří nožce k němu otočila zády. Ale asi by to bylo málo platné.
1: Už je blízko, blizoučko.
0: Schovej se, dceruško. Však uvidíme, s jakou přichází. Až bude potřeba, zavolám tě.
2: Že by tu bylo utěšeně? To se opravdu říct nedá. Podivný domek na kuří nožce a okolo plot. Na každém kůlu lidská hlava. Věru, pěkná výzdoba.
0: Ale podívejme, jaká vzácná návštěva. Co pak tu hledáš, pěkný mládenečku?
2: Službu hledám.
0: Opravdu? A co dovedeš?
2: Ledacos.
0: I koně pást?
2: Máš-li jaké?
0: Mám koní nepočítaných. Ale jen jednu kobylku, tu kdybys napásl, královsky bych se ti odměnila.
2: Vezmi mne tedy do služby.
0: A co pak za tu službu?
2: Koně! Nějakého koníčka mi dáš. Tenhle můj už by daleko nedojel. Je celý schvácený.
0: Tak dobrá. Tu máš krajíc chleba a džbán mléka. Nasnídej se. A já ti zatím kobylku přivedu.
3: Dceruško!
0: Hnětko!
1: Co je, matko?
0: Falešně mluvil, něco přede mnou skrývá.
1: Tebe stejně nepřelstí.
0: To doufám.
1: Co mám udělat?
0: Změníš se v kobylku. A až tě na pastvu vyžene, uletíš mu mezi holuby.
1: A co když mě najde?
0: Jak by mohl? A kdyby? Zatouláš se mezi skřivany tak vysoko svým lidským okem, ani nedohlédne.
1: A kdyby přece?
0: Pak se ukryješ mezi...
1: Dobrá, udělám, jak jsi poručila.
0: Tu máš ohlávku. A jdeme. Tady ji vedu, moji kobylku, je mírná jako beránek. Ale kdož ví, když ji na pastvu vypustíš, kdož ví, co ji napadne. Běda, jestli se ti zatoulá, prázdných kůlů je v mém plotě dost.
2: Nestarej se, nestarej. To by bylo, abych si neporadil s jednou kobylkou.
0: Moc mluvíš, mládenečku. Raději se dej do práce.
2: Je, kobylko! U lesa je travička jako hedvábí. Tam se napaseš dosyta. A je pryč. Vznesla se k nebi jako pták. Zmizela v korunách stromu. A co já? Hej, kobylko! Vrať se! Kde pak? Ani stopy po ní není. Co si jen počnu? Snad mi poradí bratr Sokol.
4: Co pak? Ivánku.
2: Pěkně jsem pořídil. Ještě jsem ani službu nezačal a už jsem v úzkých.
4: Kobylka se ti ztratila?
2: Jak to víš?
4: Inu, Ivánku. To nebyla jen tak obyčejná hnětka, co si vyhnal na pastvu. Byla to vlastní dcera baby Jagy. Ale neboj se. Hned ti ji zase přiženu zpátky. Schovala se mezi holuby. Vyletím teď mezi holubí hejno. Připrav si ohlávku a až se zase promění v kobylku, napráskej jí řádně bičem.
2: Děkuji ti, sokole. Však nebýt tebe...
4: Neděkuj, Ivánku. Tvá služba.

0: pěkně vítám na matičce zemi. Tak už jsi zase kobylkou? Jen počkej. Necukej se, jen ti ohlávku víc utáhnu, abys mi neutekla.
1: Neopovažuj se vzít na mne bič. Pokousala bych tě, pokopala.
0: Jdi ty, bláhová, přece bych tě nebyl. Bylo by mi líto tvé hedvábné srsti.
1: Jsi tak hodný nebo hloupý? Mne bys ani ocelovou ohlávkou neudržel.
2: Počkej, počkej, to jsme si spolu neujednali.
0: A je pryč. Pěkný vděk za to, že jsem tě pořádně nepohladil bičem.
3: Co se zlobíš, Ivánku?
2: Je zle, švagříčku. Kobylka je zase pryč. Jako by mi někdo oči zaclonil. Než jsem stačil ohlávku přitáhnout, zmizela nad oblaky.
3: Nestarej se, careviči. Vím, kam tvá hnětka zmizela. Mezi skřivany. Odtamtud ji snadno vyženu. Ty si připrav ohlávku a pevně ji drž.
2: Díky, Orle. Nebýt tebe, nevím, co bych si počal.
3: Neděkuj napřed. Čeká tě ještě nemálo trápení. A měj se na pozoru. Kobylce napráskej. Železným bičem.
2: A to se podívejme. Už zase na zemi? Nelíbilo se ti mezi skřivany?
1: Pověs mi, jak to, že máš přátele mezi orly.
2: Já?
1: Vyletěli až nad oblaky, doráželi na mě tak, že mi nezbylo, než se vrátit na zem.
2: To jen proto, že se ohlávce po tobě stýskalo. No jen drž, drž. Tentokrát ti nasadím řádně. Měl bych tě vlastně potrestat železným bičem, ale je mi líto tvé hebonké srsti. Jen drž. Tentokrát mi už neutečeš.
1: Bláhový. Po dvakrát se ti podařilo mne chytit. Po třetí ti zmizím na dobro.
2: Kdežpak, musím tě uhlídat. Jinak bych nedostal od babi jak i koně na dalekou cestu. A já musím za Mariou carevnou.
1: Koníka chceš? Baba Jaga jich má plné stáje. Můžeš si vybrat, jakého ti libo. Hnědáka, bělouše, vraníka nebo grošáka.
2: A co ty mi radíš?
1: Co já? Aby si víc hleděl mé ohlávky.
2: A je zase pryč. Už se mi zdálo, že jsem ji skrotil.
4: Krásně jsi popovídal, Ivane Careviči. Koně jsi vybral, ale kobylku si neuhlídal.
2: Havrané, švagře, pomoz mi.
4: Klid, Careviči. Ještě nad námi Baba Jaga nevyhrála. Svolám všechny havrany a uvidíme. Ty si připrav ohlávku. Za chvilku tu tvoje hnědka bude.
1: Ty ses pobratřil snad se všemi ptáky na světě. Sotva jsem ve stepi zmizela, už tu bylo mračno havranů.
2: Inu neměla jsi utíkat. Tak... Tentokrát se mi už z ohlávky nevyvlíkneš.
1: Au, pusť, to bolí. Neutahuj tak řemení.
2: Je mi tě líto, ale bližší košile než kabát. Co kdyby tě zase napadlo mi zmizet?
1: Splnil si úkol, který ti Baba Jaga dala. Můžeš si vybrat koně, jakého chceš, ale kdybys...
2: Co kdybych?
1: Máš dobré srdce. Mohl jsi železným bičem strestat a přece si to neudělal. Ani já, ani matka nemáme rádi proradné lidské plemeno, ale ty jsi jiný a proto ti pomohu. Vy lidé si často vybíráte jen podle vnější krásy. Budeš-li tak vybírat i dnes, špatně pochodíš.
2: A co mi tedy radíš?
1: Až vejdeš do stájí, dech se ti zastaví, kolik nádherných koní tam uvidíš. Nedej se však zmýlit. Poslechni mou radu a vyber si toho nejubožejšího. Stojí až v rohu, je kulhavý, schrbený. Ale ani kůň kostě je nesmrtelného se mu nevyrovná.
2: Ale jak bych potom mohl...
1: Matka přichází. Poslechni mě, neprohloupíš.
5: No, zdá se, že dovedeš víc, než jen vodu pít. Jak pak se ti povedlo?
2: Jak vidíš, třikrát mi tvá hnědka zmizela a třikrát jsem jí zase chytil.
5: A teď, co za to?
2: Slíbila jsi mi koně.
5: Co se slíbí, to se má i splnit. Pojď za mnou a vyber si. Jen se pořádně rozhlédni. Koní je tu dost a jeden krásnější než druhý.
2: Vidím, ale mně stačí ten, co stojí docela vzadu, v koutě.
5: Takový chudák, kulhavý ubožák?
2: Ano.
5: To nemáš ze své hlavy. Pověz, kdo ti poradil? To byla ty, hnědko?
1: Byl ke mně laskavý. Mohl mě sešlehat železným bičem a neudělal to.
5: Za to já to udělám. Ohnivou metlou ti sedřu kůži z těla.
2: Co pak si to tam s hnědkou povídáte? Nebylo by už na čase, abys mi vydala, co jsem si vysloužil?
5: Když jinak nedáš, vezmi si koníka a táhni!
6: Dobře si udělal, že jsi mne vyvolil. Jen mne ve všem poslechni a uvidíš, že tvou carevnu zachráníme. Až přijedeme k železnému zámku, dobře mě ukryj. Kostějovi o mně ani slovo.
2: A kdy tam budeme?
6: Beze mne bys tam za 100 let nedojel. Se mnou tam budeš ještě dnes v podvečer.
2: A co?
6: Nepřerušuj mne. Zrovna dnešní noci poletí Kostěj do širého světa. Ty toho využij, vezmi Mariu a rychle přijď za mnou. Nu, sedej, Ivánku. Poletíme.

0: nesmrtelný! Přišel jsem tě navštívit! Nenech hosta stát před branami!
1: Podívejme se, Ivan Carevič! Co chceš?
0: Jen tak se podívat, jak žiješ!
1: Pojď tedy dál! Ale nemyslí, že mne ošálíš, i kdyby se ti zachtělo Marju Carevnu osvobodit. Daleko bys mi neutekl.
2: Osvobodit? Myslel jsem, že Maria je tvým hostem.
1: Jen se pojď podívat, jak jsem ji uhostil. Pevnými pouty jsem ji sevřel. Musel by mít nadlidskou sílu ten, kdo by ji chtěl vysvobodit.
3: Zbytečně ses namáhal, Ivánku. Naše štěstí je navždy ztraceno.
2: Dovol mi tedy, Mario, abych tady u tvých nohou zemřel.
1: Veliká, převeliká je tvá láska, Ivane Careviči, ale marná. Můžeš jí zpívat písně o svobodě, můžeš jí hladit spoutané ruce. Ostatně dnes je k tomu nadjiné vhodná příležitost. Zaletím si do širého světa. Musím tě opustit, krasavice, ale netruchli. Brzy se vrátím.
3: Proč jsi přišel, Ivane? Děláš moje hoře ještě těžším.
2: Nepřišel jsem plakat u tvých nohou. Přišel jsem tě vysvobodit.
3: Jak bys mohl? Ze Železné hory žádná cesta nevede. A moje pouta...
2: Ta přesekám. Tebe, má nejmilejší, sevřu v náručí.
3: Ivánku! Bojím se o tebe.
2: Já se o tebe bál. Mojí vinou si tolik trpěla. Odpustíš mi někdy?
3: Dávno jsem ti odpustila, ale co platno...
2: Neboj se, jen rychle ze zámku.
1: Však jsem tušil, že se na Železné hoře děje něco nepravého. Och, to mi oba draze zaplatíte. Ivane, Careviči, vrať se! Už jsou hezky daleko. I kdybys byl ještě dál, můj kůň tě stejně dohoní. Vrať se a já ti odpustím. Slíbil jsem ti přece 3 životy. Poslechneš-li mne, bude to už druhý, který ti daruji. No, nezbývá, než abych tě tvrdě poučil o tom, co znamená neposlechnout velkého Kostěje. Ej, koníčku, vpřed. Musíme tyho uprchlíky chytit.
3: Slyším dusot v povětří. Bojím se, že nás Kostěj dohoní. A pak bude s tebou zlé, Ivánku.
4: Neboj se, carevno. Kůň, na kterém jede Kostěj, je můj starší bratr. Jsem rychlejší než on a odpočatý. Nedohoní nás.
2: Přesto, koníčku. Jeď, jak nejrychleji můžeš.
1: Přidej, mrcholina. Není na světě kůň, kterého bys nedohonil. Ivane Careviči, vrať mi krásnou Mariu a ty si jeď ke všem jasům, slyšíš? Dávám ti život po třetí, nebuď bláhový, mě stejně neunikneš.
2: Pospěš, koníčku, bojím se o Mariu.
4: Zbytečně, Ivánku.
1: Tvůj kůň tenhle závod nevydrží. Klopítne a ty srazíš hlavu.
4: Jen se o mne tolik nestrachuj, Kostěji. Nenarodil se na světě kůň, který by mne dohnal. Ani mému staršímu bratrovi se to nepodaří.
1: Ty, proč si neřekl hned, že je nese tvůj mladší bratr? Však počkej, teď pocítíš moje ostruhy.
4: Bratříčku! Proč se necháš týrat? Vyhoď jen pořádně zadními kopyty. Schoď Kostěje do propasti. Uvidíš, jak lehce se ti poběží. A teď, bratříčku, popojeď ke mně. Carevna Maria si na tebe přesedne. To je milejší břemeno, nežli tvůj bývalý pán Kostěj.
2: Jak ti mám poděkovat? koníčku.
4: Neděkuj, Ivane. Až přijedeme do carského paláce, dáš nám oběma čerstvého obroku a čisté vody. To bude tvůj dík.

0: Slunce už se blíží k západu.
1: Jen ještě chvíli a proměníme se opět v mládence.
2: Počkejte, bratři.
3: Neslyšeli jste?
0: Vidím dva obláčky. Ženou se stepí.
1: Vidím dva koně. A na nich
4: krásná Maria a Ivan Carevič.
5: Švagříčkové moji!
0: Tak se ti povedlo.
5: Ach mě, nebýt vás a tady těch statečných koníčků, nikdy bych Mariu nevysvobodil.
6: Ne tak, Ivánku. Nebýt tvé velké lásky, navždy bych zůstala v železném zámku.
4: Tak už se dohodněte, jak to vlastně bylo.
7: A až se domluvíte, zajdeme všichni společně na návštěvu
0: k Irině.

sám v poli, byt větší než dva domy, když tu nejsi se mnou, vidím jenom démony, na mý duši prázdno, nevím jak je říct mám, přitom je to pár slov, miluju tě moc, moje lásko, víš já, dým po mém bytě mráz, všude kolem mám myšlenky na tebe já, bez tebe nedejchám, nenávidím bejt sám, bez tebe nejsem já, nevím jak ti říct mám, nevím jak ti říct mám.

0: Ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte všichni v mé tady ušounově pohádkové školce, kde dneska budeme pomáhat a chránit.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune rušoune.
0: Ne, dneska jsem Polda Ušoun.
1: Ty ses trošku přejmenoval.
0: Ne, Polda jako Leopold, ale Polda jako pan policista.
1: Jo, aha, jasně, tak pane policisto, zrovna vás moc potřebuju. Ztratil se mi totiž můj miláček.
0: No tak to mě budete muset, paní, nejdřív zavolat.
1: Dobře, ušou ne.
0: Ne, takhle ne, myslím telefonem přeci.
1: Tak telefonní číslo na policii je...
0: Holky a kluci, poraďte Janě, jaké číslo voláte, když potřebujete policii. No, výborně, ano, 158, jednička, pětka, osmička.
1: Já si to ne a ne zapamatovat. Vždycky je to 1, 5 a potom si pletu, jaké číslo mají hasiči a policisti a záchranka. Vždycky to začíná 1 a 5.
0: No a potom je nejlepší si to pamatovat podle poslední číslice, čemu je podobná.
1: Jak to jako myslíš?
0: No takhle, 8 vypadá jako pouta na zločince. Takže 1, 5, 8, voláš policii.
1: A jo!
0: No, vidíš. A potom 0 vypadá jako stočná hasičská hadice nebo jako rybníček. Takže 150, 1, 5, 0, když voláš hasiče. Jo, 1, 5, 0, to jsou hasiči.
1: Už si to pamatuju.
0: A záchranka má na konci 5.
1: A to si zapamatuju jak?
0: Protože 5 vypadá jako vozíček, na kterém sedí někdo zraněný. Jo, jako takové to kolečkové křeslo. Takže záchranka má číslo 1, 5, 5, 155. 1, 5 a 5.
1: Tak to je super. Podle toho si to už budu vždycky pamatovat.
0: A teď už si dáme nějakou pěknou policejní písničku, ale až potom, co udělám houkačku. Poslouchej. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. A já už vím, že když potřebuju policii, volám 158. A pamatuju si to podle osmičky na konci, protože ta osmička vypadá jako pouta pro zločince.
1: Správně, správně.
0: A když volám hasiče, volám 150. A pamatuju si to podle toho, že nula na konci vypadá jako smotaná hasičská hadice nebo jako rybníček.
1: Přesně tak, prostě voda.
0: A když potřebuju záchrannou službu, volám 155. A pamatuju si to podle toho, že pětka na konci vypadá jako vozíček pro pacienta.
1: Ano, pro zraněného člověka, takové to kolečkové křeslo. Teda Janino, výborně, to chce fanfáru, trám, tadadá. Výborně, holky a kluci, zase fanfára, trám, tadadá.
0: Hele, Ušoune, co když třeba někdo neví, jestli má volat hasiče, nebo policii, nebo záchranku, protože někdy jsou potřeba všichni.
1: No to je jednoduché. V takovém případě holky a kluci zavolají na 112. Jo, to je jednička, jednička a dvojka. A na tomhle čísle sedí člověk, který moc dobře ví, koho má za tebou poslat.
0: Jasně, takže další číslo, které si pamatuju, je 112, 112.
1: A tohle číslo je dobré i pro zapomnětlivé. Když se ti totiž náhodou ta první tři vykouří z hlavy, tak jednička, jednička, dvojka ti úplně stačí.
0: Paráda, tak já volám.
1: Crrrr, crrrr. Haló, haló, tady policista Ušoun Rušoun. Co si přejete, prosím?
0: Prosím, dobrý den, ztratil se mi můj miláček. Můžete mi pomoct, prosím?
1: Samozřejmě, hned jsem u vás. My policisté máme totiž v popisu práce pomáhat a chránit.
0: Tak já tady na vás, pane policisto, čekám a holkám a klukům zatím pustím naši dnešní pohádku.
2: Ušounova pohádka.

Jednou po ránu se začala vrtět bílá kulička zavěšená v síťové kolíbce. Jako první se z prasklého vajíčka narodil pavouček, o kterém si budeme vyprávět. A do večera se kolem pavoučí maminky batolilo 20 kloučků a holčiček. Malí pavouci, jen co se vykulí z vajíček, už se mají k světu. Jestli se bude mít taky svět k nim, to se teprve pozná. Cupitají a poskakují, vrtí se a pošťuchují, strkají se a kutálejí kolem své mámy a uhlídat je to dá práci. Právě teď jen tak, že chytla pavoučka, který se do něčeho zapletl a málem upadl. Zrovna toho, co se první vyklubal na svět. Do čeho ses to zamotal? Nevím, co to je, ale nechce mě to pustit, povídá pavouček. Ale vždyť je to provázek, ty můj provazníčku. A jméno bylo na světě. Teď ještě máma pavoučice musí vymyslet stejně hezká jména i pro ostatní pavoučí robátka. Na zítří už je nebaví hrát si s míčem, který jim maminka umotala, ani se přetahovat lanem, ani jezdit na skluzavce z jitrocelového listu. Škemrají, mami, maminečko, že nás chvilku povozíš. Vlezte mi na záda, vzdychne ustaraná pavoučí maminka. V tu ránu se všechna pavoučata začnou předhánět, kdo dřív vyšplhá na maminčina široká záda. Kdo se uvelebí uprostřed, ten se povozí nejdéle, ti, co jsou na kraji, nejdřív sklouznou. Když řekne člověčí maminka, vlezte mi na záda, to už musí být pořádně nazlobená. Naštěstí u pavouků to nechodí jako u lidí. Povozit se na maminčiných zádech je lepší, než se svést na lochnesce, houpačce a tobogánu dohromady. Maminka z pavoučátky se natřásá, točí, skáče a houpe ze strany na stranu. Když se na chvíli zastaví, aby si odpočinula, hned pavoučátka volají ještě, mami, ještě! Přidávám poslední jízdu, hlásí maminka, a pak hajdy domů, tamhle nad polem už se sbírají mraky. A pavoukům déšť nesvědčí. Všichni pavouci bydlí v takovém domečku, jaký máme my, vyzvídá Vlásek. Náš domek je vlastně kočárek pro člověčí miminko. Tomuhle upadlo čtvrté kolečko a místo, aby ho lidé spravili, tak ho raději vyhodili sem, k lesu. Naštěstí spadl tak, že nodě ho neprší a fouká jen málo. A jak to všechno víš, maminko, diví se provazníček. Já se narodila na půdě jednoho domku ve vsi. Tam měli podobný kočárek a vozili v něm svoje děťátko. A maminka začala vyprávět, jaké to bylo u lidí, když u nich bydlela, dokud nevyrostla a nevydala se do světa. Od toho odpoledne mockrát zapršelo a ještě víckrát svítilo sluníčko. Tráva, co rostla kolem, se vytáhla, stejně jako pavoučí děti. Zajdu za panem učitelem Plachetkou, aby hned zítra přišel, řekla maminka. Nejvyšší čas začít se školou, abyste se naučili pavoučímu řemeslu a uměli něco pořádného do života. Ale proč, kaboní se provazníček, nám stačí, co nás naučil tatínek. A Vlásek s Uzlíkem, pavučinka, Cívečka i ostatní bráškové a sestřičky horlivě souhlasí. Ale maminka je neoblomná. U lidí je zvykem, že do školy chodí děti z celého okolí. U pavoučků je to jinak. Každé ráno přijde škola za svými žáky. Pan učitel Plachetka si na zítří ráno stoupl na velký oblázek, zadrnčel na pavoučí vlákno, a vyučování začíná. Venku pod širým nebem. Lidé, co mohou, to od přírody odkoukají. Od klokanů boxování, od krtků metro a od pavouků, kromě tkaní, taky školu v přírodě. Pan učitel Plachetka od rána až do oběda ukazuje, jak se budoucí pavučina vyměřuje, zavěšuje, odkud kam natáhnout lana, kde uvázat provazy, kudy vést první, druhé a třetí vlákno a jakým chybám se vyhnout. Taková pavučina, říká, je největší chloubou nás křižáků. Ostatní příbuzní nám nesahají ani po kolena.
Příští týden pan učitel vysvětluje, jak se navléká jehla. Všichni se velice snaží, jen provazníček má hlavu vyvrácenou vzhůru. Kam pak se koukáš? Napomenul ho pan učitel. Tamhle, píchne provazníček jehlou nad sebe. Vysoko na obloze se sama od sebe protahuje bílá čára. Kdo to tam souká tu bílou nit? Já myslel, že vyhlížíš divoké husy, odvádí řeč pan učitel. Co má plést pavoučkům hlavu vynálezy, jako jsou třeba letadla, se kterými si lidi nedají pokoj? Divoké husy? Zajímá se hned provazníček. A odkud přiletí a proč? A nešlo by zařídit, abychom taky uměli létat? Třídou proskočilo chichotání. Však se k létání ještě dostaneme, i bez křídel, slibuje pan učitel. A husy jsou ptáci tažní, protože na podzim táhnou, tedy odlétají do teplých krajin za potravou. Tady tráva uschne a někdy zapadá i sněhem. Koncem zimy se husy zase vracejí. A teď mi ukaž, provazníčku, jak navlékáš jehlu. Špatně. Co jsem před chvílí říkal? Jehla je... No... Je lesklá, vyhreknul provazníček snaživě. Je nehybná, opravil ho pan učitel. Kdežto nit se... Kroutí, odpověděl popravdě pavouček. Přibližuje se i s rukou k oušku. Jakmile pavoučci uměli navlékat jehly, jak se patří, pan učitel jim ukazoval, jak se na spodní okraj pavučiny přivazují kamínky a kousky dřeva. To, aby neulétla, až bude foukat vítr. Když skončil výklad, zase je pečlivě odvázal, aby pavučinu zbytečně nepřetížil. Pane učiteli, jak poznáme, kdy bude foukat? Chtěla vědět pavučinka. Podle červánků na obloze, děti. Prosím, když je obloha červená, tak jsou červánky, ověřoval si provazníček. A když je modrá, tak jsou modránky a na šedivé jsou šedánky. Pleteš páté přes deváté, odbil ho učitel Plachetka. Nepletu, podívejte, a natáhl před sebe prázdné ruce. Říkal jste, že pletení se naučíme až za týden. Přestávka, zamumlal pan učitel z posledních sil. Příští den ráno, sotva se provazníček probudí, jde se podívat na nebe. Je skoro červené. Bude vítr, bleskne mu hlavou a už peláší k pavučině. Musí ji přece zatížit. Dnes pan učitel názorně předvádí, jak se běhá po pavučině. Stoupne na první příčku, pavučina se prohne, na druhé se zakymácí a na třetí udělá křup a utrhne se. Ještě včera mě unesla, úpí pod pavučinou. Pavoučátka ochotně pomáhají s vyprošťováním, ale nadělají víc zmatku než užitku. Kdo to na mě narafičil? Zlobí se učitel a ukazuje na přivázané kamínky. Ale já chtěl... Já vlastně nechtěl... Koktá vyjeveně provazníček. Ráno byly červánky a ty přinášejí vítr. Neříkal jsem, že červánky se dělají hlavně večer. Ty jsi tu pavučinu přetížil. Já... Provazníček vykulil oči překvapením, ale pak raději spolkl, co chtěl říct. Že na pavučinu lezl pan učitel a ne on. A že mu hrozně křivdí. Myslel to přece dobře. A zatím všechno dopadlo opačně.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které mi právě Polda Ušoun pomohl najít mého miláčka.
1: Holky a kluci, hledali jsme totiž plyšáka miláčka a naše pátrání bylo náročné, ale dobře to dopadlo.
0: Děkuji, pane Poldo Ušoune, mohu se vám nějak odvděčit?
1: Ale jistě, jistě. Policisti totiž musí být pořád v kondici.
0: Cože, v konvici?
1: Ale ne, je vidět, že je to čas na překlad z dospěláčtiny. Ušounův překlad z dospěláčtiny. Kondice, ne konvice, ale kondice, neboli také kondička, znamená, v jakém stavu je vaše tělo, jak funguje.
2: Tak to já jsem ve skvělé kondici.
1: Jo. A policisti taky musí být ve skvělé kondici. Hodně běhají a cvičí, jo? Aby mohli chytat lumpy.
0: Takže si spolu zacvičíme.
1: No, přesně tak. Dáme si policejní cvičení. Ušounovo cvičení.
0: Dobře, a začneme dřepy. Hned 10.
1: 1, 2, 3, 4, 5. No tak ještě pojď.
2: 6, 7, 8, 9, 10.
1: No vidíš, jak si to pěkně zvládla. A teď se pěkně proběhneme a já budu, holky a kluci, chytat Janu.
0: Já utíkám!
1: Jo.
0: A teď budu, Ušoune, zase honit já tebe.
1: Jo, já utíkám. No a pozor. Ten, kdo je u rádia doma sám, může chytat třeba zlobivé panenky nebo auťáky, nebo může chytat někoho jakože někoho chytáš.
0: Že to, panenku?
1: No tak pozor. Ne. Tak. A mám vás. Zatýkám vás.
0: A pustíš mi k tomu nějakou další policejní písničku?
1: Jo, no proč ne?
3: Tak, pane řidiči, něco jste pil, ale to jste nás opravdu nepotěšil.

0: Holky a kluci, právě skončila písnička a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. A dneska je tu s námi Polda Ušoun.
1: Ano, ano, je to tak, paní řidičko. Ukažte mi váš řidičský průkaz a doklady od vozidla.
0: Tady, prosím.
1: Ano, ano, vypadá to všechno v pořádku. Ale vysvětlete mi, jak to, že řídíte vůz, do kterého se ani nevejdete?
0: No, ale pane policisto, to proto, že jsem u nás v Ušounově pohádkové školce a tady se dějí hodně zvláštní a kouzelné věci.
1: Jen se nevymlouvejte, paní řidičko, dostanete pokutu.
0: Pokutu?
1: Ano, ano, pokuta rovná se jedna písnička lidová.
0: Takovou pokutu velice ráda zaplatím, pane policisto.
1: To jsem si myslel. No tak dobře, paní řidičko. A příště račte řídit vůz, do kterého se vejdete.
0: Slibuji, že už se to nestane, pane policisto. Příště najdu větší autíčko ve školce. Policisti se musí poslouchat, protože je můžeme potřebovat, třeba když se potkáme se zloději.
2: Ušounovo zpívání.

0: Holky a kluci, posloucháte už show novou policejní pohádkovou školku.
1: A jestli pak víte, pane policisto, co nás teď čeká?
0: No samozřejmě, já jsem chytrý policista. Totiž čeká nás hádanka.
1: Tedy, pane policisto Ušoune, vy toho víte.
0: Ušounova hádanka.
1: Tak, holky a kluci, nastražte uši. Pozor, uslyšíte tajemný zvuk. Holky a kluci, zase si to odpočítáme a řekneme to všichni pěkně najednou. 3, 2, 1...
0: Houkačka! Jo, a to může být totiž houkačka policejní, hasičská i sanitková, viď? To jsme to dneska pěkně zařídili.
1: Krásně jste to všichni uhodli.
0: Hurra, hurra, no tak dobře, ale už se musíme loučit.
1: Zase máte pravdu, pane Poldo Ušoune.
0: Ano, ano, a teď už zbývá jediné.
1: Poprosit kamarády o obrázky.
0: Jo, jo, holky a kluci, namalujte nám policistu, nebo policistku, nebo policejní auto, jo?
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRadio.
0: No, oni už přesně budou vědět, co s tím obrázkem mají udělat. A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A pamatujte si, když potřebuju policii, volám číslo 158.
0: To znamená 1, 5 a 8.
1: A ta osmička vypadá jako pouta pro zločince.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: Když volám hasiče, volám číslo 150.
0: To znamená 1, 5 a 0.
1: A pamatuju si to podle toho, že 0 na konci vypadá jako smotaná hasičská hadice.
0: A nebo jako rybníček.
1: A když potřebuju záchranou službu, tedy sanitku, volám 155.
0: Jo, a to si pamatujeme podle toho, že 5 na konci vypadá jako takový ten vozíček, to kolečkové křeslo, na kterém se vozí kdo?
1: Nějaký zraněný člověk nebo pacient.
0: Přesně tak. No tak ahoj, teď to řeknu jako policista, jo. Zítra se na vás zase moc těší. Ale já to řeknu jako Ušoun, teď už zase.
1: Jasně, jasně.
0: Loučí se s vámi váš Polda Ušoun Rušou.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si pustíme písničku 3 strážníci a zaspívá nám ji Jiří Suchý a Jitka Molavcová.
0: Jo, to je moc velká legrace.

0: někdo se hádá.
1: Já to nejsem.
0: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přes hubu.
0: Kdo tam půjde?
1: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
1: Ať tam jde on.
0: Ano, tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
1: Nepůjdu.
0: Ano, tak paní, tak se o tom dohodneme, pokud...

0: Tak pozor.
1: A nehádejte se prosím vás.
2: Nehádejte se prosím vás.
1: A nehádejte se prosím vás teď. A kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přes hubu.
1: A kdo tam bude?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: Ať tam jde on.
1: No, no, tak

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden zajímavý vědec, Christian Birkeland. Viděli jste už někdy polární záři? Vsadila bych se, že většina z vás ji zná jen z videí. Tenhle nádherný barevný úkaz na obloze je totiž vidět hlavně v polárních oblastech. Jen velmi vzácně ji lze zahlédnout i u nás. Polární záře je světelný jev, který probíhá v horních částech atmosféry, ve výšce nějakých 100 a více kilometrů. Když ji spatříte na severní polokouli, tedy hlavně v Arktidě, říká se jí odborně aurora borealis. Když ji pozorujete na jižní polokouli, zejména tedy v Antarktidě, nazývá se aurora australis. Tohle latinské pojmenování je odvozeno od římské bohyně úsvitu aurory. Nejčastěji má zelenou a červenou barvu a je to opravdu krásná podívaná. Jako byste sledovali zářící barevná oblaka, která se všelijak kroutí a mění svůj odstín. Nejlépe je vidět na noční obloze a většinou trvá jen krátce a pak zmizí. Některé národy si o ní mysleli, že jsou to duše mrtvých. Nikdo dlouho nevěděl, co ji skutečně způsobuje. Přišel na to až norský fyzik Christian Birkeland. Dlouho mu ale skoro nikdo nevěřil. Narodil se v roce 1867 v dnešním Oslu. Už jako malý byl zvídavý a své první úspory prý použil na nákup magnetu. Stal se profesorem na univerzitě a do písmenka naplňoval obecnou představu o excentrických vědcích. Byl výstřední, neorganizovaný a byl přímo posedlý svou prací. Byl tak roztržitý, že si prý dokonce domluvil na den, kdy se měl ženit, přednášku a na obřad tak uháněl přímo z univerzity. Není divu, že manželství dlouho nevydrželo. Kvůli pozorování polární záře neváhal vyrazit do mrazivých horských oblastí. Během první výpravy jeho tým málem umrzl ve vánici. Díky různým měřením, pozorováním a bádáním Birkeland zjistil, že polární záře souvisí s takzvaným slunečním větrem a magnetickým polem Země. Slunce vysílá do okolí proudy nabitých částic, které dorazí až k naší planetě a narážejí do atomů kyslíku a dusíku v její atmosféře. Tím vzniká zvláštní světlo. A proč ho vidíme nejčastěji nad zemskými póly? Protože magnetické pole naší planety tyto částice stahuje právě tam. Byl to velký objev, který říkal, že to, co se stane na vzdáleném slunci, může přímo ovlivnit dění na naší planetě. Určitě byste čekali, že se tím Christian ihned proslavil. Omyl. Většina vědců jeho teorii nevěřila. Byla na tu dobu odvážná a neověřitelná, i když se jí Christian snažil demonstrovat na takzvané terele, což je zmagnetizovaná koule představující Zemi umístěná ve vzduchotěsném skleněném válci. Důkaz, že měl pravdu, jsme získali až o nějakých 65 let později díky družicím, které mohly měřit částice přicházející od slunce. Aby si vydělal na výzkumy, začal Birkeland vynalézat. I to dnes zapadá do jeho obrázku lehce potrhlého vědce. Přišel totiž s opravdu sci-fi vynálezem, který předběhl svou dobu. Sestrojil něco jako elektromagnetické dělo. To sice při pokusech jakž takž fungovalo a dokázalo trefit cíl, zároveň ale při svém předvedení selhalo a vytvořilo prý spektakulární elektrický oblouk umocněný ohromným randálem a plamen. Tahle neplánovaná podívaná samozřejmě přihlížející investory příliš nenadchla. Christianovu pozornost ale v tu dobu upoutal jiný projekt. Když si před ním jeden podnikatel povzdechl, že by pro jistý experiment potřeboval silný elektrický výboj, Birkeland nadšeně odpověděl, že to se dá zařídit. A tak vymyslel, jak vyrobit umělý ledek, který byl důležitou součástí hnojiv. Nechal si zapsat 60 patentů. Byl také členem skupiny, která zkoumala nadpřirozené jevy. Odhalovali triky a podvody spiritistických médií, tedy lidí, kteří tvrdili, že umí mluvit s duchy. Kristián dokonce prý vtipkoval, že je sice proti upalování čarodejnic, ale takoví lidé by si nějaké to maličké upálení zasloužili. Přes všechny své úspěchy trpěl depresemi, změnami nálad a nespavostí. V pouhých 49 letech nečekaně zemřel během návštěvy Japonska. Stal se jedním z největších norských vědců, byl sice několikrát nominován na Nobelovu cenu, nikdy ale nedostal. Snad by ho aspoň potěšilo, že se jeho portrét objevil na norské 200-korunové bankovce. Historie nám hold ukazuje, že věda vyžaduje velké odhodlání.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

potkávají, za svý štěstí můžeš sám. Přitom jedí, náhodu sis nevybral, jak se před ní teda ale můžem vlastně bránit. A jak vůbec pochopit všechny ty krutý rány. Člověk se narodil, aby tu byl pro člověka. Co když jeden navždy zmizí, kde pak smysl hledat? Klidně mi vyčti, že mý slova jsou jen kliše, co teď nechci slyšet, ale ten boj i tak stejně nevzdávej. Jednou sám bude

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: nové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Já zvedám level, já jdu nahoru a ty jdeš středem. Už baby, nebudu ti říkat nic předem, co bude.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Rádia Junior.
1: Holky a kluci, jsme moc rádi, že i dnešní srpnové prázdninové pondělí věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonu klubu Rádia Junior vás vítají Denisa Kimlová a Klára Šístková.
2: Ahoj holky a kluci, i já vás zdravím a hlásím, že dneska pro vás máme s Denisou ještě spoustu prázdninové pohody, abychom si prázdniny užili do poslední chvíle.
1: Samozřejmě k tomu využijeme spoustu pohodové hudby, kterou nám i tentokrát do playlistu připravil hudební dramaturg David Janečka.
2: A samozřejmě ani dneska nevynecháme zvídavec a četbu na pokračování.
1: V 17 hodin a 10 minut si dáme dnešní aktualitu. Budeme si telefonovat se dvěma úžasnými herečkami Míšou Hráskou a Alenkou Tadialovou. Holky jsou nejen kolegyně, ale i maminka a dcera a jsou taky dismančata.
2: Mám pro vás taky tipy na srpnové akce, které ještě můžete stihnout, pokud budete mít chuť.
1: A po 19. hodině budeme mít hosty. Přijdou za námi zpěvák Vlasta Horvát a jeho dcera Linda.
2: My se budeme ptát na to, co je nového od doby, co jsme se neviděli. Na nové písničky i letní zážitky. A protože letošní junior se pohybuje na severu, nevynecháme ani severní otázky.
1: No a teď už jako vždycky na začátku, minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: O 1000 let starší než Stonehenge a o 2000 let starší než pyramidy je prastará česká svatyně kousek od Nymburka. Pravěcí lidé tady uctívali slunce a měsíc už před 6500 lety. U obce Chleby na Nymbursku byl objeven jeden z nejstarších monumentů ve střední Evropě.
1: Ze sportu. Míč, kterým Diego Maradona vstřelil oba góly své Argentíny ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986, se vydražil za 3,3 milionů dolarů, přátelé. To je 68 milionů korun. Jeho první trefa v utkání s Anglií byla dosažena rukou, jak odhalil záznam akce. Naopak druhá branka byla zcela regulérní po úchvatném sole. Nejspornější moment v historii šampionátů, označovaný jako Boží ruka, tak vystřídala jedna z nejkrásnějších akcí nejen na MS.
2: A mrkneme i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo a průměrné teploty se pohybují okolo 22 stupňů Celsia. A jak bude zítra? Zítra bude oblačno, místy přehánky a průměrné teploty o stupínek povyrostou.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior, ještě chvíli máme prázdninovou pohodičku, za okny řádí sluníčko, no a já se ptám své dnešní spolumoderátorky Kláry. Kláry, tak jaké byly letošní prázdniny?
1: Já si myslím, že byly úplně skvělý, jenom teda na to počasí, to se tak střídalo a já jsem vždycky vychytala déšť a pak slunce a pak déšť a takhle to bylo po sobě.
0: Mm-hmm. No a co bylo nej a kde bylo nej?
1: Nejlepší byly asi tábory a nebo nějaký vycházky s kamarády a nejlepší byly asi taky tábory.
0: Říkáš tábory, tak jaké to byly tábory?
1: Byla jsem na prezentiádě, kde jsem se učila prezentovat a taky na Veselý vědě na Smržově, kam jsem teďka byla po pátý se svýma kamarádama, který jsem tam poznala teďka i minulý rok.
0: Mm-hmm. A já bych teda profesně se jaksi zeptala na prezentátorský tábor. To mě zajímá, jak to funguje. To si vyberete, vymyslíte si projekt, ten potom nějakým způsobem představujete. Jak to vypadalo?
1: Vlastně já jsem se o tom dozvěděla od jedné mý kamarádky na festivalu a byla to vlastně prezentiáda, kde vlastně ze školy šel jeden nebo více týmu prezentovat a prostě odprezentovat za tu celou školu nějakou prezentaci na daný téma, co nám tam dali. A já jsem vlastně tam šla se svojí kamarádkou jako náhradnicí, protože jsem měla jít s jiným člověkem, ale bohužel on nemohl. A tam vlastně nám doporučili tenhle ten kemp a já se to chtěla naučit víc, takže jsem tam jela.
0: Super. No a je ještě něco, co tě do konce prázdnin čeká?
1: Ano, mám vlastně svátkovou oslavu, protože sestra má narozky, tak já mám svátek, takže to oslavujeme a pak jedu ještě do Sedmi horek.
0: Mm-hmm, takže toho stihneš ještě dost. No a za malou chvíli budeme mít divadelní aktualitu. A vím, že s hudbou jsi blízká, ale co divadlo?
1: Divadlo se mi líbí jako hodně, já mám takovýhle divadla ráda a zvažuji, že příští rok, nebo ten školní rok, bych chtěla chodit do Klub malýho diváka, že bych chodila na nějaký divadla se školou.
0: Jasné, no to si myslím, že může být jedině dobře. No a našimi večerními hosty dneska budou zpěvák Vlasta Horváth a jeho dcera Linda. Tak na co se jich určitě zeptáš?
1: Určitě se jich zeptám na nějakou tu expedici sever a možná i na jih, ale ostatní si nechte jako překvapení.
0: Tak přátelé, pěkně letně jsem vyspovídala Kláru a teď už vás zvu na dnešní aktualitu, která přijde už po písničce. Čeká vás představení nového super divadla pro děti.

Kamarádi, léto v plném proudu a technické potíže v rádiu. Možná, že to rádio má taky prázdniny, takže si dejte, holky a kluci, sen se plnění Davida Kollera a během písničky už se určitě s mými hosty spojíme.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Klárou a slíbili jsme vám, že vám právě teď představíme velmi mladé divadlo pro děti. Jmenuje se Malenka a je to divadlo Maminky a Alenky, dvou hereček, ale víc už v následujícím rozhovoru.
1: Ahoj, holky!
2: Ahoj!
3: Ahoj!
1: Tak holky, první otázka je jasná. Jak vás napadlo spolu začít dělat divadlo?
2: Tak já, když jsem byla menší, tak maminka chystala k narozeninám divadlo a já jsem za ní přišla a řekla jsem, mami, já budu hrát s tebou.
4: Přesně tak to bylo, já to ještě doplním. Já jsem chtěla zahrát Alence divadlo a pro ní a pro její kamarádky bylo to za covidu, takový underground bytové divadlo. A Alenka řekla, že bude hrát se mnou, já jsem si řekla, holka mi to bude kazit, no dobře, zkusíme to. A ono to krásně fungovalo a moc nás to bavilo. Tak jsme tu myšlenku obnovili někdy před rokem, to už Alenka byla větší a zkušenější a začali jsme spolu hrát zase divadlo.
0: Jakou pohádku už pro děti máte a kde všude už ji mohli vidět?
2: Tak my máme pohádku o rybce Bělice a už ji mohli vidět v školce Peroutkové nebo v lesním ateliéru Kuba a v léčebně u macochy se speleoterapií.
1: Holky, já musím...
4: A já zase doplním, ano. Tu pohádku napsal Josef Kroner o rybce Běličce a já jsem ji zdramatizovala a po režijní a pohybové stránce nám s ní výrazně letos pomohla Vendulka Burger.
1: Já k tomu jenom musím dodat, že tuhle úžasnou pohádku jsem viděla a hrozně na mě zapůsobily vaše krásné hlasy. A teď se dostávám k té hlasové základně. Holky, my hrdí rozhlasáci musíme poukázat na to, že jste obě dismančata. Co to s vámi udělalo a dělá?
2: Tak já jsem se včera vrátila z tábora a mě to hrozně baví a dismaňák mi toho dal hrozně moc. Už se nestydím před lidma nebo mluvit do mikrofonu. Naučila jsem se s ním pracovat a věřím, že mě dismaňák naučí ještě spoustu dalších věcí.
4: No a já už jsem takové oprýskané dismanče, jak říká Alenka. A musím říct, že dismaňák mi dal už jako dítěti snad takový všeobecný rozhled, přehled, kultivovaný projev snad, který se mi pak později hodil i při mé průvodcovské činnosti na Státním hradě Karlštejn, nebo když každoročně s Alenkou provázíme na nějaké zajímavé budově v rámci Open House Praha. A určitě mi dal taky spoustu kamarádů, se kterými jsme v kontaktu dodnes.
1: Holky, takže dismančata byste jednoznačně doporučili?
4: Určitě, jo.
1: A ještě mi řekněte, je někdo, komu ne? Komu byste řekli, ne, ty tam vůbec nechoď?
2: Já nevím. Já znám takovýhle hrozně málo lidí, ale asi někomu stydlivýmu bych to možná řekla.
1: Jasné.
4: Možná taky vada řeči není úplně ideální pro dismaňák. Ale i s tím se dá asi pracovat.
0: Uh-huh. A holky, jak je možné vás sledovat, vědět, kdy, kde vystupujete, nebo si vás dokonce do školky či do školky objednat?
4: Tak my máme zatím svůj Instagram, Divadlo Malenka, kam dáváme občas příspěvky a fotky z nějakých představení, která už proběhla a také pozvánky na představení, která teprve budou. To představení, které je teď nejbližší, bude 19. září u nás na Farkáně, to je Praha 5 Radlice v rámci Zažít město jinak. A jinak objednat si nás třeba do školky určitě také bude možné asi až po novém roce a velmi pravděpodobně to bude možné buď přes náš Instagram a nebo přes produkci Budil.
1: Holky, co chystáte? Teď by mě zajímalo, víte, že 19. září vystupujete s Běličkou, ale řekněte víc, co chystáte, co vymýšlíte?
2: Tak my bychom chtěli něco vánočního nebo zimního, ale nic konkrétního zatím nemáme, ale pracujeme na tom.
1: Mm-hmm.
0: jaké Alenka bylo vaše léto mimo divadlo? A co jste si nejvíc užili?
1: Pardon, teď jsme promluvili úplně stejně jako Míša. Míšo, prosím tě, pojď nám to říct ještě jednou.
4: Alenka to odpověděla úplně krásně, pracujeme na tom, až se nám bude něco rýsovat, tak dáme včas vědět na náš Instagram.
1: Skvěle, budeme informovat a Klára se ptá.
0: Jaké bylo vaše léto mimo divadlo a co jste si nejvíc užili?
2: Tak já jsem si nejvíc asi užila dismaňářský tábor.
4: A já jsem si asi nejvíc užila pobyt na našem venkovském sídle nebo v našem venkovském domově v Hradištku na Nymbursku, kde jsem hodně zahradničila, chodila jsem běhat a jezdili jsme také na pedalboardu.
1: Všechno zní krásně, holky, my držíme palce, aby se vám vše dařilo. Těšíme se na zprávy o tom, co bude o Vánocích a 19. září na Prahu 5. Mějte se krásně, moc děkujeme za rozhovor a přejeme jen samé spokojené diváky. A těšíme se zase někdy na Junioru. Ahoj!
0: Ahoj!
4: Ahoj!
2: Ahoj!
1: Tak holky a kluci, to byla Maminka a Alenka neboli úžasné nové divadlo Malenka a teď si dáme Miley Cyrus a píseň.

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: Holky a kluci, je jasné, že obzvlášť poslední týden prázdnin si u nás můžete přát písničku. Poslat ji můžete kámošům, rodičům nebo prarodičům a nakonec ji můžete poslat i sobě na uklidnění před nadcházejícím školním rokem. Možností máte spoustu a stačí, když nám zavoláte na telefon 800 191 191 nebo napíšete na vzkazovna@rozhlas.cz.
2: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

legrace, mé srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíhás!

0: Akrav.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
2: Holky a kluci, klub Rádia Junior s Klárou a Denisou pokračuje. První, komu budeme hrát na přání, je Agáta, která si přeje píseň Protože to neznám. Píseň na konci roku, úplně skvělý. Agát, skvělá písnička. Posíláme ti.
3: Je to, má pravdu Klára, protože písnička, protože to nevzdám, ta je jak dělaná na začátek školního roku. Tak milá Agáto, moc krásně si nám vybrala, posíláme píseň a měj se krásně.

0: Kamarádi, stále poslucháte Vzkazovnu a my máme už s Klárou ve Vzkazovně báječnou posluchačku Kristýnku. Kristýnko, slyšíme se?
1: Ano.
0: Tak ty mi nejdřív prozraď, proč jsi vybrala zrovna Supermaky?
1: Protože já rádio poslouchám už hodně dlouho a mám ji ráda. Hodně ji poslouchám a slyším na rádiu Junior.
0: Mm-hmm. No a písničku ti zahrajeme, která se jmenuje Kamarádi, takže mě by zajímalo, kdo je tvůj nejlepší kámoš nebo kámoška a co je na něm to nejlepší nebo na ní? Čeho si vážíš u kamarádů?
1: Asi Zoe, je to ze školy, ze třídy. A ona má sice bíle, ale za to je super kámoška a vždycky se hrajeme v přestávkách.
0: Tak to zní skvěle. A teď mi ještě řekni, jak jsi zužila prázdniny? Byly úplně boží nebo bylo něco i třeba nic moc? Jaký byly prázdniny?
1: Byly super a jako moc jsem si je užila. Byla jsem na jednom táboře.
0: A jaký to byl tábor?
1: Koňský.
0: Koňský tábor, ty jezdíš na koních. Teda, Kristýnko, ty máš krásnou náplň a úžasnou kamarádku a oblíbenou Supermaky, tak my ti přejem, ať i ten vstup do školního roku stojí za to a posíláme písničku. Ahoj!
1: Ahoj!

0: Maminka Jana by chtěla píseň z pohádky Tajemství staré Bambitky, písničku pro Maxíka a Kubíka.
1: Pravda je zbraní, též láska k dětem, rodina, páni, kéž hýbe světem. Když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si. Zbraní je odvaha, láska i píseň, dobrá nálada, to přece ví se. Zbraní je přítel, co v tebe věří, co když seš bitej, se neschová v keři. Hej, hej, hej, hej. Do boje se dej.

daní je štědrost a dobrý skutek. Dej, když máš dost, a roste ti pupek. Zbraní je pokora, skromnost a čest. Srdce ti okorá, živí-li les.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Přátelé, byli jsme ve vzkazovně a vy si třeba myslíte, že se dneska vůbec nepodíváme na sever. Avšak to se pletete, protože expedice Sever stále ještě jede, ještě není konec prázdnin, ještě stále objevujeme sever. Tedy si užijte další díl a tentokrát od úžasné slečny Lašákové.
2: Estonsko je na první pohled malá země, ale umí překvapit. Více než polovinu země pokrývají hluboké lesy a tajemné bažiny. Když se do nich místní vydají na procházku, obují si speciální sněžnice, aby se nebořily do měkkého mechu. Stejně jako jejich sousedé Finové, milují i Estonci saunování a ještě jednu věc, zpívání. Jednou za 5 let se tu koná obrovský pěvecký festival, na kterém zpívá najednou až 30 tisíc lidí. A co takhle Lotyš? Je to země dlouhých písčitých pláží, hustých lesů a krásného Baltského moře. Hlavní město Riga je plné nádherných domů. Když se budete dobře dívat, uvidíte na jejich fasádách vytesané tváře, zvířata i bájné příšery. Je to skoro jako procházka pohádkou. Lotyši mají moc rádi své tradice. Uchovávají přes 1 000 000 krátkých lidových písní, kterým říkají Dainas. Zpívají je při slavnostech už po mnoho generací. A teď se vydáme do Litvy, do nejjižnější z pobaltských zemí. Na pobřeží Baltského moře se táhnou obrovské písečné duny. Někdy se jim dokonce přezdívá Litevská Sahara. Národním ptákem Litvy je čáp bílý. Lidé věří, že když si čáp postaví hnízdo na jejich domě, přinese rodině štěstí. Proto mu často připravují podklady na hnízda třeba ze starých kol odvozů nebo z dřevěných plošin. Pro Rádio Junior Karolína Lašáková.

0: Holky a kluci, pořád posloucháte Rádio Junior a vysílají pro vás Denisa a Klára. Teď jsme vám představili nové divadlo, které přichází na scénu a můžete se těšit na malenku, taky jsme hráli na přání a teď pro vás má Klára ještě pár zajímavých akcí, které můžete do konce prázdnin navštívit.
1: Ahoj, první akce je Letní letná dětem. Dětská scéna festivalu Nového cirkusu nabízí pohádková představení, akrobatické i žonglérské dílny a tvořivé zóny. Program je pro batolata i starší děti. Kdy? Do 31. srpna. Kde? Letenské sady. Praha 2, Harry Potter. The Exhibition, velkolepá interaktivní výstava ze světa Harryho Pottera. Děti se mohou projít ikonickými scenériemi, vyzkoušet si kouzlení, míchání lektvarů nebo chytání zlatonky na koštěti. Kdy? Do 21. března 2027. Kde? PVA Expo Praha Letňany. Dětský den na rozloučení s prázdninama v parku. Speciální celodenní akce ke konci prázdnin s hrami, soutěžemi, nafukovacími atrakcemi, tvořivými dílničkami a divadelním představením pod širým nebem. Kdy? 30. až 31. srpna. Kde? Královská obora Stromovka Praha. Dětský koutek na festivalu Země živitelka. Výstaviště nabízí pro rodiny s dětmi velkou dětskou zónu, kontaktní ohrady se zvířaty, lesní pedagogiku, jízdy na traktorcích a zábavné výukové programy o přírodě a zemědělství. Kdy? Do 25. srpna. Kde? Výstaviště České Budějovice. Toť vše.
0: Tak, holky a kluci, teď si opět trošku zahrajeme a bude to Tomáš Boček, který zpívá Asi mě to baví, jak to bolí.

0: Holky a kluci, víte, že vždycky v létě, když hitparáda odpočívá, pro vás moderátorka Klára Nováková připraví letní specialitu. Nejinak je tomu i letos a vás o víkendu čeká poslední letní starparáda.
1: Klára Nováková vás vezme na poslední hudební expedici Sever. Už jste byli v Norsku, Finsku, Dánsku, Švédsku, taky na Islandu a nebo v Kanadě. Stejně jako vždy i tento víkend uslyšíte 13 písniček a můžete si z nich vybrat svého favorita, pokud napíšete do 31.8. na radiojunior@rozhlas.cz, která písnička se vám nejlíbila nejvíc a do předmětu uvedete Star Paráda, tak můžete soutěžit o 7 balíčků plných merče od hvězd hitparády Rádia Junior.
2: Radio Junior.

0: Klub Rádia Junior.
1: Holky a kluci, je právě 6 hodin pondělí 24. srpna.
2: Dneska mají svátek Bartolomě, mějové, tak Bartové, všechno nejlepší.
1: No a kdo slavný má narozeniny?
2: Například anglický herec známý svou rolí Rona Weasleyho ve filmových zpracování Harryho Pottera, Rupert Grint, anebo taky český moderátor, jehož hlas známe nejen z rozhlasu, Jan Rosák.
1: No a teď už, přátelé, minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: O 1000 let starší než Stonehenge a o 2000 let starší než pyramidy je prastará česká svatyně, kousek od Nymburka. Pravěcí lidé tady uctívali slunce a měsíc už před 6500 lety. U obce Chleby na Nymbursku byl objeven jeden z nejstarších monumentů ve střední Evropě.
1: Ze sportu míč, kterým Diego Maradona vstřelil oba góly své Argentiny ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986, se vydražil za 3,3 milionů dolarů, tedy 68 milionů korun. Jeho první trefa v utkání s Anglií byla dosažena rukou, jak odhalil záznam akce. Naopak druhá branka byla zcela regulární po úchvatném sole. Nejspornější moment v historii šampionátů, označovaný jako boží ruka, tak vystřídala jedna z nejkrásnějších akcí nejen mistrovství světa.
2: A mrkneme i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo a průměrné teploty se pohybují okolo 22 stupňů Celsia. A jak bude zítra? Zítra bude oblačno, místy přehánky a průměrně teploty o stupínek povyrostou.

0: Kamarádi, jsme moc rádi, že s námi stále trávíte odpoledne. U mikrofonu Denisa a Klára.
1: Už jsme si dneska povídali s Míšou Hráskou a Alenou Tadiolovou a z divadla Malenka. Dala jsem vám ještě nějaké tipy na akce, které můžete do konce prázdnin stihnout. Prozradili jsme vám s Denisou, jaké byly naše prázdniny. Pouštěli jsme si písničky na přání a teď už tu pro vás máme letní soutěžení.
0: Přesně tak, přátelé, naše úžasné letní soutěžení proběhne už v příštím vstupu a teď vám jen řekneme, co s námi dneska ještě na junioru zažijete. Tak, zase si můžete přát ve vzkazovně.
1: Nějakou písničku na přání pro jakýkoliv příbuzný nebo kamarády, nebo jenom třeba pro sebe.
0: Přesně tak, taky bude četba na pokračování a zvídavec. A po 19. hodině budeme mít hosty. Přijdou za námi zpěvák Vlasta Horvát a
1: Linda Horvátová.
0: No a my se budeme ptát. Na co se třeba budeme ptát?
1: Na třeba expedici Sever, nebo jak se jim daří jejich kariéra a písničky.
0: Přesně tak, no a nevynecháme ani severní otázky, ani jižní. Budeme se ptát a vy se můžete ptát taky. Pokud dotazy máte, můžete už teď napsat na radiojunior@rozhlas.cz a nebo nám po 19. hodině zavolejte na telefon 800 199 199. No a teď už se připravte, vy, kteří rádi soutěžíte, protože už za malou chvíli tu pro vás soutěžení bude.

0: Kamaráde, stále sa vám od mikrofónu klubu Rádia Junior hlásíme s Klárou a teď už pro vás máme zmínené soutěžení.
1: Jako výhru tu pro vás máme CDčko Velká muzikálová show a naše soutěžní otázka zní, z jaké severské země pochází pěvecké duo Markus a Martinus? Abyste mohli získat CDčko, musíte správnou odpověď napsat na radiojunior@rozhlas.cz a pak si počkat, zda právě vy budete mít trošku toho štěstí a vyhrajete.
0: Přátelé, pro jistotu ještě opakuji dnešní soutěžní otázku. Z jaké severské země pochází pěvecké duo Markus a Martinus? No a teď už vám jen držím pěsti, abyste úžasné CDčko plné muzikálových hitů vyhráli právě vy.

0: Holky a kluci, je právě 18 hodin 13 minut a to znamená jediné. Dávejte pozor vy všichni, kdo jste zvídaví. Je totiž právě čas na zvídavce Evy Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, máme tu další díl zvídavce. Tak jakou zajímavost se dozvíme dnes? Všimli jste si někdy na dovolené v Řecku, v Bulharsku nebo třeba v Turecku modrých očí, které jsou všude zavěšené, nebo je místní nosí jako přívěšky? Jde o symbol modrého oka, který má chránit majitele před zlou mocí. Pokud je pověšeno na domě, chrání celý dům. Může být na stěně budovy, v dopravním prostředku nebo jako součást šperku. V Turecku se mu říká Nazar a jde vlastně o boží oko, které ochraňuje. Různé podoby božího oka se vyskytují v mnoha kulturách napříč kontinenty. V křesťanství, v židovství, v islámu, buddhistických i hinduistických kulturách. Dokonce existuje víra, že každý člověk má takzvané třetí oko, kterým vidí i běžně nepostřehnutelné. Ale zpět k modrému oku. Slovo Nazar má arabský původ a znamená pohled. Modré je proto, že se věřilo, že Nazar je okem boha nebe a jeho oči byly azurově modré. Místní věří, že amulet vstřebává negativní energie, takže pokud na vás někdo vrhne takzvané zlé závistivé oko, nebude vás pronásledovat neštěstí, ale budete chráněni. Historie modrobílého oka sahá až do starého Egypta. Lidé totiž vždy věřili moci symbolů a amuletů. Typický Nazar je vyroben ze skla a tu nejtradičnější ruční výrobu můžete obdivovat třeba v okolí tureckého města Izmir. Víra v sílu modrého oka se nám může zdát úsměvná, ale pro místní obyvatele jde o neoddělitelnou součást života a modrobílý amulet uvidíte doslova na každém kroku. Amulet modrobílé oko by měl být darován z lásky. V Turecku jde o první dárek pro každé novorozeně a každá rodina musí mít amulet doma. A přestože dnes mnoho lidí tvrdí, že už na sílu symbolů nevěří, mají modrobílé oko stále u sebe nebo ho mají aspoň doma. Prý pro štěstí nebo zachování tradice. S modrobílým okem pak souvisí ještě víra v to, že amulet je schopen odrazit zlý pohled nebo negativní energii tím, že praskne. Pokud talisman praskne jen tak, zdánlivě bez příčiny, zřejmě vás právě před něčím ochránil. Následující postup je takový, že je třeba ho hned vyhodit a nahradit novým. Jestli jsou všechna tvrzení kolem modrobílého oka neboli Nazaru pravdivá, vám nepovím. Každopádně jde ale o hezkou tradici, a vy už aspoň budete vědět, proč tento symbol pořád potkáváte a co pro místní znamená. Moji milí zvídavci, pokud chcete o symbolu modrobílého oka někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Holky a kluci, pokud máte i v dnešní krásný prázdninové den nějaké písničkové přání, dejte nám ho vědět. Zavolejte nám na telefon 800 199 199 anebo napište na skazovna@rozhlas.cz. Můžete si přát jen pro sebe nebo trochu vylepšit léto někomu jinému, můžete popřát kámošovi k narozeninám a my vyřídíme maximum. Slibujeme!

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Holky a kluci, ahoj. Druhá odpolední vzkazovna je tu a první písnička je pro Šárku na Espresso od Sabriny Carpenter. Šáry, skvělá písnička, vybrala bych si ji taky. Já taky Sabrinu poslouchám dlouho.
2: A já bych si zase, holky, vybrala to Espresso.

0: Holky a kluci, máme tu další písničku a než ji spustíme, tak já se Kláry ptám. Kláry, kdyby si měla milion snů, tak který z nich by si jako vypíchla nebo postavila na nejvýš? Když máš milion snů, tak který je ten nej?
1: Nejlepší sen je asi určitě něco, co tě posune dál, z čeho bude člověk život šťastný a může tím třeba i okolí potěšit. Kdybych měla nějaký takovej sen, tak bych určitě si vybrala něco, aby mohli na tom ostatní i by si i ostatní prostě z toho měli radost. Abych neměla z toho radost tom já, ale i třeba mý kamarádi, mý má rodina, všichni ti lidi. A konkrétně mě nenapadá, ale určitě by mohlo napadnout něco vás, diváci.
0: Je to úplně úžasný, co říkáš. Samozřejmě, přátelé, největší radost máme ze snů, které sdílíme s ostatními, přesně jak říká Klára. Nám písničku A Million Dreams, ten teď zaspívá Pink a bude zpívat pro Aničku. Anička totiž napsala: ahoj holky, já bych si poprosila A Million Dream od Pink, jen tak pro dobrou náladu, abych se těšila trochu víc na školu. No tak doufám, že to Million Dreams splní.

0: gonna make. O spoustě snů nám zaspívala Pink a vy, holky a kluci, určitě dobře víte, co bude teď.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
2: Rádio Junior. Čtení na pokračování.
0: Přesně tak, přátelé, a právě teď vás čekají Lichožrouti, devátá část.
3: Lichožroutné ségry bušky.

0: sedí s tiga a počítá. Sudá lichá, sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá. Malý podraz. Přišel večer s velkým V. V rakoviště za západním nádražím nikdo nehlídal. Zrezivělé trosky aut pomalu zarůstaly trávou. Kdysi tu býval drátěný plot, ale ten už dávno vítr strhal. Profesor René Kadeřábek se tady výjímal jako bytost z nějaké jiné planety. Na místo se dostavil první, vyzbrojen triédrem a notesem. Rozumně totiž usoudil, že nemá právo zasahovat do vnitřních lichožroutích záležitostí, ale za to má jedinečnou povinnost podat o nich lidstvu zprávu. A tak si vybral úkryt v úzké kabině havarovaného autobusu, odkud mohl všechno vidět a být přitom nespatřen. Na půdě jeho vily probíhala už od rána porada ve třech, i když ten třetí nemluvil, jen funěl. Byl to Vasil. Ta věrná hromotucká duše měla jen jediný návrh.
1: Hlavně žádný vyjednávání, šife. Já do toho jejich Kilimandžára prostě vlítnu a všechno tam rozmlátím.
0: Od té chvíle už promluvit nesměl. Padre chtěl jít na schůzku s Kudlou Dederonem úplně sám, ale to Ramses rozhodně nepřipustil a jeho otec byl nakonec rád. Vasila přes jeho hlasité protesty poslali pryč a v doprovodu svého syna se vydal k západnímu nádraží. V Kilimandžáru byl Tullamore junior pořád pod zámkem a Hihlík se čtyřmi hodně divoce vyhlížejícími lichožrouty čekal na povel, kdy mají vyrazit. Jedna parta už na vrakovišti zjišťovala, jestli je čistý vzduch. Kdyby tam měl padre svoje lidi, všechno se zruší. Jinak tu vládl klid. Že se děje něco výjimečného, se dalo poznat jen podle hemžení v podzemních prostorách Kilimandžára. Dederon tentokrát svolal celý svůj gang. Hodinu před desátou se vydal uvítací výbor k vrakovišti. Dederon jmenoval Hihlíka velitelem akce. Místo setkání se nemuselo upřesňovat. Mezi vraky vedla jediná ulička na malý kamenitý plácek. Za ním a kolem něho byly zase další hradby železného šrotu. Hihlík už z dálky viděl, jak tam stojí jeho strýc. Vždycky z něho šel strach, ale teď jeho tlouška působila tak nějak bezbraně. Opíral se o Ramsese a nejdřív a nejvíc ze všeho ho upoutala Hihlíkova naušnice, ale neřekl nic. Zarytě a zle mlčel. Pro Hihlíka to bylo horší, než kdyby řval a zuřil. První promluvil Ramses.
2: Kde je můj bratr? Co je s ním? Vykřikl.
0: Hihlíka ani neoslovil. Díval se na něho jako na nejpodlejšího zrádce. Hihlík by se nejraději k němu rozběhl, ale teď nesmí nic zkazit. Musí tu hru hrát až do konce.
3: Tullamore junior je v pořádku? Nic se mu nestalo? Má se dobře a už se těší domů. Mějte strpení, za chvíli ho uvidíte. Už je na cestě sem. Šéf Kudla Dederon ho přivede.
0: Odříkával to jako naučený text. Jen očima se snažil dát Ramíkovi najevo, co tu nemohl říct, protože po každém boku měl dva hlídače. A také mu nemohlo ujít, že z okolních vraků vykukovaly další hlavy s ušima propíchnutýma spínacím špendlíkem.
4: Chci ho vidět. A chci mluvit s Dederonem,
0: zařval Tullamore senior.
4: S tebou se, Hihlíku, pa.
2: bavit nebudu.
3: On přijde. Jen tu musíme všichni počkat. Takové jsou instrukce.
0: Odříkával Jihlík jako mluvící loutka. Už uplynula hodina. Kudla Dederon se svým zajatcem pořád nepřicházel. Bylo to nekonečné a vyčerpávající čekání. Dokonce i profesorka Deřábek ztrácel trpělivost. Všechny aktéry měl už dávno ve skicáku a teď se rozmýšlel, jestli nemá do věci zasáhnout osobně. Ale jak? Když se jim ukážu, lichožrouti se rozprchnou. Nebo po svém chameleonském způsobu rychle splynou tady s tím rezavým šrotem. A ještě si ublíží.
5: A tak zůstal sedět v promáčklé šoférské kabině autobusu, kde si nemohl ani nohy natáhnout. Minula další hodina čekání. Zvon na věži kostela odtloukl půlnoc, právě když se přiřítilo nejméně 20 Dederonových kojotů a jeden z nich oznámil, že se celá akce ruší.
3: Proč?
5: Jihlík to vykřikl nechápavě a padre sram se sem zuřivě. Žádná odpověď. Dederon

Pánova smečalce zahrmělo a zvedl se prudký vítr. Točil se nad městem a hnal před sebou listí, papíry, igelitové tašky a ponožky.

0: velký podraz. Hřemění se stále přibližovalo a černé mraky rozpáral klikatý blesk. Vítr se teď stočil k horní části města a byl tak silný, že Ramsese a jeho otce popadl a nesl je pustými uličkami až před vilu profesora Kadeřábka. Ten musel při své výšce s vichrem zápolit, proto se domů dostal mnohem později než oni. Ale čím blíž byli k domovu, tím víc ponožek poletovalo vzduchem a před jeho vilou jich bylo doslova naváto. Profesor si neuměl vysvětlit, odkud se ty ponožky vzaly, ale nepochyboval o tom, že všechno souvisí se vším. Až tuhle záhadu vyřeší, bude z toho pěkná kapitolka v jeho díle. Naopak Tullamore senior měl jasno ještě dřív, než ho vítr ze své náruče před vilou vyklopil. Poznal, že ty ponožky a klukovské podkolenky a holčičí punčochové kalhoty, co poletují vzduchem, jsou jeho. Že mu patřili. Byly velmi staré. Některé dokonce ještě z časů, kdy se podkolenky klukům věčně schrnovaly a punčocháče holčičky štípaly a na kolenou jim dělali boule. Byly to vzácné exempláře z pokladu, které Padre alias Velký šéf za celý život nashromáždil a jimiž se obklopil ve svém ponožkovém impériu na půdě profesora Kadeřábka. Nahoru se mu už ani nechtělo. Ramses ho musel do schodů postrkovat. I on už tušil, co je čeká. Dveře budou vypáčené a uvnitř spoušť po zlodějích. Jenže dveře byly zamčené a žádná známka povloupání. Tullamore senior chtěl odemknout, ale tak se mu třásly ruce, že nedokázal odemknout. Tati, počkej. Ramses ho jemně odstrčil a otevřel svým klíčem. Vešli dovnitř. Všechna okna byla do kořán. Pár lichačů se válelo na podlaze a ze stropního trámu visely bavlněné podvlékačky. To bylo všechno, co mu zbylo. Kromě stolu a židlí, otcovi železné postele a Ramíkovi a Tulíkovi dřevěné palandy. Teď, když byla půda prázdná, ukázalo se, jak je světlá a prostorná. Ale radoval se z toho jedině vítr, který zval dovnitř první zvědavé kapky deště. Guvernér horního města. Dederonova eskorta odváděla Hihlíka mlčky a zachmuřeně jako nějakého zajatce. Nechápal, co se stalo a proč se Dederon s juniorem na schůzku s velkým šéfem nedostavili. Má právo to vědět, byl přece velitelem akce. Co bylo, to bylo. Určitější odpověď nedostal. Vrata do Kilimandžára byla přepažena prkny, ale pro lichožrouty se všude nějaká skulina najde. Uvnitř se schromáždil celý Dederonův gang. Hihlíka vedli špalírem jako uličkou hanby. Na konci stál kudla Dederon a vedle něho Tullamore junior.
1: Pohleďte, co čeká každého zrádce,
0: zvolal Dederon už zase slavnostně a spisovně a vyrval Hihlíkovi z ucha spínací špendlík.
1: Strčíme ho mezi krysy? Zeptal se horlivě jeden z jeho strážců. Ještě ne, řekl Dederon. Chci, aby byl přitom.
0: Pak vyskočil na barový pult a Tullamora juniora pozval k sobě.
1: Poklekni,
0: přikázal. Položil před něho plechový tác. Tullamore junior políbil punčochu se stříbrným podvazkem. Dederon ho udeřil tácem do hlavy.
1: Tímto tě slavnostně pasuji na rytíře podvazkového řádu a svého pobočníka.
0: Pravil a nejdřív levé a pak pravé ucho mu propíchnul spínacím špendlíkem. Davem proběhla vlna vzrušení. Byla to nejvyšší pocta. Nikdo z nich neměl privilegium dvou spínacích špendlíků.
1: Nikdo z vás neměl tak těžkou přijímací zkoušku,
0: odpověděl na to zahučení kudla Dederon.
1: Tolamor junior s mou pomocí zničil impérium svého otce, komotra všech komotrů, a proto tady a teď jmenuji guvernérem horního města.
2: Ať žije guvernér Tolamor!
0: Ozývalo se ze všech stran a do toho vykřikl zoufalé hýlík.
2: Tolíku!
1: Odveďte ho!
0: Poručil Dederon.
2: Tam?
0: Zeptal se ten horlivý strážce. Dederon přikývl.
1: A my máme důvod k oslavě, zvolal. Od dneška nám patří celé město.
0: Krysí díra. Vítr ustal, bouřka se odstěhovala jinam a noční déšť vzala sebou. Ramses se nevydržel dívat na svého otce, který v prázdné místnosti prázdným pohledem hleděl do prázdna. Řekl, že se jde projít a vyběhl na ulici. Metaři budou mít práci. Válelo se tu plno ponožek. Nevěděl, co může od své výpravy očekávat, ale nemohl jen tak sedět doma. Musí svého bratra vidět. Dveře do Kilimandžára byly zatarasené dřevěnými fošnami. Ovšemže se mohl protáhnout dovnitř, ale raději barák nejdřív obešel. Ze sklepení v zadním traktu zaslechl nějaký slabý hlas. Pro jistotu sebral ze země kámen, aby se měl čím bránit, pak se protáhl mřížemi na chodníku před domem a seskočil na malou plošinku. Tady bylo špinavé okénko a za ním opět mříže. Odtamtud vycházelo to volání. Ramses rozbil sklo. Okamžitě se ozvalo vzteklé pištění myší. Jeden potkan se snažil vyskočit až k němu. Pomoc! Teď už to slyšel docela zřetelně a poznal hlas toho zrádce hýlíka. Ale když se hýlík vydrápal nahoru na plošinku, byl tak zablácený a potrhaný, že Ramses vyhrkl.
1: Co se ti stalo?
0: Hýlík odpověděl až venku na chodníku.
2: Tam dole bylo strašně moc myší nebo potkanů.
1: Brr, nebo krys.
0: Otřásl se Ramses. Když teď proti Hýlíkovi stál, nebylo už tak snadné uvěřit, že je to zrádce a Dederonův komplic.
2: Ale něco hrozného se stalo Tulíkovi, řekl Hýlík.
1: Co? Kde je? Tak mluv!
0: Křičel Ramses na celou ulici.
2: Psst! Sykl Hýlík. Tady v tom domě jsou teď všichni. Celá ta banda. Dederon Tolamora pasoval na svýho pobočníka a guvernéra horního města.
1: Sakra! O čem to mluvíš?
2: Sám se v tom nevyznám, odpověděl Hýlík. Já vím jenom to, co jsem viděl a slyšel. Viděl jsem, jak mu propíchly obě uši a to je nejvyšší pocta. A pak Dederon zvolal, Tolamor junior s mou pomocí zničil impérium kmotra všech kmotrů.

Řekl Ramses. Nezlob se, ale takhle jsem to slyšel na vlastní uši. No, a co se dělo dál, to nevím, protože mě hodili tam, do té krysí díry. Proč? Zeptal se stále ještě podezíravě Ramses. Teteron poznal, že jsem se k ním vetřel. Oh, že jsem zrádce. A ty si to taky myslíš? Už ne, kamaráde, řekl Ramses a vzal bratránka kolem ramen. Najednou si připustil něco, co si přiznat nechtěl. Jedině Tulík mohl přece Kudlovi dveře na půdu odemknout a pak zase zamknout. Pojď, musíme k nám, řekl. Musíme to nějak povědět tátovi. Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo. Když Vasil nesměl jako osobní strážce doprovodit šéfa na vrakoviště, běžel k řece, aby o té noční schůzce řekl Carlosovi. Tuláky v lásce neměl, ale ten postarší dredař vypadal jako ostrý týpek a navíc se znal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. Byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítali punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tulamora juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat Tulíka a našel, jak víme, Hihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamor senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s Hihlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn, Tulamor junior, se dopustil otco zrady. Stal se pobočníkem Kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl. Helenka v rámečku. Už svítalo, když se konečně dostal domů i Hihlík. Našlapoval obzvlášť opatrně, aby nevzbudil pana Vavřince, ale ten seděl na posteli v saku a v kravatě. Kde jsi byl celou noc? Zavrčel rozmrzele. Hihlíka napadlo, že se k němu chová jako k nějakému malýmu Hihlíkovi. V krysí díře, odpověděl vzpůrně. Pak stručně a hodně zmateně popsal

Byl paneliku, ponožky dobrý a mezi námi všechno taky dobrý. Jednu podal Hihlíkovi a druhou si nechal. Přátelé by se měli vždycky o všechno rozdělit, řekl. Zásuvka prádelníku zůstala otevřená. Hihlíka tam něco upoutalo. Kdo to je? V zápětí bez dovolení vytáhl na světlo fotografii ve zlatém rámečku. To je ona, řekl tiše Egon. Jaká ona? Helenka. Až teď to Hihlíka trklo. To bude ta slečná Helenka. Egon před ním párkrát její jméno vyslovil, ale vždycky přitom vzdychal. Tak promiň, řekl. To nic. Pan Vavřinec si fotografii dojatě prohlížel, potom ji podal Hihlíkovi a s jistým napětím se optal. Líbí se ti? Tohle se zamilovaným stává. Potřebují, aby s nimi někdo jejich city sdílel. Třeba i nevyspalý a od myší pokousaný lichožrout. Hihlík se usilovně na slečnu v rámčku díval. Je taková hedvábná. Škoda, že na té fotce není celá, posteskl si. Přemýšlel, proč jí pan fotograf nevyfotil nohy. Aby si o ní udělal ucelený obraz, potřeboval vědět, jaké nosí ponožky. O, celou ji nemám, řekl Egon smutně. Už celé 3 roky. Kam šla? Zeptal se Hihlík Hihlíkovsky. Odjela na nějakou misi do Afriky. Tam dělá velvyslance pan Bono. Třeba tu vaši Helenku zná, řekl Hihlík. Najednou na něho padla únava jako těžká peřina. Egon uložil fotografii mezi spodní prádlo a řekl. Hele, Hihlíku, běž už radši spát. Dobrou noc. Dobrou noc, Egone, utrousil Hihlík a vklouzl za diplom nejlepšího trubače hradní stráže. Lichožroutmé ségry Božky.

0: Rádia Junior.
1: Holky a kluci, je 19 hodin a 2 minuty a tedy začíná rozhovor klubu Rádia Junior. Našimi hosty jsou dnes zpěvák Vlasta Horváth a jeho dcera Linda, která nepadla daleko od stromu. Ahoj!
2: Ahoj!
3: Ahoj!
4: No a my se budeme ptát na to, co je nového od doby, co jsme se neviděli, na nové písničky i na letní zážitky. A protože letošní junior se pohybuje na severu, nevynecháme ani severní otázky.
1: Přesně tak a já začnu otázkou první. Vlasto, Lindo, léto se nám pomalu chýlí ke konci, tak jaké bylo to vaše?
2: Chceš začít?
3: Asi ty radši.
2: Asi já radši, dobře. No tak já musím říct, že my jsme měli krásný léto. Měli jsme to ve znamení jakože hodně rodina a pohoda. Byli jsme na dovolený, viď?
3: Ano.
2: Kde jsme byli? V Turecku, viď?
3: Je.
2: Což bylo úplně parádní, moc jsme si to užili. No a taky jsme něco budovali a to by vám mohla říct Linda, protože to jsme budovali pro ní. Mm-hmm. Tak pověz.
1: Tak pojď, co jste budovali?
3: To byl dárek za přijímací zkoušky a na zahradě jsme udělali takovou oázu klidu.
1: Oh.
3: Nevím, jak to nazvat, on to není přístřešek, protože to nemá střechu, ale má to dřevěnou podlahu a je to prostě místo, kde se cvičí yoga a bude to...
1: Taková tvoje vlastní zenová zahrádka.
2: Tak,
3: ano.
2: Tak. Yeah. Udělali jsme tam záhon, vysázeli jsme tam nějaký věci, viď, katalpu a takový.
3: Ano.
2: To všechno jsem musel z ní jako ručně odmakat a s dědou. Postavili jsme takový ten, ono to všechno poroste, zaroste a Linda tam bude dělat jogu. Takže my jsme měli takovýhle různý radosti a samozřejmě spoustu dalších, ale jakoby vyletěli jsme hodně. Linda jezdila na pedobordu.
3: Jo, byli jsme
2: Sjížděli řeku na pedobordu. Povídej.
3: Zjistili jsme na paddleboardu různý vody a i s Bibinkou, s naším pejskem, jsme byli na procházkách a tak různě, no, na koníkách jsem byla.
2: Jezdíme na výlety na kolech, viď?
3: Ano.
2: Hodně jsme si prostě spolu užívali. Musím říct, že letošní prázdniny neměly holky podle mě úplně i Bětuška, jako s námi, že měli skvělý.
1: Mm-hmm. A já tady mám doplňující otázky. První doplňující otázka je, dostala jsi za přijímačky, takže mě zajímá, jak ty přijímačky byly náročné, jak ti to dalo zabrat a jak hodně jsi oddechla, když ses dostala.
3: Velmi jsem si oddechla, byl to záhul teda a nevím, furt to vstřebávám ještě. Snažím se to pobrat, že už to je konečně za mnou a že jsem to zvládla. No.
2: Já teda musím říct jako, že za sebe, že já už jsem si doma zacpával jako uši. Já jsem to neznáviděl, já už jsem to nemohl vydržet, protože Linda se na ty přijímačky připravovala s Markétou víceméně, pak měla teda ještě nějaké doučování, strašně jim na to záleželo. Myslím, že další dvě doučování a její program byl 3/4 roku prostě, že přišla domů, tam už čekala sousedka, která ji doučovala, nebo se s ní učila Markéta, nebo se mi vlastně na další jiný doučování a ona jela furt takhle jako imrvére, prostě neměla vlastně moc ten život. A už jsem na ní viděl, že taky vyčerpaná. A teď samozřejmě jsem ještě jakoby z toho obejváku slyšel, jak manželka moje Markéta občas u toho byla nervózní a to já nedávám moc, když na ní jako začne jako vyvíjet nátlak. Takže já jsem si normálně už zacpával uši. Já jsem říkal, už to skončí, ať už je tohle za námi. A nedovedete si představit jako potom, když jako vlastně se čekalo na ty výsledky a to bylo někdy o půlnoci, tak Markéta čekala, až se to překlopí, že tam ty výsledky budou a šla, že se na to podívá, říkala, já to snad ani jako vidět nechci, jako se nebudu spát potom do rána, když to nedopadne nebo něco. A když to dopadlo, jakože samozřejmě přišla, že to jako tý Lindě vyšlo, tak my jsme málem zbourali barák. Děda se vzdala, co tam dělá. Tohle to. A Linda ta, jak říká, jo, ta střebává ještě teď, víc, je strašně ráda, protože si to moc přála.
1: Takže moje druhá doplňující otázka, zdali je to ta ona škola, kam si chtěla, je?
3: Kterou myslíš?
1: No, tam, ta, kam
2: no,
1: jsi se
2: to,
1: dostala.
2: Jsi přála.
3: Ano.
1: Jo, je to ta nejlepší, kam jsi chtěla.
2: No tak to řekni.
3: Jo, je to zdravotní škola.
1: Oh.
3: Konkrétně obor praktická sestra.
1: A tak to je ještě krásnější, protože to je zároveň s tím posláním. Tak to je úplně doják.
2: Jo.
1: Tak, Klára se ptá.
4: Jak moc bylo vaše hudební léto a jak moc hudebně pracovní?
2: No, musím říct, že letošní léto moc pracovní, jako hudebně, teda u Linda určitě ne, tam měla úplně jiný starosti teďka, ale jakože pro mě a pro moji kapelu, my jsme se s klukama tak jako domluvili, protože tak nějak kluci hodně jako dovolenkují a měli každý svoje jako povinnosti, konkrétně náš basák, ten už je asi na 4. dovolený, dneska jedou do Španělska, ještě mají takový různý zastávky, tak jsme se shodli, že to prostě letos nějak to vyplynulo ze situace, trošku jako vypustíme. Já připravuju takovou kompilaci, protože mi vlastně příští rok bude 50, takže o tom dost
1: takže
2: jako přemýšlím.
1: Takže krásný mladý věk. No,
2: dost mě to bere, musím říct, dost mě to bere. Takže se různý věci dějou, tak jsme říkali, pojďme se jako chvilku jako zastavit, vydechnout, protože já mám v hlavě spoustu věcí, které chci jako do té doby jako zvládnout, stihnout. A tak připravuju takovou kompilaci všeho toho nejlepšího mýho, to nám zabere hodně času, tak na tom teď pracujeme. Samozřejmě do té doby vypustíme nějaký singly a tak dále, takže jsme si dali spíš takový oraz k tomu, aby na to byl čas s těma věcmi pracovat.
1: Přátelé, a když jsme si povídali o tom, že co všechno jste podnikali v létě na kolech a sjíždění s paddleboardem, tak mě by zajímalo, zdali se vám letos připojil nějaký nový cestovatelský nebo gastronomický a nebo dokonce dobrodružný letní zážitek?
2: Gastronomický, jo.
1: Jedli jste něco, co bylo takový, že jste si řekli, wow, to už chci jíst vždycky.
2: Přemýšlím, měli jsme něco takového třeba na té dovolení, co jsme ochutnávali. Ochutnávali jsme tam něco, já myslím, že vlastně my totiž kamkoliv přijedeme na dovolenou, nebo když jsme třeba byli, to bylo předloni, myslím, jsme měli takovou jinou dovolenou v Rakousku, tak tam, když jsme přijeli, tak jsme mysleli, že pojedeme domů, že budeme úplně jako, jsme byli úplně nešťastní, protože tam byla specifická kuchyně v Rakousku, je to takový v to Bavorsku a to. Takže tam holkám všechno se nelíbilo.
1: Mně by se to taky nelíbilo, obzvlášť knedlíky s marmeládou, ty se mi tam vůbec
2: a musím
1: nelíbí.
2: Říct, že jako u mě to bylo taky, říkám, no ty jako, a tak já jako to zvládnu. Tak pak jsme byli rádi, když se tam objevili, že tam měli pro děti hranolky a řízky, jo. Jako holky nejsou jako moc gastronomicky, jakoby, bych řekl, jakoby rozsáhlý, takže jako jinak jako já teda vcelku jim všechno, ale nemám takový nějaký specifický zážitek.
1: A dobrodružo? Dobrodružo bylo?
3: To bylo velký. To bylo na těch paddleboardech, když tam byly proudy a teď jsme byli s kamarádkama a to byla taky sranda, no.
2: Takže. Tak ono, co si budeme podívat, ono to je takový jako docela nebezpečný.
1: No právě, no.
2: Sižet ty jezy a tak dále, tam když se budu někde flákneš, nebo to já jsem se stál, já jsem se bál, že jsem tam holky jako dovez autem, tam jsem je vyložil a pak jsem jim nadjížděl z druhé strany zase, no. Takže jsem jim dával instrukce a to. A na tohle je nejvíc odborník moje manželka Markéta. Ta z každý dovolený něco přivezla, jako jo. Takže jako ta vždycky furt někde padá, nebo to tam má dokonce, no to nebudu vyprávět. To by se sem nehodilo.
4: A na závěr tohoto vstupu mě zajímá, bez čeho pro vás léto není létem?
3: Tak to je jednoduchý. Tak to jsou letní večery s pejskem, procházky, voda a meloun.
1: Vás to dodáš něco?
2: Ne, já myslím, že to jako souhlasí. Prostě máme rádi prostě tenhle ten čas strávený v létě. Víme, že si můžeme vyspávat, viď? Větuška ta třeba stává klidně i v půl jedný. Jako jo. To jindy bychom jí nedovolili. Takže hodně dospávají holky a užíváme.
1: No, holky a kluci, bez čeho by pro mě nebylo léto létem, bez písničky Dneska jsem tvůj. Oh.

0: Holky a kluci, stále posloucháte pondělní klub Rádia Junior s Klárou a Denisou v rolích moderátorských.
1: A v rolích hostovských jsou tu s námi Vlasta a Linda Horvátovi. Tak přátelé, teď vás možná informuju, možná, že už to dávno víte, letošní léto je na Junioru spojené s expedicí Sever. Vydáváme se na sever. Tak by mě zajímalo, kde nejdál na severu jste byli a jak se vám tam líbilo?
2: Nejdá na severu. No tak pokud by to bylo myšlený jako v České republice, protože celosvětově jezdíme na dovolenou většinou jako do teplých krajin, takže třeba to Norsko, Švédsko a taky to nemáme vůbec, tak tam bych nemohl říct. Ale v České republice já jsem třeba nedávno hrál Hrádku nad Nisou. Lindí, myslím, ta by si mohla pamatovat, že jsme spolu byli na Ještědu.
3: Ještědu, ano.
2: No, takže asi tak.
1: Jasné.
0: No a co vy a zima, sníh, máte to rádi nebo ne?
2: Já za sebe musím říct, že jsem v dětství a v dospívajícím věku nikdy moc zimu jako nemusel. Byl jsem vždycky hodně zimouřivý, měl jsem rád jako teplo, většinou jsem tu zimu jako dost jako strávil, takže jsem zalejzal. Nebyl jsem ani na zimní sporty, jako dítě jsem měl rád lyžování a to všechno pak nějak jako přešlo, ale v průběhu času se to dost jako začalo měnit a já třeba takovýto období, jak je září potom, když je takový to, že jako ráno je zima a odpoledne, když jedu někam autem, tak mě nemůžu vydržet, tak to nenávidím. Takže já se vždycky už těším, až se to překlopí a už bude zase jako trochu chladno. Řekni ty lidi jenom, ať nemluvím já.
3: Já určitě taky léto, protože ta zima, já nevím, já mám prostě ráda, když je v tom létě ten den dlouhej a stihnu toho hodně a v té zimě je tma hned. A nevím, dřív jsem to měla tak, že to pro mě bylo takový smutný, ale teď jako už si to umím zpříjemnit a mám ráda i tu zimu.
1: Tak a teď mi řekněte, co vy a severská hudba, knížky ze severu, teď jsou hodně moderní severské detektivky, tak co vy na to?
2: No tak já vzhledem k tomu, že, a to se o mě ví, že mám celoživotní jakoby lásku a moje vzory jsou kapely, jako třeba Europe a tak dále, a ty jsou ze Švédska, ze severu, tak já tomuhle docela jako vztah mám, bych řekl. Obecně je tam spoustu takových těch severských tvrdších kapel, to posluchači vašeho rádia děti asi nebudou znát. A to není pro děti moc, jakoby bych řekl jako to. Takže tak to mám rád, jako. Ale že bych jako ty detektivky severský a to se přiznám, že moc ne.
3: Já to taky neznám.
2: Ale Lindička je mnou velice inspirovaná, takže ona hudbu, kterou poslouchám já, tak poslouchá taky docela dost.
1: Jasné.
0: No a četli jste Astrid Lindgrenovou? Pardon.
2: Ne, pohodě.
0: Děti z Bullerbynu, Pipi dlouhou punčochu?
2: No tak já, Děti z Bullerbynu, to je strašně dávno, jako jo, takže vím, že jsme to četli. Asi bych si už těžko vybavil, tam bylo o nějakých 6 dětek, že jo? Ale už si nepamatuju ten děj, ale vím, že jsme to četli a že to bylo asi i pěkný. Pipi dlouhá punčocha, tak to jsme z Lindí hodně koukali spíš na tu sfilmovanou verzi, viď?
3: Tu mám ráda.
2: Tu Lindíčka měla strašně ráda, no. A dokonce jí často i napodobovala, má potom takový různý hlášky, no. Takže jako trošku víme, no.
1: No asi vás nepřekvapí, přátelé, že já jsem jaksi s Pipi dlouhou punčochou souzněla, protože my zrzaví musíme držet spolu. Tak, teď se zeptám, takže jenom si to ujasníme, protože pravděpodobně už jste to řekli, ale když tedy na sever nebo na jih, tak?
2: No já si na jih.
3: Určitě na jih.
0: A která expedice tedy na jih byla vaše nejlepší a proč?
2: No to těžký říct takhle, no. Která byla nejlepší? My máme rádi to Turecko prostě. Musím říct, byli jsme tam už asi po třetí.
3: Jo, hodně krát.
2: Jo, naše mamka ta to úplně miluje. A chtěli jsme třeba i do Itálie, tam jsme taky teda několikrát byli, ale tu mám zase rád třeba já radši. Ale naše mamka ta furt Turecko, tak jako my jezdíme už asi po třetí to. A líbí se nám tam, je to pěkný, tak můžeme vlastně říct asi, že to Turecko, viď? No.
1: Takže na jihu se přátelé Lindě a Vlastovi nejvíc líbí v Turecku a já už tady pro vás mám informaci ze severu. A to odpověď na naší dnešní soutěžní otázku. Ptali jsme se, z jaké severské země pochází pěvecké české duo Markus a Martinus. Zkusím, jestli to Linda neví.
3: Norsko.
1: Jo, tak je to Norsko. Linda by to věděla a získala by úžasné CDčko muzikálové show, ale protože to není přípustné, tak samozřejmě losujeme z vás. A šťastným majitelem muzikálového hitového CDčka je Petr Kovánek. Tak moc gratulujeme. No a holky a kluci, než si dáme opět trošku hudby, hlásím, že i vy máte samozřejmě příležitost se ptát, takže stačí, když zavoláte na telefonu 800 199 199 a nebo napíšete na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a Vlasta s Lindou vám určitě rádi odpoví. Oh my life.

0: Holky a kluci, jsme zpět ve studiu a u letního povídání s Vlastou a Lindou Horvátovými.
1: V minulém vstupu jsme byli na severu a teď se zase pěkně vrátíme k nám domů do České republiky.
0: Vlasto, kam nás teď v nejbližší době pozveš na koncert a bude tam taky Linda?
2: A to se hodí. Ano, ano, pozvu, protože my budeme 24. září v KD Liteň v Litni a protože vlastně o tom jsme ještě nemluvili, protože to vypadá od naší minulý návštěvy, kdy jsem tady říkal, že Linda jako ještě nevím, jak s tím zpíváním, když jste se mě ptali, tak ono to teď vypadá, že Linda začíná pookřávat, takže já jí to nabízím a samozřejmě Linda se mnou teda tím pádem v KD Liteň bude, takže to je 24. září, takže pokud rodiče dovolí nebo vemou sebou děti, tak přijďte.
1: Tak, mě by teďko zajímalo vás to, zda máš nějakou teď čerstvě rozdělanou písničku, něco, na čem se pracuje a o čem je?
2: Hele, já mám, díky tomu, jak dělám tu kompilaci, tak my, že teď jsme si řekli, že uděláme tu kompilaci a že tam přidáme teda nějaký dvě bonusové věci, tak já se v těch nápadech tak hrabu a díky vlastně i Lindě, která zrovna u toho jako byla, tak jsem vytáhl takovou jednu starší věc, kterou jsem jako chtěl dát na desku v roce 2014. A tehdy jsem to nemohl dopsat, ale písnička už byla hotová, jenom chyběl ten text, měl jsem ho spůli napsaný a tak jsem to Lindě zahrál. A Lindě se to strašně začalo dívat, to musíš jako udělat, to dodělej. No tak já jsem tu písničku vytáhl, říkám jako hele, možná, že by to bylo i bez práce a měl bych jako bonusovku jako na kompilaci hned. No, ale zdá se, že je ta písnička jako zakletá. Celou dovolenou jsem to po nocích psal, doma to po nocích píšu. A rozjel jsem se do 4 dalších jako témat a nedám to a nedám dohromady. Takže teď jsem se zasek konkrétně u této věci. A já jsem takovej, když to jako nedotáhnu, tak mě to potom strašně sežere. Takže jako teď s ním mám velkou práci s tímhle.
1: Takže se pereš.
2: Bojuju trošku s inspirací.
0: A která písnička se ti podle tebe povedla nejlíp? A je to ta stejná, co má největší úspěch u diváků?
2: No, když bych to měl říct, jako že povedla nejvíc jako třeba po hudební stránce. Ty brďo, to je strašně těžký tohle. Tak to bych nedokázal asi jako vypíchnout jednu. Obecně musím říct, že jsem dost pyšnej jako na svoji poslední desku. Na stále nevěřím. Že tam jako musím říct, že jako hudebně jsem poprvé jako dospěl do toho bodu, kdy jsem se jako i uspokojil, když si to pustím, tak z toho mám dobrý pocit i po těch letech. Ale pravda je ta, že se vracíme hodně zpátky, často díky mým dětem, oni vytáhnou věci normálně z debitový desky a poslouchají to, jo. Nedávno jsem je viděl.
1: A to je úplně běžná záležitost, protože oni dneska jako se vracejí k Vlastovi Horvátovi, k Nirváně a k Michaelu Jacksonovi.
2: Ty si dala k svoje věci teda. Tak to mě moc potěšilo, ale jako beru to s rezervou, jako, že jsi mě tam zařadila taky. Ne, ale fakt, jako, že jo, normálně vytáhli staré věci, které já jsem, když to řeknu blbě, právě spokojený tehdy nebyl a nechal jsem je úplně u ledu, ani jsme to na koncertech nehráli. Takže k tomu mám takový, jako, takový nový jako poznatky. Ale ty jsi se ptala na tu nejúspěšnější, no tak jasně, že nejúspěšnější věc je můj duet s Lindou v chvíle vánoční a na to jsem velice pyšnej. Jako to jsme se tak jako trefili a mám tu písničku rád. A taky jsem tehdy jako nečekal, neměl jsem o tom ty představy, jak jsem vám tady v mezičase vyprávil, že ta písnička bude mít tenhle rozměr. Udělali jsme ji pro radost jen tak doma, ani jsme to nijak nepromovali. Jo? Takže z hlediska úspěchu je to tahle věc určitě, ale po takový té profesní stránce bych asi jako jmenoval trošku jako jiný věci, nebo jsem je možná ještě neudělal a cítím, že teprve jako hudebně teď budeme uvolnění a už nebudeme věci dělat tak jako, aby jsme o tom přemýšleli o rádiu a kde se to bude hrát, nebo jak se to bude líbit lidem. Že daleko víc budu uspokojovat teď svoje hudební jako ambice.
1: Mm-hmm. Tak mě by teďko zajímalo, ty máš ještě jednu dceru, Bětušku, ano. A taky úžasnou ženu Markétu. Co ony a zpívání? Není třeba možné, že se ony k vám taky někdy připojí na pódiu?
2: Ale co se týče Markéty, tak myslím, že asi ne. Tam by se to jako nemělo asi stát. Myslím, že se moc nepletu. Ale pravda je ta, že se normálně nestydí, že někdy až úplně vejrám, že jako zpívá často, předspíváváme i v autě normálně. A vůbec se nestydí, jo. To je co říct. Nebývala taková. A Bětuška to je velká historie, protože oni, když byli obě jako hodně malí a jezdili jsme v polu v autě a já jsem tehdy dělal svoji desku v roce 2014, a měl jsem to jako ty demosnímky naspívaný to, tak Linda ta zpívala všechny kytarový sola i. Všechno i včetně kytarových sol. A Bětuška si zaspávala uši a říkala nepívej, nepívej. To se nelíbilo, jak zpívá. To měla ráda. Ale pak uběhly nějaký roky a pravidelně, když jsme sedli do auta a milovala to i moje máma, tak jsme si tam sedli a oni chtěli pustit vždycky Pink a takový ty už jako soudobější věci tehdy a obě to zpívali a křičeli jedna přes druhou. Jako nechci říct, že křičeli, nádherně zpívali, takže Bětuška, bych řekl, má úplně stejný potenciál jako Linda jako na to zpívání. Ale to bylo jenom chvíli, pak to utnula a od té doby nikdo neslyšel a ani bych ji nedonutil. Má ráda prostě tancování, ale nezaspívala by přede mnou ani ovčáci.
1: Tak to je.
0: No a jak se u vás zpívá běžně? V koupelně, u táboráku, když se sejde rodina a je nějaká oslava?
2: No, že by se u nás úplně jako hromadně zpívalo, to nemůžu říct, ale Lindička měla před lety přání, chtěla prostě piano, tak jsme to chvíli zvažovali, tak teď máme v ložnici piano, takže často slyším prostě, když si k tomu sedá a hraje a zpívá, tak jako o tam teď celine jako hodně zvuku melodie, no a Bětušku tu zase slyším ze zhora ze svého pokoje, protože tam se zavírá hodně, na rozdíl od Lindy, jak se furt otřásá strop, protože furt tančí.
1: Tak to je, přátelé, krásná kombinace do budoucna. My si teď dáme Vlastu Horváta a Pocity planý a po písničce si budeme povídat dál.
3: Doufám, že

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.
2: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Klárou.
3: A stále si povídáme s Lindou Horvátovou a jejím tátou Vlastou.
2: Lindo, co je pro tebe teď největší téma? Škola, zpěv, koníčky?
4: Tak asi ta škola, protože jsem teďkonc dokončila 9. třídu a jdu na tu střední školu, takže teďkonc toho asi bude hodně a já musím říct, že se na to těším, že to bude něco nového, nějaké téma, které už mě bude zajímat, že to nebude jenom to obecné, ale tak doufám, že to nebude jenom o té škole, že budu mít i něco jiného.
3: Tak a máme tady první e-mailový dotaz a Zuzanka se ptá Lindy. Ahoj Lindo, ty když jsi hledala sestřičku, zkusila jsi, jestli se ti líbí pohled na krev?
4: No tak musím, mě tohle nějak asi nevadí. Nevím, řekla jsem si, že to zkusím. Já nevím, skončilo to, začalo to teď ke konci těsně předtím, než jsem musela podat ty přihlášky, protože já jsem celou dobu byla rozhodlá úplně o něčem jiným. Já jsem chtěla do školky, protože děti jsou pro mě, to je prostě strašně hezký, mám to ráda.
3: Ano.
4: A ke konci, teď konci nějak těsně předtím jsem to úplně změnila, nějak mě to začalo tahat, cítila jsem o ně takovej vnitřní tah. A nevím, no, zkusím to a...
3: No a když tobě třeba berou krev, tak nevomdlíváš nebo něco?
4: Tak měla jsem z toho strach, zatím jsem to zažila jednou, no, ale...
3: Jasné. Takže Zuzanko, každopádně, Linda to nemá ještě úplně zmáknuté, ale jde do toho i tak. A ptá se zase Klára.
2: A co tebe vlastně teď hodně baví, kromě zpívání?
5: No mě s přibývajícím věkem začínají bavit věci, které jsem neměl rád, když jsem byl mladý. Když jsem měl jít jako ven, nebo když chtěla moje manželka, tehdy jsme byli jenom partneři, se jít třeba projít, tak já jsem to nenáviděl. Jsem říkal, jako, to budeme tak chodit někde, nebo jako, proč bychom se, jako, nebo... Tak takový jsem nebyl. A dneska chodím nejradši. Vemu si psa, nebudeme všichni a jdu až za svým bráchou, třeba až do Čertán, klidně 7 kilometrů a úplně u toho vždycky, jak, když jsem v tom lese a vypustím toho psa, že vím, že můžu, tak úplně vydechnu vždycky a úplně jsem prostě šťastný, že jako můžu relaxovat. Takže tohle mi třeba jako úplně moje nejvíc. Strašně rád jezdím na kole. Jako. To musím říct, že i docela Lindička se mnou jako často jezdí. Takže všechno se to jako proměňuje v takovou hodně relaxační, jakoby bych řekl, jakoby zábavu. Už to není jako kdysi, že bych musel denně trávit posilovně a to mě bavilo, anebo někam běžet a na výkon a na čas. Začíná to mít tenhle ten rozměr, že ty věci jako dělám pro svoji duševní prostě potřebu a takovou tu relaxační.
2: Očistu.
5: Prostě. Očistu, děkuju.
3: Petr se ptá, ahoj Lindo, mě by zajímalo, jestli máš spíš holčičí, anebo spíš klučičí kamarády. A máš i holčičí, i klučičí kamarády?
4: Tak já těch kamarádů nemám moc, já jsem taková, že mám
5: introvert.
4: Hodně... Ano, jsem velký introvert a ten kruh těch kamarádů je velice malej. Ale mám spíše holky.
3: Spíš holčičí, ale jsou tam i nějaký kluci?
4: Ne.
3: Tady pro Petra? Ne.
4: Asi ne.
3: Peťo, takže počkej ještě chvíli, jo? Ne, jestli se chceš kamarádit s Lindou, přijď za pár let.
2: A Vlasto, Lindo, máte ještě nějaký společný koníček, kromě hudby, co taky děláte spolu?
5: Že bychom vyloženě jako nějak spolu úplně něco pravidelně dělali, co bylo takým pravidelným koníčkem, to ne. Ale fakt je ten, že my jsme jako hodně s Lindou jako parťáci, jo, že a Linda je hlavně tomu nakloněná. Jako není to o tom, že já bych jí do něčeho nutil, nebo že by jako ona cítila, že musí, nebo něco. Prostě zkrátka naše máma nám říká, že vy jste dvojka, vy jste jak jeden a že jsme si jí podobný. Takže ať se dělá, co se dělá, i když jsme třeba fyzicky teď pracovali na té zahradě, tak Linda chce, takže ona se mnou jde, nebo jde se mnou i ráda projít, i na to kolo. Takže my spolu jako děláme vlastně skoro jako tak nějak všechno. jsme tak jako hodně jako propojený, takže my jako nemusíme řešit, jako jestli to. Já spíš naopak vždycky lidi říkám, když ona třeba chce jít s holkama, říká, nevadí ti to? A říkám, proč by mi to problém mělo vadit? Ježiš, jdi, jdi. A furt jí spíš jako strkám, aby byla i víc s těma kamarádama, aby jako se ode mě víc, nebo od nás jako obecně víc odpoutala. Ale ona s tím hodně šetří.
3: Tak přátelé, teď takovou úplně jako otázku týkající se budoucna. Kdybyste teď měli dát jednu věc do vzpomínkové kapsle, kterou otevřou naši potomci, dejme tomu za 100 let třeba nebo za 50, no prostě za nějakou dobu, tak co byste tam uložili jako za sebe?
5: Co bys tam dala?
4: Já bych dala asi prstýnek, co jsem dostala od taťky k narozeninám 15. Ten je moc hezký.
5: Kdybys takhle byla štědrá. No tak já bych možná, když to je za 100 let, což není jako tolik ještě, abych tam nechával nějaký odkaz jako ke zkoumání, možná svůj vlas.
3: Takhle, jo, takže vlasta myslí na budoucnost jako pořádně, to znamená, ať si mě můžete naklonovat, když budete chtít,
5: se vědělo,
3: tady máte vlas.
5: Aby se vědělo, že jsem tu byl a abych třeba byl i věčnej.
3: Skvěle.
5: Ve svým odkazu.
2: A já se zeptám taky trochu do budoucna. Která hudba nebo žánr podle vás bude v budoucnu nejpopulárnější?
4: To je zajímavý.
5: Ale jako... Já mám takový pocit, že když to vidíme i dneska, že jako už teď já o tom můžu mluvit, že mi není úplně 20, 30 ani 40 a vidím, jak se to furt vrací, jak mladí lidi znova, i děti, i moje, objevují Michaela Jacksona, prostě jak, a tady, jak říkala Denisa Nirvánu a tak dále. Já mám pocit, že tohle všechno s náma nějak bude, že se to furt bude třeba jenom jako různě fúzovat, že to bude furt jako... do toho vstupovat třeba i jako nějaký nový prvky a tak dále, ale že to jádro, ta dobrá hudba, prostě ten takový ty historický hity a postavy, osobnosti, talentovaní lidi, ty tady prostě s náma asi snad budou furt.
3: Tak říká Vlasta Horváth, holky a kluci, my si dáme Stále nevěřím a potom už bude náš rozhovor do finále.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Klárou a nás už čeká jen závěrečná část rozhovoru s Vlastou a Lindou Horvátovými. No a protože posledním otázkám sluší budoucnost, tak co plánujete? Co bude?
1: Co plánujeme? No tak já myslím, že jsme vlastně tak nějak jako naznačili. Linda ta má před sebou jako vlastně další etapu, ta teď jde studovat prostě svoje vysněné povolání, tak doufejme, že jí to půjde, ta pojede v tomhletom módu. Jak jsem říkal, já připravuju prostě svoji kompilaci a všechny svoje projekty, který bych chtěl zvládnout k té 50. Možná tam bude i nějaký větší koncert, to ještě zatím jako ale říkat nebudu a tak, takže já mám práce taky strašně hodně, takže bude to hodně po té hudební stránce, ale především pro mě je to vždycky jako na prvním místě ta rodina a tak, takže my budeme řešit prostě tyhle ty naše věci na prvním místě, budu se snažit Lindě podpořit, bude to prostě opravdu pro ní teďka, bych řekl, taková velká změna, je z toho i dost nervózní, takže bude se to točit okolo toho.
2: A na co se nejvíc těšíte?
0: Na jedničky, na vyznamenání, na pochvaly, na diplomy nejlepší sestřička roku, že? Co?
1: Jako, no, ale to si ani neumím představovat. Čím jsem starší, tím se strašně víc dojímám. Jako ona až tam půjde a já půjdu na nějaký první, co já vím, nějaký rodičák, něco, nebo tohle, teď, nebo až ji uvidím poprvé v nějakým tom možná v tom sestřiškovském obleku a to, já budu furt brečet. Furt brečím, já jsem strašná plačka teď, čím jsem starší, takže to jsou takové věci, které si ani nemůžu představovat moc. Tě.
0: Tak přátelé, Anička se ptá, ahoj, tady Magdi, chtěla bych se zeptat, jaké je vaše oblíbené město a jídlo?
3: Jo, tak.
0: Anička ptá se.
1: Co máš? No řekni, co máš.
3: Město nevím, ale jídlo mám ráda, jo. Asi tortelíny. Víte, co to je?
1: To oni ví.
0: Těstovinky.
3: Jo, a plněný masem.
0: Jasně.
3: S nějakou sírovou omáčku.
0: Super. A město si říkala?
3: Město nevím.
0: Nevíš?
1: No, ne, ráda. A já, abych řekl pravdu, tak nemám to s místem zatím jako nějak taky, jako že bych si někde nějaký, buď se mi někde prostě vždycky líbí, nebo ne, když takhle jezdíme hrát, ale samozřejmě nejradši jsme tam u nás, viď?
3: Jo.
1: A s jídlem vám to řeknu úplně jednoduše. To jsem říkal nedávno mojí Markétě. Říkal jsem jí, kdyby si tohodle jídla udělala dvakrát tolik, tak to s ním a furt nebudu přejedenej. A to je chleba ve vejci. Valovaný.
0: Ano. Tak a další dotaz. A ještě ptám se znova, Magdi, jaké chceš mít, Lindo, povolání? To znamená, že chceš být sestřička anebo potom pokračovat třeba na doktorku?
3: Ne, já bych chtěla být asi sestřička.
0: Jasné. Tak a poprosím Kláry.
2: A na závěr, jak je u vás zvykem? Dáváme našim hostům možnost kohokoliv prostřednictvím rozhlasu pozdravit, pochválit, vyřídit si vzkazy, tedy Vlasto, Lindo, mikrofon je váš.
1: Chceš začít? Ne, já, dobře. Takže já bych chtěl pozdravit, kolik máme času?
0: Edu, Táňu, jo, jo, jo. To je jako když moje maminka se rozhodla, že pozdraví všechny sourozence naší prababičky, protože ta jich měla 16. Pokračuj.
1: Ne, já to zobecním. V první řadě bych chtěl pozdravit všechny vaše posluchače, všechny děti. A těm bych chtěl jako popřát, aby po těch prázdninách znova zase vykročili tou pravou nohou, aby dobře začali, aby byli prostě spokojení, šťastní, aby od toho stihli taky relaxovat, aby to nebyl jenom stres, aby je ta škola prostě bavila. No a když bych si mohl takhle dovolit konkrétně, tak by to byli moji kamarádi, moji fanoušci, moji nejbližší fanoušci. A pak teda pozdrav ještě domů našemu pejskovi Bibině, viď?
3: Jo.
1: Naší Větušce a Markétě.
3: Já taky naší rodině, to je prostě základ, a potom kamarádce Julče, Zuzce a to je asi všechno.
0: My moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné dny.
2: Děkujeme za návštěvu a těšíme se zase někdy na Junioru.
1: My taky moc krát děkujeme, mějte se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Holky a kluci, no a pro vás jasná zpráva, že zítra odpoledne už se na vás těší Jana Richterová. Ano, to je ta s největším úsměvem na rádiu Junior. A teď už za vámi spěchá skřítek Hajaja, který vám nese svoji dnešní pohádku. Tak krásné poslouchání.
4: Ahoj děti. Už pohodlně ležíte ve svých postýlkách? Možná jste jinde. Třeba na gauči? Nebo v křesle? Ať už jste kdekoliv, Právě si k vám našla cestu moje pohádka. Zavřete oči a poslouchejte příběh, který jsem pro vás vybral já. Váš skřítek Hajaja. Ať se vám líbí.

0: Dobrý večer, děti. Věřte nebo nevěřte, ale jednou zmizelo slunce z oblohy. Nikdo nevěděl, co se s ním stalo, kam se ztratilo. Udělala se tma tmoucí a lidé se potáceli jako slepí. Na nebi mrkaly hvězdy, ale ty moc světla nevydají a měsíc také nestačil slunce nahradit. Byl to neveselý čas. Kouzelníci, kterým se na dalekém severu také říká Angákokové nebo šamani, se předháněli v čarování, zaklínali zlé duchy a vzývali dobré, ale nic na plat. Slunce se neukazovalo. V té době žil v osadě se svým vnukem starý moudrý Angákok, který proslul tím, že leckoho vyléčil ze zlé nemoci, anebo zaříkáváním přivábil zvěř lovcům na dostřel. Stařečku, ty umíš tolik věcí, proč nepřičaruješ slunce? Naléhal hoch. Snad jsem se něco za život naučil, připustil stařec. Ale abych vrátil slunce na oblohu, na to můj um nestačí. Ten, kdo ho z oblohy stáhl, je mocnější než já.
1: A kdo to byl?
0: Nevím. Kdybych to věděl, snad bych dovedl i pomoci.
1: Půjdu slunce hledat,
0: rozhodl se chlapec. Stařec mu nejprve bránil, ale když viděl, že si vnuk nedá říct, poradil mu, aby nechodil na sever. Jdi na jih, kladl mu na srdce. Tam někde musí slunce být. Potom zalovil ve svých kouzelnických věcičkách a podal chlapci orlí pero. Kdykoliv to budeš potřebovat, zastrč pero do vlasů a staneš se orlem. Chlapec se rozloučil a vydal se na jih. Šel tak dlouho, až únavou klesl, ale tmy neubývalo. Odpočinul si a pokračoval v cestě. A zase šel tak dlouho, dokud ho nohy nesly. Když nabral nové síly a vykročil, zdálo se mu, že tmy ubývá. Potkal lišku a zeptal se jí. Nevíš, kde je slunce?
2: Co pak nevidíš ten paprsek? Ukázala liška. Jdi za ním a najdeš slunce.
0: Chlapec tedy šel za paprskem. Šel vytrvale, až se začal potácet slabostí. Když si odpočinul a znovu se vydal na cestu, všiml si, že se rozjasnilo. Za chvíli potkal vlčici a řekl jí.
1: Běháš po světě křížem krážem, nevíš, kam zmizelo slunce?
2: Jsi snad slepý, že nevidíš, odkud příští ten pramínek paprsků?
0: Odpověděla vlčice a pohodila hlavou tím směrem.
2: Drž se ho a dojdeš k cíli.
0: Chlapec se tedy držel pramínku paprsků a ten ho vedl pořád na jih. Šel za ním tak dlouho, až samým vyčerpáním padl a usnul. Když otevřel oči, připadalo mu, že se probudil do raního svítání. Udělal pár kroků a potkal medvědici.
1: Hledám slunce, řekl. Neviděla jsi ho někde?
2: Což nevidíš tu světelnou zář? Odpověděla medvědice. Která se šíří tam, za tou horou?
0: Tam je slunce. Chlapec zvedl hlavu. Uviděl v dálce vysokru a kolem ní zářící světlo, jako by za ní hořel velký oheň.
1: Konečně spatřím slunce, konečně jsem u cíle, pomyslel si Jinoch a rozběhl se k hoře.
0: Ale ať se zdála na dosah ruky, byla ve skutečnosti ještě velice daleko. To jen sluneční paprsky, které ji zezadu ozařovaly, dodávaly hoře zdání blízkosti. Mnohokrát ještě padl vysílením, než se doplahočil na její úpatí. Tyčila se před ním vysoká, strmá, s ostrými skalami, jež naháněly strach. Usedl a rozvažoval. Když bude horu obcházet po úbočí, čeká ho spousta dní, než se dotrmácí na druhou stranu, kde je ukryto slunce. A když zvolí přímou cestu vzhůru, stačí mu síly, aby se vyšplhal na vrchol? Jak se rozhodnout? A tu si vzpomněl na orlí pero, které mu dal jeho děd, moudrý Angákok. Jak mohl na ně zapomenout? Nestratil ho při té strastiplné cestě? Ohmatal se a našel pero na krku, kam ho přivázal. Vzal ho opatrně do ruky a dlouho se na něj díval.
1: Potom ho zastrčil do

0: Černá koule. Slunce, vykřikl. Našel jsem slunce. Ale proč leží na zemi za vysokou horou, pomyslel si, proč nevystoupí na nebe, kde vždycky bývalo? Musím se na tu záhadu podívat zblízka, řekl si a znovu vzlétl. Zakroužil nad údolím a snášel se níž. A co vidí? Sluneční koule je obtočená silným řemenem a připoutána ke skále. Někdo tu slunce uvěznil. Ale kdo to jen může být? Hoch se snesl dolů ke skále, schoval orlí pero a byl zase obyčejným chlapcem. Jak si tak prohlíží řemen, na němž bylo slunce připoutáno, slyší za sebou hlas.
1: Hej, co ty tady?
0: Jinak se otočil. Proti němu stál zamračený stařec. Co by? Řekl. Hledám slunce.
1: K čemu by ti bylo slunce?
0: A k čemu je tobě, že ho tu držíš a nepustíš ho na jeho nebeskou dráhu? Namítal hoch, neboť pochopil, kdo slunce připoutal.
1: Jsem starý a chci ho mít jen pro sebe. Chci, aby mi svítilo bez přestání. A nejenom ve dne.
0: Kvůli tomu, že ty chceš mít pořád den, mají ostatní mít pořád noc?
1: Nemudruj, chlapče, obořil se na něho stařec. Stýská-li se ti po slunci, zůstaň tady se mnou a budeš ho mít dostatek. Hodil by ses mi za pomocníka. Mohu tě leda s čemu naučit. Jsem mocný a velký angákok. Nejmocnější a největší.
0: Jinoch viděl, že by nepochodil ani po dobrém, ani po zlém. Že bude muset na zlého kouzelníka vyzrát lstí. Dobrá, souhlasil na oko. Rád u tebe zůstanu.
1: Starý šaman zavedl chlapce do dlouhé, úzké jeskyně. Tady žiju, řekl. Tady bude i tvé místo.
0: Čas ubíhal a milý hoch marně hledal příležitost, jak starce přelstít a zmocnit se slunce. A lidé zatím stále žili ve tmě a už přestávali doufat, že se kdy dočkají světla. Až jednou si chlapec všiml, že nad vchodem do jeskyně je veliký balvan. Jak se tak na něj díval, dostal nápad. Zbývalo jen vyčkat příhodné chvíle. Když stařec jednoho dne usnul, vyklouzl jinok z jeskyně, podhrabal kámen a zavalil jim vchod. Šaman měl lehké spaní a rechot ho probudil. Když viděl, že ho zmizel, došlo mu, kolik uhodilo. Ale odvalit balvan nebylo jen tak snadné. Než se mu podařilo s ním pohnout a udělat si otvor, jímž by se protáhl, přeřízl ho hřemen, zda strčil orlí pero do vlasů, uchopil slunce a vznesl se s ním do výše.
1: Vrať mi mé slunce, křičel zlý angákok, když se vydrápal z jeskyně.
0: Není to tvé slunce, odpověděl mu chlapec. Patří všem lidem. Stoupal se sluneční koulí výš a výš a tam ji pustil na nebeskou bránu. Od těch časů krouží zase slunce nad zemí a střídá se den s nocí. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Tentokrát zamíříme za ruskou národní pohádkou a cestou

Testovat se bude především vzduchem, společně se Sokolem, Orlem a Havranem, kteří se snaží pomoci svému švagrovi Ivanovi a jeho nevěstě Marie Carevně před zrádnými úklady baby Jagy i nesmrtelného Kostěje. Scénář a režie Jan Berger, účinkují Zlata Adamovská, Martin Zahálka, Marta Šolcová a další. Natočeno v roce 1986.

0: Slunce zapadá, bratři.
1: Naposledy se proletíme nad širým polem. Pak složíme křídla.
0: A budou z nás opět bohatíři.
1: Až do raního kuropění zůstaneme v lidské podobě. Pak se zas rozletíme nad stepí.
2: Příliš vesele to neříkáš, bratříčku Orle.
1: Proč taky? Tu, kterou bych nejraději uviděl, stejně nespatřím.
0: Olga. Olga. Hezké jméno. I když zase...
1: Vím, bratříčku Sokole. Tvému sluchu zní lahodně jméno Irina.
2: Jakoby tisíc zvonečků vyzvánělo. Ovšem nejkrásnější jméno je Anna. Anna, jakoby slza skanula do jezera.
0: Moji milí, marně tu vzdycháme, marně budem za celou noc obcházet kolem zámku. Carevič Ivan hlídá své sestry přepečlivě.
1: Protože sám nepoznal, co je to láska.
2: Nepoznal. Ale kdo ví, třeba i on.
0: Nač myslíš, bratříčku Havrane?
2: Což mu takhle přivést nevěstu? Krásnější nad jiné. Bohatší a statečnější nad všechny carevny na světě.
1: Ty myslíš
2: na Mariu Morevnu?
0: Ach ne, bratře. Maria Morevna jede v čele svého vojska. Poráží nepřátele.
1: Ta by si Ivana ani zrakem nezměřila. Třeba to byl carevič.
2: Kdož pak ví, po jakých cestách chodí láska?
0: Ach, marnou řeč vedem. Poleďte raději, bratři.
1: Správně. Co se trápit osudem Ivana Careviče? Poleďme raději k zámku. Pod okna Olky.
2: A Anny.
0: A Iriny.

0: Olio! Holubičko! Podívej se, jaký nový náramek jsem ti koupil. Byli tu kupci z dalekých zemí.
1: A ty jsi je do dvora nepustil? Nelíbí se mi tvůj náramek. Sama jsem si chtěla vybrat.
0: A tobě ano, nesu pláštěnku. Pohleď jen. Ze sobolích kožek. Je hebká jako samet.
2: Kde pak jsi ji dostal?
0: No tak, lovci šli kolem.
2: Lovci šli kolem? Přes plot ji hodili.
0: Ne, koupil jsem ji.
2: A my jsme lovce ani nezahlédli. Nám si nedovolil, abychom si sami vybrali.
0: A tobě, Irino?
3: Ani mi neukazuj, co jsi mi koupil. Nechci to vidět, nechci a nechci.
0: Co to jen do vás vyjelo, sestry? Co jsem vám udělal?
1: Nic. Vůbec nic.
2: Jsi hodný.
3: Starostlivý.
1: Ani otec s matkou by se o nás nemohli starat líp.
3: Jídlo nám nosíš?
2: Div, že nás do lože neukládáš.
0: Však jsem věděl, co z těch řečí vzejde.
1: Nechceme zestárnout v zámeckých komnatách.
2: Nechceme stále jen vyhlížet přes plot, který si kolem našeho zámku postavil.
3: Chceme se bavit, smát, tančit.
0: Můžem se bavit spolu. Můžem si krásně čtyřhlasně zaspívat.
3: Přestaň, Ivánku, jaké pak s tebou zpívání? Bručíš jako medvěd.
0: I tančit můžem po libosti.
1: Jen nedělej, že nerozumíš. Což pak tobě není samotnému smutno.
0: Samotnému? Vždyť tu mám vás.
2: Proboha, bratře, nechtěj, abychom ti místo Ivan Carevič říkali Ivan Hlupáček.
0: Však já dobře vím, kam míříte.
1: Pak se tedy rozhodni.
3: I ten ptáček má svou družku.
2: Jen u nás nesmí ženich zaklepat.
1: Nejraději by nás posadil do věže.
2: Jen aby nás nikdo ani očkem nezahlédl.
0: Tak dost. Na mou věru dost. O prázdné huby ani o lenochy snad nestojíte. A kde vzít opravdové ženichy? No? Mlčíte.
2: A stejně.
1: Však kdybys jen chtěl...
0: Nezlobte mne. Nebo vás vyvdám za prvního, kdo si o vás řekne.
3: Berem tě za slovo, Careviči.
0: Domů. Do zámku. V zahradě už je chladno. No tak, rychle, rychle. Teď na večer už sem stejně žádný ženich nepřijde.

0: Chaloupě jsem se dal nachytat. Co kdyby? A carské slovo zpátky vzít nemůžu. Ach, zbytečně si lámu hlavu. Kdo by teď v pozdní večer?
1: Buď zdrav, Ivane Careviči.
0: Podivná návštěva. Oknem si vletí, sokolí peří roztřásá. Za ním hned druhý, na orlých perutích. A do třetice černý havran.
2: Dovol i mně, abych tě pozdravil, Ivane Careviči.
3: Buď zdrav.
4: Buď zdrav.
2: Buď zdrav.
0: I vy, podivní hosté, buďte pozdraveni. Přicházíte-li v dobrém, povězte, čím bych vám mohl pomoci.
4: V dobrém přicházíme. Já sám jsem vládcem sokolů. Můj bratr je králem orlů a nejmladšího z nás poslouchají všichni havrani, co jich jen je nad širou stepí. Přišli jsme, Ivane Careviči, na námluvy.
0: Na námluvy?
4: Žádám o ruku tvé sestry Anny.
2: Ale co?
4: Tady pro bratříčka Havrana.
0: Ale jak by...
2: Neboj se. Bude si žít u mne v paláci jako carevna. Nedej se zmílit naším ptačím peřím. Ve dne poletujeme na čirou stepí, ale se západem slunce změníme se v mládence.
0: Ty jsi vládcem orlů?
2: Můj hrad je na vysoké skále. Žádný lidský tvor se k němu nedostane.
0: To bych nemohl svou sestru ani navštívit.
2: Tebe bych vynesl k paláci já sám.
0: A co ty, sokole? Ty také máš svůj hrad až v nadoblačných výšinách?
4: Můj hrad je, švagříčku...
0: Nějak pospícháš.
4: Promiň, Ivane. Můj hrad je v koruně vysokého dubu. Irina nebude od tebe daleko.
2: Dáš nám své sestry, Careviči?
3: Odpověz.
0: Moji milí, vdát sestry to není snadné rozhodnutí.
4: Ale z podvečera si dal své carské slovo, že je provdáš za prvního.
0: Nemusíš mi to připomínat. Jen tak mi slovo z pusy vylétlo. Co dělat? Vlastně, když si vzpomenu, jak na mne útočí, jak hej na kavek. A jen ženicha a ženicha. Vezměte si tedy každý tu, která je vám milá.
4: Teď už nám dovolíš, abychom ti říkali švagříčku?
0: A buďte šťastní.
5: Děkujeme ti, švagře Careviči.
4: A o svoje sestry neměj strach.
2: Ale co ty, Ivane?
0: Já? Nějak si zvyknu. I když mě tu samotnému bude smutno.
4: Bude-li ti opravdu smutno, tu máš jedno moje pírko. Vezmi je do ruky a řekni, kéž bych byl u Iriny.
2: Zde vezmi pírko i z mého křídla. Vzpomeneš-li si na Olgu, přiletím pro tebe, byť bych byl světakraj.
3: Můj černý brk ti poslouží stejným kouzlem. Stačí vzpomenout si na Anu a moji havrani tě donesou až k její náruči.
0: Díky vám, švagři.
5: Buď zdrav, Ivane Careviči.

0: Ach, bože, jak je smutno v carském dvorci. Nikde ani hlásku. Kdybych alespoň na chvilku zaslechl vaše hašteření, sestřičky, nebo váš smích. Vlastně, proč se trápím? Stačí jen pohladit sokolí péro?
1: Co potřebuješ, švagře?
0: Vlastně nic, jen tak jsem vzal do ruky sokolí péro.
1: Opravdu?
0: Zastesklo se mi po sestrách.
1: A proč si tedy nevyjdeš do stepy? Rozveselit se lovem?
0: Nemám chuť z Bůh darma projíždět stepí. Co bych tam taky uviděl?
1: Kdož pak ví? Třeba z to, co ti nejvíc chybí.
0: Nejvíc chybí?
1: Třeba tam cestou necestou projíždí krasavice, po které stůně tvoje srdce.
0: Taková není na světě.
1: Jen se neodříkej, careviči. Sestry si provdal, teď je řada na tobě.
0: Říkáš to, jako bys o nějaké nevěstě věděl.
1: Inu, vím, nevím. Znovu ti říkám, zkus vyjet do stepy. Tady v paláci nevěstu nenajdeš.
0: Posmíváš se mi?
1: Vůbec ne. Step tě zelenou trávou pohladí, svěžího větru se napiješ, slunce tě oslní.
0: K slunci se mohu otočit zády, aby mne do očí nebodalo.
1: A co když to nebude sluníčko?
0: Co jiného by mne mohlo oslnit?
1: Maria Morevna.
0: Kdo je to?
1: Nikdy jsi neslyšel o Marie Morevně? Nejkrásnější carevně?
0: Vyprávěj mi o ní.
1: Nejkrásnější, ale také nejstatečnější carevna. Sama své vojsko vede proti nepříteli. A stačí jen, aby mečem mávla, polovina nepřátel v hrůze prchá. A máchne-li po druhé, ani noha živá na bojišti nezůstane.
0: Žertuješ?
1: Přesvědč se sám. Vyjeď do stepy. Jistě ji tam někde potkáš.
0: Vlastně máš pravdu, sokole.
2: Hej, sedlejte mi koně. A luk mi připravte. A ostrý meč.
1: Jedeš snad na námluvy. A ne do boje.
0: Třeba mne nevěsta nebude chtít? Pak bude dobrý meč a luk, abych si ji vybojoval.
1: Mariu Morevnu? Tu silou nikdy nepřemůžeš. Spíš jako rybku na návnadu je na dobré slovo ulovíš. Tvůj kůň už čeká, Ivane.
2: Tak pojďme. Půjdeš se mnou?
1: Poletím napřed. A ještě něco. Vezmi si sebou pero z havrana. I pírko z orlí perutě. Kdož ví, jestli je nebudeš potřebovat?
2: Poháním koně ostruhami, co jen mohu, ale ten jas mi oslňuje zrak.
1: Opožeň koníka ještě víc. Můj cíl je nedaleko.
2: Už nemohu.
1: Nevzdychej. Zvedni se v sedle. Co vidíš, Ivane?
0: Ach, krásu nevýslovnou. Nikdy jsem půvabnější dívku nespatřil.
1: No tak, měj se k činu.
0: Což pak mohu?
1: Jen se neostýchej a jeď k ní. Mne už potřebovat nebudeš.
0: Počkej přece. Ach, kde je mu konec? Co teď? Poraď mi, orle.
3: Jeď dál, švagře. Mám tě snad dělat starosvata.
4: Kdo pak to žene koně stepí? Přítel či nepřítel? Podívejme se, mládenec. Koně šlehá, ostruhami popohání. Pozor, mládenče, ať koně neschvátíš. No, co pak tu přede mnou stojíš, jako skamenělý? Ani slovíčko mi nepovíš?
0: Jak bych mohl? Ústa o ně měla, nohy se mi třesou.
4: Jsi ty ale hrdina. Snad se nebojíš dívky.
0: Nebal jsem se ještě nikdy v životě. Ani z tebe nemám strach. To jen tvá krása mi oslnila oči.
4: Pěkně se poslouchají tvoje poklony.
0: Říkám čistou pravdu. Dovol mi, abych se směl ucházet o tvou ruku.
4: Ženeš útokem, spanilý mládenče. Jenomže mne čeká jiný boj. Nepřátelská horda se blíží. Rozlučme se. Obrať svého koně a pospíchej odtud. Skončil čas povídání. Teď půjde o život.
0: Zůstanu s tebou. Po tvém boku.
4: Ach, Ivánku Careviči. Bylo by škoda tvé hlavy, kdybys tu měl v širé stepy padnout.
0: Zbytečně mluvíš, krasavice. Přišel jsem, abych tě požádal o ruku. Odpověz. Chceš být mou ženou?
4: Není čas na námluvy, Ivane.
0: Stačí jen slůvko. Pověz. Chceš?
4: Slyšíš, jak dupají tatarští koníci? Slyšíš, jak meče sviští?
0: Chci slyšet jenom jedno. Budeš mojí ženou?
4: Jako bouře hučí nepřátelské vojsko. Můj meč netrpělivě poskakuje.
0: Pověz! Pověz!
4: Prchej, Ivane, prchej, jde o tvůj život!
0: Zde po boku ti budu stát. Můj meč bude nad tebou kroužit. A běda tomu, kdo se k tobě přiblíží se zlým úmyslem.
4: Vidím, že jsi mi byl určený osudem. Nuž tedy dobrá. Zvítězíme-li, stanu se tvou ženou.
0: A já tě v náručí odvezu k sobě domů.
4: Ne. Svatbu vystrojíme u mne.
0: Dobrá. Tak tedy do boje!
5: Co asi dělá bratříček Ivan? Po carských komnatách bloudí? Nebo se jen tak prochází po nádvoří?
6: Nebloudí po komnatách, ani po nádvoří. Nevěstu si v náručí nese.
5: Nevěstu?
6: Carevnu Mariu Morevnu. Nepřátelskou hordu společně porazili. Teď v paláci Marii Morevny veselí se a hodují.
4: Už 14 dní hrají guslaři na tvoji počest, Ivane. 14 dní se stoly v hodovní síni prohýbají.
0: Zdá se mi to jako včera.
4: 14 dní uplynulo od chvíle, kdy jsem se stala tvou ženou.
0: Ani hodinka to ještě není, co tě držím v náručí.
4: Nežertuj, Ivane. Musím ti něco vážného povědět. Po celou dobu jsem byla po tvém boku. Můj meč zlenivěl. Kůň ve stáji je už neklidný. Musíme se rozloučit.
0: Ne, nechci.
4: Jenom na pár dní, můj milý. Pak se zase shledáme. Tady máš klíče od všech komnat v paláci. Všechno stříbro, zlato, drahokamy můžeš po libosti utrácet. Sezvi si hosty z jednej muzikanty.
0: Bez tebe? Vždyť by to bylo jak pohřební hostina.
4: Počkej, nech mě domluvit. Tak tedy všechny komnaty můžeš otevřít. Jen tu, od které je železný klíč, vynech. Ani s kulinou do ní nenahlédni. Nebo se nám oběma zle povede.
0: Dobrá. Ale pověs mi...
4: Neptej se, Ivane. A věř mi, že ti dobře radím.
0: Ne, neodcházej ještě.
4: S Bohem, Ivánku. A pamatuj, co jsem ti radila.

0: dobře, že jsi přiletěl, Orle. Zdál se mi dnes kránu divný sen.
1: O čem pak?
0: O Ivanovi.
1: Ach, ten. Po chodbách bloudí, komnaty jednu po druhé otvírá. V jedné je až postrop stříbrňáků, v druhé zlaťáky a v jiné zase plno drahokamů.
0: A on?
1: Jen zlaťáky po horstích přehazuje, nebo drahokamy v dlaních přesýpá.
0: A je smutný.
1: Má dlouhou chvíli. Jen aby...
0: Co?
1: Nezašel ke komnatě, k níž patří klíč ukutý ze železa.
0: To ne. Má přece Mariu rád.
1: Má, milá. Zvědavost a nuda jsou zlé rádkyně.
2: Jak náměsíční tu bloudím. Ach, bože, to je k nepřečkání. Kdypak se asi vrátí Maria Morevna? A proč mi vůbec zakázala nahlédnout do téhle komnaty? Co pak v ní asi skrývá? Ticho. Nikde nikdo. Co kdybych aspoň... Ne, Ivane, dal jsi přece slovo. Ale zase ten klíč mne zrovna pálí v ruce. Vlastně bych mohl jenom nahlédnout. Tak, ode dveří. Do komnaty bych ani nevkročil.

0: mi, člověče. Ať si kdokoliv.
1: Kdo je tu? V tom šeru bych řekl, že je to lidská postava.
0: Pomoz mi. Pomoz. Dej mi napít.
1: Mé oči si už zvykly. Ano, je to člověk. A upoutaný třemi obručemi.
0: Smiluj se. Aspoň krůb jej vody. Jinak zahynu.
1: Podivné. Stařec v železech. Je tak zesláblý, že by ani stéblo nedokázal přelomit. Počkej chvilku. Přinesu ti napít. Ta sklenka vody ti snad uleví.
0: Ještě.
1: Kdo jsi? A proč jsi v okovech?
0: Neptej se, mládenče, jsem příliš zesláblý, abych ti mohl vyprávět, proč jsem tu uvězněný. Přines mi ještě sklenku vody, pak ti to povím.
1: Já nevím, ale...
0: Umírám, pomoc, smiluj se.
1: Tak dobrá, ještě sklenku.
0: Máš u mne už dva životy.
1: Tak povídej, kdo jsi?
0: Nemohu. Jazyk se mi lepí na patro. Alespoň doušek ještě. Je to dlouhé povídání.
1: Mám? Nemám? Ale povíš mi pak určitě...
0: Všecičko, věř mi. Všechno, všechno. Dej mi pít.
1: Tady máš sklenku. A teď povídej.
0: Děkuji ti, care Ivane. Konečně volný. Zbaven okovů.
1: Počkej, to jsme si nedojednali. Stůj, už ani krok.
0: Máš u mne k dobru tři životy za ty tři hlty vody, co jsi mi daroval.
1: Ne, tak jsme se nedohodli.
0: Bláhový, na mne se odvažuješ tasit meč. Víš, kdo jsem? Kostěj nesmrtelný. Ale budiš. Daruji ti první život. A teď mne poslouchej. Jsem nejmocnější z mocných. Nikdo na světě mne nedokáže pokořit. Jen Maria Morevna mne obelstila. Jen ona mne svým mečem přemohla a v pouta svázala. Ale teď se jí pomstím. Tentokrát už mne oklamat nedokáže.

0: Sokole, muži, co dělá bratr Ivan? Ještě bloudí komnatami? Nebo se už jeho Marie vrátila?
1: Ach, kde to je konec? Letěl jsem za Kostějem, když ji odnášel, ale jeho kůň je mnohem rychlejší než já. Ivan sedí na prahu komnaty, tiskne hlavu v dlaních a neví, co dál.
0: Pomoz mu, sokole, moc tě prosím.
1: Rád bych, ale jak?
0: Svolej své bratry, poraďte se. Snad na něco přijdete.
1: Máš pravdu, Irino.
2: Hej, bratře Orle, bratře Havrane.
3: Čekal jsem, že zavoláš, bratříčku sokole.
4: Byl jsem na cestě k vám. Ach, samotného mne nic nenapadá, bratři.
1: Viděl jsi Kostěje, když odnášel Mariu?
4: Viděl a sledoval, kam až jsem jen mohl.
1: Víš tedy, kde je jeho zámek?
4: To právě nevím. Jeho kůň je rychlejší než má křídla.
3: Za to já vím, kde je zámek Kostěje nesmrtelného.
4: Kde? Pověz, Orle.
3: Vysoko jsem letěl. Kostějův kůň se míhal ve stepi jak nepatrná tečka. Zaběhl až do Železných hor.
1: A tam?
3: Snesl jsem se níž a viděl zámek, celý ze železa. Pevný, nedobytný.
0: Chudinka Ivan, jak se tam dostane?
3: Jen ho nelituj, sám si všechno zavinil. Ale my ho v nouzi nenecháme. Co říkáte, bratři?
1: Pomohu, jak jen budu moci.
4: Já jsem připraven.

0: Ivane.
1: Švagře.
2: Už víte, co se stalo?
3: Co se stalo, stalo se. Ale teď bys tu neměl z Bůh darma vysedávat.
2: A co mám podle vás dělat?
1: Jít za Kostějem. Vysvobodit Marju.
2: Vám se to lehko řekne. Jsem snad pták, abych se vznesl nad oblaky?
4: Ne. Na to jsme tu my, tví švagři. My ti pomůžeme. Ale vybojovat si ji musíš sám.
2: Jste hodní. Tak rychle.
3: Jen tolik nepospíchej. Napřed uvažujme, jak Kostěje přelstít. Kdybys i Mariu ze železného zámku vyvedl, co bude dál?
2: Sednu s ní na koně?
1: A než se naděješ, Kostěj tě dostihne. Jeho kůň není jen tak obyčejný ryzáček. Takový je jen jeden na světě.
0: Pane, dva jsou. Dva. A jsou to bratři. Toho druhého si chová Baba Jaga. Mít ho bylo by všechno lehké jako obláček.
3: Můžem ho mít. Půjde-li Ivan k babi do služby?
2: Rád. Třeba hned.
4: Počkej, splašený. To nebude leda jaká služba. Baba Jaga má ve svém dvorci kobylku. Jen jednu ale vydá za tisíc jiných. Tu kobylku ti svěří, abys ji napásl. Jestli ji na pastvě uhlídáš, dá ti koníka, o nějž si řekneš. Neli? Budeš o hlavu kratší.
2: Jsem snad malý, abych nesvedl uhlídat.
1: Nebude to tak snadné, jak si myslíš. Ale až ti bude zle, vzpomeň si na nás. Pomůžeme ti. A teď už vpřed.
5: Ech, dceruško moje, divně je mi. Jako by se mělo dnes něco přihodit.
6: Mraky se zhlukují, přijde bouře. Ve vzduchu voní blesky a síra.
5: To není bouře. Spíš slyším dusot kopit. Někdo k nám jede na návštěvu.
6: Snad zbloudilý poutník.
5: Kdož pak ví. Vidíš? Kůň. A na něm...
6: Mládenec.
5: Člověk. A od lidského plemene nečekám nikdy nic dobrého.
6: Proč, matko?
5: Protože všichni ti lidé jsou falešní, jen za vlastním prospěchem se ženou slovo držet nedovedou.
6: Tenhle ten se zdá jiný.
5: Nedej se zmást hezkou tvářičkou.
6: A co chceš dělat, matko?
5: Nejraději bych svou chaloupku na kuří nožce k němu otočila zády. Ale asi by to bylo málo platné.
6: Je blízko, blizoučko.
5: Schovej se, dceruško. Však uvidíme, s jakou přichází. Až bude potřeba, zavolám tě.
2: Že by to bylo utěšeně? To se opravdu říct nedá. Podivný domek na kuří nožce a okolo plot. Na každém kůlu lidská hlava. Věru, pěkná výzdoba.
5: Ale podívejme, jaká vzácná návštěva. Co pak tu hledáš, pěkný mládenečku?
2: Službu hledám.
5: Opravdu? A co dovedeš?
2: Hledacos.
5: I koně pást?
2: Máš-li jaké?
5: Mám koní nepočítaných. Ale jen jednu kobylku, tu kdybys napásl, královsky bych se ti odměnila.
2: Vezmi mne tedy do služby.
5: A co pak za tu službu?
2: Koně! Nějakého koníčka mi dáš. Tenhle můj už by daleko nedojel. Je celý schvácený.
5: Tak dobrá. Tu máš krajíc chleba a džbán mléka. Nasnídej se. A já ti zatím kobylku přivedu.
7: Feruško!
5: Hnětko!
6: Co je, matko?
5: Falešně mluvil, něco přede mnou skrývá.
6: Tebe stejně nepřelstí.
5: To doufám.
6: Co mám udělat?
5: Změníš se v kobylku. A až tě na pastvu vyžene, uletíš mu mezi holuby.
6: A co když mě najde?
5: Jak by mohl? A kdyby? Zatouláš se mezi skřivany tak vysoko svým lidským okem, ani nedohlédne.
6: A kdyby přece?
5: Pak se ukryješ mezi...
6: Dobrá, udělám, jak jsi poručila.
5: Tu máš ohlávku. A jdeme. Tady ji vedu, moji kobylku, je mírná jako beránek. Ale kdož ví, když ji na pastvu vypustíš, kdož ví, co ji napadne. Běda, jestli se ti zatoulá, prázdných kůlů je v mém plotě dost.
2: Nestarej se, nestarej. To by bylo, abych si neporadil s jednou kobylkou.
5: Moc mluvíš, mládenečku. Raději se dej do práce.
2: Je, kobylko! U lesa je travička jako hedvábí. Tam se napaseš do syta. Kampák! Kampák! Hej! A je pryč. Vznesla se k nebi jako pták. Zmizela v korunách stromu. A co já? Hej, kobylko! Vrať se! Kde pak? Ani stopy po ní není. Co si jen počnu? Snad mi poradí bratr Sokol.
8: Copak?
3: Ivánku.
2: Pěkně jsem pořídil. Ještě jsem ani službu nezačal a už jsem v úzkých.
3: Kobylka se ti ztratila?
2: Jak to víš?
3: Inu, Ivánku. To nebyla jen tak obyčejná hnědka, co si vyhnal na pastvu. Byla to vlastní dcera baby Jagy. Ale neboj se. Hned ti zase přiženu zpátky. Schovala se mezi holuby. Vyletím teď mezi holubí hejno. Připrav si ohlávku a až se zase promění v kobylku, napráskej jí řádně bičem.
2: Děkuji ti, Sokole. Však nebýt tebe...
3: Neděkuj, Ivánku. Tvá

0: Pěkně vítám na matičce zemi. Tak už jsi zase kobylkou? Jen počkej. Necukej se. Jen ti ohlávku víc utáhnu, abys mi neutekla.
1: Neopovažuj se vzít na mne bič. Pokousala bych tě, pokopala.
0: Jdi ty, bláhová. Přece bych tě nebyl. Bylo by mi líto tvé hedvábné srsti.
1: Jsi tak hodný nebo hloupý? Mne bys ani ocelovou ohlávkou neudržel.
2: Počkej, počkej, to jsme si spolu neujednali.
0: A je pryč. Pěkný vděk za to, že jsem tě pořádně nepohladil bičem.
3: Co se zlobíš, Ivánku?
2: Je zle, švagříčku. Kobylka je zase pryč. Jako by mi někdo oči zaclonil. Než jsem stačil ohlávku přitáhnout, zmizela nad oblaky.
3: Nestarej se, careviči. Vím, kam tvá hnětka zmizela. Mezi skřivany. Odtamtud ji snadno vyženu. Ty si připrav ohlávku a pevně ji drž.
2: Díky, Orle. Nebýt tebe, nevím, co bych si počal.
3: Neděkuj napřed. Čeká tě ještě nemálo trápení. A měj se na pozoru. Kobylce napráskej. Železným bičem.
2: A to se podívejme. Už zase na zemi? Nelíbilo se ti mezi skřivany?
1: Pověs mi, jak to, že máš přátele mezi orly.
2: Já?
1: Vyletěli až nad oblaky, doráželi na mě tak, že mi nezbylo, než se vrátit na zem.
2: To jen proto, že se ohlávce po tobě stýskalo. No jen drž, drž. Tentokrát ti nasadím řádně. Měl bych tě vlastně potrestat železným bičem, ale je mi líto tvé hebonké srsti. Jen drž. Tentokrát mi už neutečeš.
1: Bláhový. Po dvakrát se ti podařilo mne chytit. Po třetí ti zmizím na dobro.
2: Kdež pak, musím tě uhlídat. Jinak bych nedostal od babiagy koně na dalekou cestu. A já musím za Mariou carevnou.
1: Koníka chceš. Baba Jaga jich má plné stáje. Můžeš si vybrat, jakého ti libo. Hnědáka, bělouše, vraníka nebo grošáka.
2: A co ty mi radíš?
1: Co já? Aby si víc hleděl mé ohlávky.
2: A je zase pryč. Už se mi zdálo, že jsem ji skrotil.
4: Krásně jsi popovídal, Ivane Careviči. Koně jsi vybral, ale kobylku si neuhlídal.
2: Havrané, švagře, pomoz mi.
4: Klid, Careviči. Ještě nad námi Baba Jaga nevyhrála. Svolám všechny havrany a uvidíme. Ty si připrav ohlávku. Za chvilku tu tvoje hnětka bude.
1: Ty se spobratřil snad se všemi ptáky na světě. Sotva jsem ve stepi zmizela, už tu bylo mračno havranů.
2: Inu neměla jsi utíkat. Tak... Tentokrát se mi už z ohlávky nevyvlíkneš.
1: Au, pusť, to bolí. Neutahuj tak řemení.
2: Je mi tě líto, ale bližší košile než kabát. Co kdyby tě zase napadlo mi zmizet?
1: Splnil jsi úkol, který ti Baba Jaga dala. Můžeš si vybrat koně, jakého chceš, ale kdybys...
2: Co kdybych?
1: Máš dobré srdce. Mohl jsi železným bičem strestat a přece si to neudělal. Ani já, ani matka nemáme rádi proradné lidské plemeno, ale ty jsi jiný a proto ti pomohu. Vy lidé si často vybíráte jen podle vnější krásy. Budeš-li tak vybírat i dnes, špatně pochodíš.
2: A co mi tedy radíš?
1: Až vejdeš do stájí, dech se ti zastaví, kolik nádherných koní tam uvidíš. Nedej se však zmýlit. Poslechni mou radu a vyber si toho nejubožejšího. Stojí až v rohu, je kulhavý, schrbený. Ale ani kůň kostě je nesmrtelného se mu nevyrovná.
2: Ale jak bych potom mohl...
1: Matka přichází. Poslechni mě, neprohloupíš.
5: No, zdá se, že dovedeš víc, než jen vodu pít. Jak pak se ti povedlo?
2: Jak vidíš, třikrát mi tvá hnědka zmizela a třikrát jsem jí zase chytil.
5: A teď, co za to?
2: Slíbila jsi mi koně.
5: Co se slíbí, to se má i splnit. Pojď za mnou a vyber si. Jen se pořádně rozhlédni. Koní je tu dost a jeden krásnější než druhý.
2: Vidím, ale mně stačí ten, co stojí docela vzadu, v koutě.
5: Takový chudák, kulhavý ubožák?
2: Ano.
5: To nemáš ze své hlavy. Pověz, kdo ti poradil? To jsi byla ty, hnědko?
1: Byl ke mně laskavý. Mohl mě sešlehat železným bičem a neudělal to.
5: Za to já to udělám. Ohnivou metlou ti sedřu kůži z těla.
2: Co pak si to tam s hnědkou povídáte? Nebylo by už na čase, abys mi vydala, co jsem si vysloužil?
5: Když jinak nedáš, vezmi si koníka a táhni!
6: Dobře si udělal, že jsi mne vyvolil. Jen mne ve všem poslechni a uvidíš, že tvou carevnu zachráníme. Až přijedeme k železnému zámku, dobře mě ukryj. Kostějovi o mně ani slovo.
2: A kdy tam budeme?
6: Beze mne bys tam za 100 let nedojel. Se mnou tam budeš ještě dnes v podvečer.
2: A co?
6: Nepřerušuj mne. Zrovna dnešní noci poletí Kostěj do širého světa. Ty toho využij, vezmi Mariu a rychle přijď za mnou. Nu, sedej, Ivánku. Poletíme.

0: Hej, nesmrtelný! Přišel jsem tě navštívit! Nenech hosta stát před branami!
1: Podívejme se, Ivan Carevič! Co chceš?
0: Jen tak se podívat, jak žiješ!
1: Pojď tedy dál! Ale nemyslíš, že mne ošálíš, i kdyby se ti zachtělo Marju Carevnu osvobodit, daleko bys mi neutekl.
2: Osvobodit? Myslel jsem, že Maria je tvým hostem.
1: Jen se pojď podívat, jak jsem ji uhostil. Pevnými pouty jsem ji sevřel. Musel by mít nadlidskou sílu ten, kdo by ji chtěl vysvobodit.
3: Zbytečně ses namáhal, Ivánku. Naše štěstí je navždy ztraceno.
2: Dovol mi tedy, Mario, abych tady u tvých nohou zemřel.
1: Veliká, převeliká je tvá láska, Ivane Careviči, ale marná. Můžeš jí zpívat písně o svobodě, můžeš jí hladit spoutané ruce. Ostatně dnes je k tomu nadíné vhodná příležitost. Zaletím si do širého světa. Musím tě opustit, krasavice, ale netruchli. Brzy se vrátím.
3: Proč jsi přišel, Ivane? Děláš moje hoře ještě těžším.
2: Nepřišel jsem plakat u tvých nohou. Přišel jsem tě vysvobodit.
3: Jak bys mohl? Ze Železné hory žádná cesta nevede. A moje pouta...
2: Ta přesekám. Tebe má nejmilejší sevřu v náručí.
3: Ivánku, bojím se o tebe.
2: Já se o tebe bál. Mojí vinou si tolik trpěla. Odpustíš mi někdy?
3: Dávno jsem ti odpustila, ale co platno?
2: Neboj se, jen rychle ze zámku.
1: Tak jsem tušil, že se na Železné hoře děje něco nepravého. Och, to mi oba trase zaplatíte. Ivane, Careviči, vrať se! Už jsou hezky daleko. I kdybys byl ještě dál, můj kůň tě stejně dohoní. Vrať se a já ti odpustím. Slíbil jsem ti přece 3 životy. Poslechneš-li mne, bude to už druhý, který ti daruji. No nezbývá, než abych tě tvrdě poučil o tom, co znamená neposlechnout velkého Kostěje. Ej, koníčku, vpřed. Musíme ty dva uprchlíky chytit.
3: Slyším dosud v povětří. Bojím se, že nás Kostěj dohoní. A pak bude s tebou zlé, Ivánku.
4: Neboj se, carevno. Kůň, na kterém jede Kostěj, je můj starší bratr. Jsem rychlejší než on a odpočatý. Nedohoní nás.
2: Přesto, koníčku. Jeď, jak nejrychleji můžeš.
1: Přidej, mrcholina. Není na světě kůň, kterého bys nedohonil. Ivane Careviči, vrať mi krásnou Mariu a ty si jeď ke všem jasům, slyšíš? Dávám ti život po třetí.

0: stejně neunikneš!
1: Pospěš, koníčku. Bojím se o Mariu.
2: Zbytečně, Ivánku.
0: Tvůj kůň tenhle závod nevydrží. Klopítle a ty srazíš hlavu.
2: Jen se o mne tolik nestrachuj, Kostěji. Nenarodil se na světě kůň, který by mne dohnal. Ani mému staršímu bratrovi se to nepodaří.
0: Ty, proč si neřekl hned, že je nese tvůj mladší bratr? Však počkej, teď pocítíš moje ostruhy.
2: Bratříčku, proč se necháš týrat? Vyhoď jen pořádně zadními kopyty. Schoď Kostěje do propasti. Uvidíš, jak lehce se ti poběží. A teď, bratříčku, popojeď ke mně. Carevna Maria si na tebe přesedne. To je milejší břemeno, nežli tvůj bývalý pán, Kostěj.
1: Jak ti mám poděkovat, koníčku?
2: Neděkuj, Ivane. Až přijedeme do carského paláce, dáš nám oběma čerstvého obroku a čisté vody. To bude tvůj dík.

0: Slunce už se blíží k západu.
1: Jen ještě chvíli a proměníme se opět v mládence.
2: Počkejte, bratři.
3: Neslyšeli jste?
0: Vidím dva obláčky. Ženou se stepí.
1: Vidím dva koně. A na nich
4: krásná Maria a Ivan Carevič.
5: Švagříčkové moji!
0: Tak se ti povedlo.
5: Ach mě, nebýt vás a tady těch statečných koníčků, nikdy bych Mariu nevysvobodil.
6: Ne tak, Ivánku, nebýt tvé velké lásky, navždy bych zůstala v železném zámku.
4: Tak už se dohodněte, jak to vlastně bylo.
7: A až se domluvíte, zajdeme všichni společně na návštěvu
0: k Irině.

0: tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
1: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
0: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte lichožrouty, tvory, kteří žerou ponožky a z párů dělají licháče? Jestli ne, tak teď se o nich dozvíte. Rozhlasový seriál Lichožrouti napsal Pavel Šrut, režie Aleš Vrzák, účinkuje Barbora Hrzánová, natočeno v roce 2010.
2: Lichožrout mé ségry

0: sudah lihat. Sudah lihat, sudah lihat. Lihat, lihat, lihat. Malý podraz. Přišel večer s velkým V. V rakoviště za západním nádražím nikdo nehlídal. Zrezivělé trosky aut pomalu zarůstaly trávou. Kdysi tu býval drátěný plot, ale ten už dávno vítr strhal. Profesor René Kadeřábek se tady výjímal jako bytost z nějaké jiné planety. Na místo se dostavil první, vyzbrojen triédrem a notesem. Rozumně totiž usoudil, že nemá právo zasahovat do vnitřních lichožroutích záležitostí, ale za to má jedinečnou povinnost podat o nich lidstvu zprávu. A tak si vybral úkryt v úzké kabině havarovaného autobusu, odkud mohl všechno vidět a být přitom nespatřen. Na půdě jeho vily probíhala už od rána porada ve třech, i když ten třetí nemluvil, jen funěl. Byl to Vasil. Ta věrná hromotlucká duše měla jen jediný návrh.
1: Hlavně žádný vyjednávání, šéfe. Já do toho jejich Kilimandžára prostě vlítnu a všechno tam rozmlátím.
0: Od té chvíle už promluvit nesměl. Padre chtěl jít na schůzku s kudlou Dederonem úplně sám, ale to Ramses rozhodně nepřipustil a jeho otec byl nakonec rád. Vasila přes jeho hlasité protesty poslali pryč a v doprovodu svého syna se vydal k západnímu nádraží. V Kilimandžáru byl Tullamore junior pořád pod zámkem a Hihlík se čtyřmi hodně divoce vyhlížejícími lichožrouty čekal na povel, kdy mají vyrazit. Jedna parta už na vrakovišti zjišťovala, jestli je čistý vzduch. Kdyby tam měl padre svoje lidi, všechno se zruší. Jinak tu vládl klid. Že se děje něco výjimečného, se dalo poznat jen podle hemžení v podzemních prostorách Kilimandžára. Dederon tentokrát svolal celý svůj gang. Hodinu před desátou se vydal uvítací výbor k vrakovišti. Dederon jmenoval Hihlíka velitelem akce. Místo setkání se nemuselo upřesňovat. Mezi vraky vedla jediná ulička na malý kamenitý plácek. Za ním a kolem něho byly zase další hradby železného šrotu. Hihlík už z dálky viděl, jak tam stojí jeho strýc. Vždycky z něho šel strach, ale teď jeho tlouška působila tak nějak bezbraně. Opíral se o Ramsese a nejdřív a nejvíc ze všeho ho upoutala Hihlíkova na ušnice, ale neřekl nic. Zarytě a zle mlčel. Pro Hihlíka to bylo horší, než kdyby řval a zuřil. První promluvil Ramses.
2: Kde je můj bratr? Co je s ním? Vykřikl.
0: Hihlíka ani neoslovil. Díval se na něho jako na nejpodlejšího zrádce. Hihlík by se nejraději k němu rozběhl, ale teď nesmí nic zkazit. Musí tu hru hrát až do konce. Tullamore junior je v pořádku? Nic se mu nestalo? Má se dobře a už se těší domů. Mějte strpení, za chvíli ho uvidíte. Už je na cestě sem. Šéf kudla Dederon ho přivede. Odříkával to jako naučený text. Jen očima se snažil dát Ramíkovi najevo, co tu nemohl říct, protože po každém boku měl dva hlídače. A také mu nemohlo ujít, že z okolních vraků vykukovaly další hlavy s ušima propíchnutýma spínacím špendlíkem.
3: Chci ho vidět. A chci mluvit s Dederonem,
0: zařval Tullamore senior.
3: S tebou se, Hihlíku, bavit nebudu.
0: On přijde.
4: jen tu musíme všichni počkat. Takové jsou instrukce.
0: Odříkával Jihlík jako mluvící loutka. Už uplynula hodina. Kudla Dederon se svým zajatcem pořád nepřicházel. Bylo to nekonečné a vyčerpávající čekání. Dokonce i profesor Deřábek ztrácel trpělivost. Všechny aktéry měl už dávno ve skicáku a teď se rozmýšlel, jestli nemá do věci zasáhnout osobně. Ale jak? Když se jim ukážu, lichožrouti se rozprchnou. Nebo po svém chameleonském způsobu rychle splynou tady s tím rezavým šrotem. A ještě si ublíží.
5: A tak zůstal sedět v promáčklé šoférské kabině autobusu, kde si nemohl ani nohy natáhnout. Minula další hodina čekání. Zvon na věži kostela odtloukl půlnoc, právě když se přiřítilo nejméně 20 Dederonových kojotů a jeden z nich oznámil, že se celá akce ruší.
4: Proč?
5: Jihlík to vykřikl nechápavě a padre s Ramsesem zuřivě. Žádná odpověď. Dederonova smečka Jihlíka obklopila a zmizela s ním ve tmě. V dálce zahrmělo a zvedl se prudký vítr. Točil se nad městem a hnal před sebou listí, papíry, igelitové tašky a ponožky.

0: velký podraz. Hřemění se stále přibližovalo a černé mraky rozpáral klikatý blesk. Vítr se teď stočil k horní části města a byl tak silný, že Ramsese a jeho otce popadl a nesl je pustými uličkami až před vilu profesora Kadeřábka. Ten musel při své výšce s vichrem zápolit, proto se domů dostal mnohem později než oni. Ale čím blíž byli k domovu, tím víc ponožek poletovalo vzduchem a před jeho vilou jich bylo doslova naváto. Profesor si neuměl vysvětlit, odkud se ty ponožky vzaly, ale nepochyboval o tom, že všechno souvisí se vším. Až tuhle záhadu vyřeší, bude z toho pěkná kapitolka v jeho díle. Naopak Tullamore senior měl jasno ještě dřív, než ho vítr ze své náruče před vilou vyklopil. Poznal, že ty ponožky a klukovské podkolenky a holčičí punčochové kalhoty, co poletují vzduchem, jsou jeho. Že mu patřili. Byly velmi staré. Některé dokonce ještě z časů, kdy se podkolenky klukům věčně schrnovaly a punčocháče holčičky štípaly a na kolenou jim dělali boule. Byly to vzácné exempláře z pokladu, které Padre alias Velký šéf za celý život nashromáždil a jimiž se obklopil ve svém ponožkovém impériu na půdě profesora Kadeřábka. Nahoru se mu už ani nechtělo. Ramses ho musel do schodů postrkovat. I on už tušil, co je čeká. Dveře budou vypáčené a uvnitř spoušť po zlodějích. Jenže dveře byly zamčené a žádná známka povloupání. Tullamore senior chtěl odemknout, ale tak se mu třásly ruce, že nedokázal odemknout. Tati, počkej. Ramses ho jemně odstrčil a otevřel svým klíčem. Vešli dovnitř. Všechna okna byla do kořán. Pár lichačů se válel na podlaze a ze stropního trámu visely bavlněné podvlékačky. To bylo všechno, co mu zbylo. Kromě stolu a židlí, otcovy železné postele a Ramíkovi a Tulíkovi dřevěné palandy. Teď, když byla půda prázdná, ukázalo se, jak je světlá a prostorná. Ale radoval se z toho jedině vítr, který zval dovnitř první zvědavé kapky deště. Guvernér horního města. Dederonova eskorta odváděla Hihlíka mlčky a zachmuřeně jako nějakého zajatce. Nechápal, co se stalo a proč se Dederon s juniorem na schůzku s velkým šéfem nedostavili. Má právo to vědět, byl přece velitelem akce. Co bylo, to bylo. Určitější odpověď nedostal. Vrata do Kilimandžára byla přepažena prkny, ale pro lichožrouty se všude nějaká skulina najde. Uvnitř se schromáždil celý Dederonův gang. Hihlíka vedli špalírem jako uličkou hanby. Na konci stál kudla Dederon a vedle něho Tullamore junior.
1: Pohleďte, co čeká každého zrádce, zvolal Dederon už zase slavnostně a spisovně a vyrval Hihlíkovi z ucha spínací špendlík. Strčíme ho mezi krysy? Zeptal se horlivě jeden z jeho strážců. Ještě ne, řekl Dederon. Chci, aby byl přitom.
0: Pak vyskočil na barový pult a Tullamora juniora pozval k sobě.
1: Poklekni, přikázal.
0: Položil před něho plechový tác. Tullamore junior políbil punčochu se stříbrným podvazkem. Dederon ho udeřil tácem do hlavy.
1: Tímto tě slavnostně pasuji na rytíře podvazkového řádu a svého pobočníka.
0: opravil a nejdřív levé a pak pravé ucho mu propíchnul spínacím špendlíkem. Davem proběhla vlna vzrušení. Byla to nejvyšší pocta. Nikdo z nich neměl privilegium dvou spínacích špendlíků.
1: Nikdo z vás neměl tak těžkou přijímací zkoušku,
0: odpověděl na to zahučení kudla Dederon. Tullamore junior s mou pomocí zničil impérium svého otce, komotra všech komotrů, a proto
1: tady a teď jmenuji guvernérem horního města.
2: Ať žije guvernér Tullamore!
0: Ozývalo se ze všech stran a do toho vykřikl zoufalé hýlík.
2: Tulíku!
1: Odveďte ho,
0: poručil Dederon.
2: Tam?
0: Zeptal se ten horlivý strážce. Dederon přikývl.
1: A my máme důvod k oslavě, zvolal. Od dneška nám patří celé město.
0: Krysí díra. Vítr ustal, bouřka se odstěhovala jinam a noční déšť vzala sebou. Ramses se nevydržel dívat na svého otce, který v prázdné místnosti prázdným pohledem hleděl do prázdna. Řekl, že se jde projít a vyběhl na ulici. Metaři budou mít práci. Válelo se tu plno ponožek. Nevěděl, co může od své výpravy očekávat, ale nemohl jen tak sedět doma. Musí svého bratra vidět. Dveře do Kilimandžára byly zatarasené dřevěnými fošnami. Ovšemže se mohl protáhnout dovnitř, ale raději barák nejdřív obešel. Ze sklepení v zadním traktu zaslechl nějaký slabý hlas. Pro jistotu sebral ze země kámen, aby se měl čím bránit, pak se protáhl mřížemi na chodníku před domem a seskočil na malou plošinku. Tady bylo špinavé okénko a za ním opět mříže. Odtamtud vycházelo to volání. Ramses rozbil sklo. Okamžitě se ozvalo vzteklé pštění myší. Jeden potkan se snažil vyskočit až k němu. Pomoc! Teď už to slyšel docela zřetelně a poznal hlas toho zrádce Hihlíka. Ale když se Hihlík vydrápal nahoru na plošinku, byl tak zablácený a potrhaný, že Ramses vyhrkl.
2: Co se ti stalo?
0: Hihlík odpověděl až venku na chodníku.
2: Tam dole bylo strašně moc myší nebo potkanů. Brr, nebo krys.
0: Otřásl se Ramses. Když teď proti Hihlíkovi stál, nebylo už tak snadné uvěřit, že je to zrádce a Dederonův komplic.
2: Ale něco hrozného se stalo Tulíkovi, řekl Hihlík. Co? Kde je? Tak mluv!
0: Křičel Ramses na celou ulici.
2: Psst! Sekl Hihlík. Tady v tom domě jsou teď všichni. Celá ta banda. Dederon Tullamora pasoval na svýho pobočníka a guvernéra horního města.
1: Sakra! O čem to mluvíš?
2: Sám se v tom nevyznám, odpověděl Hihlík. Já vím jenom to, co jsem viděl a slyšel. Viděl jsem, jak mu propíchly obě uši a to je nejvyšší pocta. A pak Dederon zvolal, Tullamore junior s mou pomocí zničil impérium kmotra všech kmotrů.
1: Ne, řekl Ramses.
2: Nezlob se, ale takhle jsem to slyšel na vlastní uši. No, a co se dělo dál, to nevím, protože mě hodili tam do té krysí díry.
1: Proč?
0: Zeptal se stále ještě podezíravě Ramses.
2: Dederon poznal, že jsem se k ním vetřel. Že jsem zrádce. A ty si to taky myslíš?
1: Už ne,
2: Kamaráde, řekl Ramses a vzal bratránka kolem ramen. Najednou si připustil něco, co si přiznat nechtěl. Jedině Tulík mohl přece Kudlovi dveře na půdu odemknout a pak zase zamknout.
1: Pojď, musíme k nám, řekl. Musíme to nějak povědět tátovi.
0: Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo. Když Vasil nesměl jako osobní strážce doprovodit šéfa na vrakoviště, běžel k řece, aby o té noční schůzce řekl Carlosovi. Tuláky v lásce neměl, ale ten postarší dredař vypadal jako ostrý týpek a navíc se znal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. Byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítali punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tulamora juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat Tulíka a našel, jak víme, Hihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamor senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s Hihlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn Tulamor junior se dopustil otco zrady. Stal se pobočníkem Kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl. Helenka v rámečku. Už svítalo, když se konečně dostal domů i Hihlík. Našlapoval obzvlášť opatrně, aby nevzbudil pana Vavřince, ale ten seděl na posteli v saku a v kravatě.
1: Kde jsi byl celou noc?
0: Zavrčel rozmrzele. Hihlíka napadlo, že se k němu chová jako k nějakému malýmu Hihlíkovi. V krysí díře, odpověděl vzpurně. Pak stručně a hodně zmateně popsal všechno, co se v noci událo. Egon z toho moc nepochopil, ale byl rád, že Hihlík už nemá tu náušnici. Ale amulet jsem zachránil. Egon opáčil, že amulet, pokud je teda kouzelný, by měl spíš ochraňovat jeho a ne naopak. Trhni si! Vyjelo z Hihlíka. Pochopte, ruply mu nervy po tom všem, co dneska zažil. Egon to pochopil. Vytáhl z prádelníku pár nových ponožek a zdařile napodobil pana Liku.
1: Ponožky dobrý a mezi námi všechno taky dobrý.
0: Jednu podal Hihlíkovi a druhou si nechal.
1: Přátelé by se měli vždycky o všechno rozdělit, řekl.
0: Zásuvka prádelníku zůstala otevřená. Hihlíka tam něco upoutalo.
2: Kdo to je?
0: V zápětí bez dovolení vytáhl na světlo fotografii ve zlatém rámečku.
1: To je ona, řekl tiše Egon.
2: Jaká ona?
1: Helenka.
2: Až teď to Hihlíka trklo. To bude ta slečná Helenka. Egon před ním párkrát její jméno vyslovil, ale vždycky přitom vzdychal. Tak promiň, řekl.
1: To nic.
0: Pan Vavřinec si fotografii dojatě prohlížel, potom ji podal Hihlíkovi a s jistým napětím se optal.
1: Líbí se ti?
0: Tohle se zamilovaným stává. Potřebují, aby s nimi někdo jejich city sdílel. Třeba i nevyspalý a od myší pokousaný lichožrout. Hihlík se usilovně na slečnu v rámečku díval.
2: Je taková hedvábná. Škoda, že na té fotce není celá, posteskl si.
0: Přemýšlel, proč jí pan fotograf nevyfotil nohy. Aby si o ní udělal ucelený obraz, potřeboval vědět, jaké nosí ponožky.
1: O, celou ji nemám, řekl Egon smutně. Už celé 3 roky.
2: Kam šla? Zeptal se Hihlík Hihlíkovsky.
1: Odjela na nějakou misi do Afriky.
2: Tam dělá velvyslance pan Bono. Třeba tu vaši Helenku zná, řekl Hihlík.
0: Najednou na něho padla únava jako těžká peřina. Egon uložil fotografii mezi spodní prádlo a řekl.
1: Hele, Hihlíku, běž už radši spát. Dobrou noc.
2: Dobrou noc,
0: Egone. Utrousil Hihlík a vklouzl za diplom nejlepšího trubače hradní stráže. Lichožroutmé ségry Božky.

0: On vážně nic jiného nejí. Fakt.
1: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

1, 2, 1, 2, 3, 4. Sva dostal starokrav, tak jak to žádal dobrý mrav. On u každé se zastavil a slušně se jí představil. Já

Jou! Peřníci svou volání to, jsou páni to, jsou páni lou. Peřníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v chůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

kovy chytrátou idej. Jsem cukr, dej, jsem krouty, seď. Formánku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou. Ten mi ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem, za dubem, tam tě oškubem.

peřině a braka, vykouzlíme si draka a stvořivé erupce, zralý banán ve slupce.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu, volejte je, ať vám trefí domů.

0: jsme neměli chodit.
1: A proč? Je to snad Území voz?
0: Ano, je to Území voz.
1: A jak je veliké?
0: Vosaď až posaď.

0: dnešnímu?
1: Že pak byli přibližně severně či jižně. Stařenka se dívá, kde pak asi přebývá.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ševelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo

0: zámečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.